piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: od dětství je klíč.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

Vítejte k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies s podstatným přispěním mistra zvuku Vojtěcha Dluhého. S vámi bude do historie roku a popu nahlížet Jirka Tieftrunk. Dostal jsem před časem hudební tip Forrest Gump. Ano, to je ten známý americký film a jeho hlavní hrdina je v něm průvodcem moderními dějinami USA díky vybraným songům i těmi hudebními.

Filmový Forrest Gump se narodil v roce 1944 a tak není divu, že ve filmu zazněl hit Hanka Williamse Lovesick Blues z roku 1949. Hank oživil asi čtvrtstoletí starou píseň a měl s ní neskutečný úspěch. V country žebříčku Billboardu, který měl tehdy název Retail Folk Records, byla dlouhých 16 týdnů číslem 1 a bodovala v něm celkem 42 týdny. V popovém žebříčku týden jediný.

To už jsme v letech 50. Elvisův hit Hound Dog z roku 1956 samozřejmě znáte. Připomínám, že už 3 roky předtím jim v žebříčku Rhythm and Bluesovém zazářila Big Mama Thornton. Ta následující orchestrálka, to byl rok 1958, americký kytarista Duane Eddy a jeho první hit v top 10 s názvem Rebel Rouser. Do své databáze jsem si napsal překlad Vzbouřenec.

Zpěvák a hudebník Clarence Frogman Henry zaspíval But I Do. Aby bylo jasné, o co jde, je lepší říkat delší název písně I Don't Know Why I Love You, But I Do. The Rooftop Singers přidali svoji úspěšnou předělávku Walk Right In, number one z roku 1963. Svůj název si toto trio zvolilo velice šikovně. V americkém slangu navíc raise the roof znamená nevázaně se bavit. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nejen americkým rokem a popem živ je člověk. Ani dnes jsem nezapomněl porovnávat. Prvním odskokem do srovnávací rubriky je píseň Anny Zagorové Mužská věrnost. Rok 1967 textoval Eduard Krečmar, doprovázel ostravský rozhlasový orchestr dirigovaný Pavlem Staňkem. V Itálii tu píseň znají od roku 1966, tamní zpěvačka Mina ji naspívala jako Breve amore.

Breve amore znamená krátká láska ve filmu Fumo di Londra z roku 1966, česky asi nejlépe Kouř nad Londýnem, jí pod názvem You Never Told Me zpívala Julie Rogers. Která nahrávka byla pro naši zpěvačku vzorem, to už se samozřejmě nedozvíme, to už si nikdo ze zúčastněných asi nepamatuje. A teď opět písně, které zazněly ve Forrestu Gumpovi.

Ta první, to byla píseň skupiny The Fireballs Sugar Shack. Je o dřevěné kavárničce Zatratí, které se přezdívá Cukrová bouda a kde prodává rozkošná dívka. U nás bychom ji nazvali třeba kavárnička Perníková chaloupka. Skupina Canned Heat přidala předělávku Let's Work Together. Do první poloviny 60. let by se ale asi lépe hodil originál Wilburta Harrisona.

Když slyším Jaromíra Majera, vybaví se mi jeho písnička Temný stín s textem Na okno klepeti paprsek z perleti. Byla to ale písnička Rudý míč z roku 1969, text k ní napsal Ivan Ressler. Originál pochází z repertoáru americké skupiny The Circle, vzorem ale byla naší verzi asi jiná nahrávka, která, bohužel nevím, volím tedy pro srovnání ty čtyři kluky z Ameriky.

Skupina The Circle je u nás neznámá, v žebřících Billboardu bodovala v polovině 60. let 6 singly a 2 alby. Zajímavé je, že manažera jí dělal manažer The Beatles Brian Epstein a zvláštní podobu jejího názvu prý vymyslel John Lennon. A ještě jedna zajímavost, skupina The Circle dělala předskokana The Beatles během jejich posledního turné v Americe. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Candles v horké stovce Billboardu a hned number one. Také Blowin' in the Wind dobře znáte. Tvůrci filmu se ale rozhodli, že dají před originálem přednost nahrávce Joan Baez, a nebo nedostali od Boba Dylana svolení k použití originálu.

znám, kam jsem dneska chtěl jít. Já chtěl na plám se svou žábou desít, já místo znám, kam jsem dneska chtěl jít. Radši skejstu sám, nežli dnes někam jít, páš mě zmáhá.

Já měl chuť mít mejdán do rána s ní. Teď mám tu hnít místo, abych šel s ní. Já měl chuť mít mejdán do rána s ní. Já mám teď hnít

Do třetího porovnávání jsem vybral písničku Valdemara Matušky Mě zmáhá hic. Je z muzikálu Kiss Me Kate z roku 1938. Český text napsal Ivo Havlů, doprovázel orchestr Dalibora Brázdy a podílel se také sbor Lubomíra Pánka. Když jsem řekl název muzikálu, je jasné, že i v tomto případě půjdeme pro srovnávací nahrávku za Atlantik. Sammy Davis Jr., Too Darn Hot.

0: you know that it's hot? It's too darn hot. It's too darn hot.
1: Náš i anglický text jsou prakticky totožné, česky hovorově by to bylo zatraceně je fakt pořádně vedro, ale to by se špatně zpívalo. Ještě k tomu Batuškovi, je to moc pěkná písnička o horku, ale neslyšel jsem, že by ji teď v létě, když je to aktuální, nějaké rádio hrálo. Stejně tak si asi nikdo nevzpomněl na Vomáčkův, Koptův a Laufrův letní song 1.30 ve stínu. One, two.

Ano, to byla další dvojice písní, které byly použity ve filmu Forrest Gump. Wilson Pickett zaspíval Land of 1000 Dances. Je to předělávka z roku 1966, jeho první zásah do popové první desítky. A byla to také rhythm bluesová jednička, jeho třetí v pořadí. Creedence Clearwater Revival jste určitě poznali, Fortunate Son je singlový song z roku 1969.

Dospívali Four Tops z Detroitu, patřící do velké čtyřky skupin vydavatelství Motown. I Can't Help Myself, to je jejich první velký hit, do konce 70. let jich nasázeli do horké stovky Billboardu 40. Zavírák obstará Aretha Franklin, Respect, to je pecka, která nemohla ve Forrestu Gumpovi chybět. Přeji vám hezký zbytek prázdnin, nashledanou za týden.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
1: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saský Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto.
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi je upřímně řečeno, takovýto opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře. Takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města. A to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: Určitě.
1: Říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou, byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době, taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byli takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, v mnoha filmech, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Házem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Sasky, za ten úvod do oné doby. A teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mil. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá. Emane, dobře, že tě vidím. Budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já? Zrovna žokeje. Opa, ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídám mu, ale vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, My jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné, víc neznámé.
1: Ano.
0: Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
1: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
0: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
1: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hůčku a pořád je upravená.
0: No to je trik, panečku. Že Petra Černocká také o tom ví své.
1: Ano, a
0: vždy dorazí
1: kamarádi,
0: s něčím
1: takže,
0: hezkým na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu. Hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešov. Vybrala velmi dobře a...
3: Ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No.
2: No,
3: my jsme si to říkali.
2: To, to jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: Kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Ale ten záznam
5: tak
2: určitě je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné sněmové odpoledne. Zdravím paní Sosky.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to taky ještě neslyšel, pana Fialu.
3: No, to jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Jsem ji tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, ano, ano, tam jsem vystupovala kdysi.
7: Ano.
2: A zanechala stopu, Saskia.
7: Dáme si...
2: Ano?
7: Opakování.
2: Takže pokračování. Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme.
3: Prosím.
2: Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štěstí a tady volal Pepa ze Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Vítejte i vy. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Dobré. Je vás Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Přeji si pokračování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme zpovídat další.
3: Vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama k poctě zbraní. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáhl jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a lednička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jedu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadná věc. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo? Vidím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jíst škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíli zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehl s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak pras. Cítíte, že to už je orgazmus tohle, jo? To ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. Obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý čísla, druhý kolo. Škvarky. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. A ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě do těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Zdechám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku a nečem dolní. To chlapu vy nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný, vidíte, co jste mu přerušili. To je, já jsem říkal ženě několikrát, nedělej to, hele. já z toho budu mít trauma, tohle mi opravdu neděli. Ona mi říká, ty nejseš normálně, ale se na sebe podívej, ale ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. Ty jsi takhle mi pokračovat dál, ty se zblázniš normálně. Ty půjdeš kolem muzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
2: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec a on není... mě teď tak navnadil ten Petr, jo. Že asi půjdu a koupím si tu čabajku. Jo. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotič, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé sýry, no taky dobrý.
1: Na omeletku by to bylo.
2: Omeletka by byla a dobře. Bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
1: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači Petr Novotný tentokrát o sportu, by to bylo zase z jiné strany úplně, a nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 901104 nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Saskii Burešovou.
4: Dobrý den.
3: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
2: Mm-hmm. Děkujeme, máme zapsáno, naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou a paní Saskii, že je pořád stejná.
2: Saský Jů jste měl
4: Děkuji.
2: Říct po vašem.
4: Děkuji, hezky.
2: Tak jo, Lichotka z Hané.
6: Ano, z Hané.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím paní Saský Burešovou.
4: Já vás taky.
7: A samozřejmě i vás, Pavle.
2: Já
7: a
2: taky.
7: Já bych si přál paní Růžičkovou.
2: Zapsáno. Mějte se hezky.
4: Je to jasný.
2: Ještě ne.
4: Už ještě vydržte. Tuším.
2: Dobré odpoledne.
8: Já ještě taky bych prosila Béčko.
2: Ano.
8: A zdravím vašeho šarmantního hosta.
4: A děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
2: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
4: Děkuju.
2: Tak děkujeme.
8: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne. Haló?
9: Ano, hezké odpoledne. Vám, Pavle.
2: A slumíme rádio Zdává. Trošku, prosím, už, dobře.
9: Ano, už se stalo, promiňte. A srdečně zdravím paní Sasky.
4: Ano,
9: kterou
4: děkuji.
9: Kterou jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu. Ať se vám daří. A vybírám Pavle. Ano. A vybírám Pavle Ačko.
2: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
2: Ještě není rozhodnutí.

0: protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
1: Vám ji připomíná.
0: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
2: Tak to mám radost.
1: Tak.
0: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
1: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
2: Děkujeme.
1: Mějte se hezky.
2: Naschledanou.
1: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

0: Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každému říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějaký Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket. Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí Sábem. My máme trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopnej udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správnej řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí 2. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů. Ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čudlíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánu. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na váleční stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jak ji vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného Vlak dětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala mnoho a další filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla Na zábradlí třeba, že já si vzpomínám, že jsem s ním mockrát vystupovala, samozřejmě byla vždycky velice optimistická, byla s ní velká legrace, mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let, takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší, ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě doporučil, říká, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo, nevstupujte na váhu ve skupinkách.

0: jsem tam nikdy nevstoupila. To byla strašně vtipná vždycky.
1: Patřilo to k ní, uměla také nosit samozřejmě.
0: No, to taky. A tak hlavně, je to bývalá baletka.
1: Ano, a kdyby se v té době udělovaly vše možné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za vlak dětství naděje.
0: Určitě.
1: Jich má plnou polici.
0: Určitě. Já si myslím, že měla být oceněna. Uh-huh. Určitě za tuhle roli.
1: Tak, přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala. Pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom měli?
2: Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky vědma. Ona báječně hádala z Logru, ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo, protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt vás rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka, ten už se často nedělá, ale domácí, je domácí, že určitě by si ho udělala. Ráda by věštila, teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by jí to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte, vy, milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tady je Eva Schodová.
1: Ano.
3: Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno. Ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne. Kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou, vás samozřejmě také zdravím.
1: My vás.
2: Děkujeme.
1: A
4: chtěla by jsem Helenku Růžičkovou a ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám ráda paní Saskiu Burešovou, protože ji sleduju už leta, letoucí její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju a škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
2: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
1: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně další krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Saský. Teď tu máme zážitek s Helenou.
5: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejíž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě, a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek. Brzděte motorem! Volali na nás příslušníci, ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku a měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
1: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
2: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
1: Pavel Kučera přeje nejen Sasky, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
2: Krásné léto a těším se na vás.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na ministerstvu životního prostředí se chystá další vlna propouštění. Charita opravila azylový dům pro matky s dětmi v Českém Těšíně. Ve Vsetíně dnes začíná největší křesťanský festival v Česku. Bude většinou oblačno, později odpoledne s deštěm a naměříme do 30 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Ministerstvo životního prostředí chystá další vlnu propouštění. Řekl to jeho ministr Igor Červený z motoristů po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO o rozpočtu na další rok. Důvodem pro snížení počtu pracovních míst je podle Červeného finanční zodpovědnost, kterou slíbila vláda. Ministerstvo životního prostředí propouštělo už letos na jaře. Snížení počtu zaměstnanců tehdy požadovalo i od Českého hydrometeorologického ústavu. S konkrétními počty rušených míst chce Červený seznámit nejdřív zaměstnance.
2: Čeká nás další systematizace, proběhne v několika těch krokách. Abych vám teďka řekl konkrétní čísla, to prozrazovat nebudeme. Nejprve s tím seznámíme naše zaměstnance, následně s tím seznámíme veřejnost.
0: Jako priority svého rezortu pro příští rok uvedl ministr financování národních parků, investice do zadržování vody v krajině a opatření proti povodním. Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasí i Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u Ústavního soudu. Předloha se vrátí do sněmovny, kde vládní většina může senátory přehlasovat. Českotěšínská charita opravila azylový dům pro matky v tísni. Budova má nové zateplení, od kterého si organizace slibuje finanční úspory. Nové je i sociální zázemí na každém patře a taky schodiště. Nové vybavení získalo i 9 pokojů. Klientky byly po dobu rekonstrukce v náhradních prostorách, říká ředitelka charity Monika Klimková.
3: Probíhalo to tak, že od února na 2 měsíce byly klientky přestěhovány do náhradních prostor a vzhledem k tomu, že ta rekonstrukce se prodloužila, tak další 2 měsíce byl azylový dům uzavřen a vlastně jsme poprosili okolní azylové domy o výpomoc a klientky se mohly přestěhovat tam.
0: Ve Vsetíně dnes začne multižánrový festival United, největší křesťanský festival v Česku. Nabídne koncerty, ale taky semináře a workshopy, které se věnují tématům od teologie a psychologie až po víru, vztahy a každodenní život. Podle ředitelky festivalu Dagmar Hurtové do Vsetína přijedou mladí lidé z celé republiky.
4: Účastníci přijíždí z celé České republiky, my to každý rok monitorujeme a dělá nám velkou radost, že přijíždějí až úplně z každého koutu, který si dokážete představit na mapě. Účast očekáváme mezi 4 a 5 tisíci účastníky.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem kraji zpočátku místy i polojasno, jen výjimečně se objeví přehánka. Jinak má převažovat velká oblačnost a hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytnou déšť nebo přehánky, lokálně taky bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách do 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích v našem regionu je teď plynulý bez hlášených nehod. Pokud se dostanete do dopravních potíží, dejte nám vědět. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tereza Hájková nabídla naše dnešní první zprávy a právě teď je 4 minuty po 5. Vás u poslechu dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava zdraví a vítá Petr Soukup. Je tady čtvrtek, 20. srpnový den roku 2026 a my hudebně začínáme s Petrem Mukem. Dobrý poslech.

0: V Ostravě se hledají způsoby, jak město ochladit. Nejlepší prý je najít místo, kde se voda drží přirozeně a jen jí trochu pomoci, aby tam zůstala. Dokladem je nový park v prohlubni u Rušné silnice v Radvanicích. My vás tam v našem vysílání vezmeme krátce před 17:30. Teď je totiž na řadě naše pravidelné historické okénko.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 20. srpna. Svátek mají chlapíci drsní jako medvěd. Nositelé germánského jména Bernard. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Téměř 60 metrů vysoká petřínská rozhledna v Praze byla pro veřejnost slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Klub českých turistů se zhlédl v pařížské Eiffelovce a tak si v Praze postavil svoji trošku menší. Stavěla se 5 měsíců. A to jí chtěl Hitler za okupace zbourat, že kazí výhled na Pražský hrad. Koncentrační tábor Jasenovac v Chorvatsku začal fungovat před 85 lety v roce 1941. Chorvatští ustašovci v něm podle odhadu během války zabili až 100 000 lidí, hlavně Srbů, Židů a Romů. 8. olympijské zlato získal fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt přesně před 10 lety na olympiádě v Riu. Poslední olympijskou zlatou ve sbírce získal ve štafetě 4x100 metrů. Bolt svou zlatou sbírku zkompletoval na 3 olympiádách. Starý lotr mexický se narodil před 230 lety v roce 1796. V Pokraticích na Litoměřicku se narodil nejznámější český loupežník Václav Babinský. Napravili ho na Špilberku, život dožil jako celebrita a zahradník v Praze v Řepích.
4: Expedice Idixep je výlučně mužská záležitost.
3: Před 85 lety se narodil Albert z komedie Století s Tebou mě baví svět.
4: No vážení přátelé, to máte tak?
3: Slovenský herec Julius Satinský. A já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Přátelé, dnes bude vedro, ale pozor, můžeme i zmoknout. Pojďme se nejprve podívat do regionu, jak to tam v tuto chvíli vypadá. Většinou je oblačno, místy polojasno, ale relativně už teď hodně teplo. V Havířově naměříte 24 stupňů Celsia, ve Frenštátě pod Radoštěm je teplota o 2 stupně nižší. Prognóza od meteorologů hovoří o tom, že zpočátku bude polojasno, výjimečně se může objevit přeháňka, jinak má převažovat velká oblačnost a hlavně později odpoledne a k večeru se na většině území našeho kraje vyskytnou déšť anebo přeháňky. Lokálně mohou přijít i bouřky. Teploty vysoké 26 až 30 stupňů, na horách naměříte do 23.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Anna K. teď byla součástí Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Je přesně 5 hodin a 20 minut. Za necelý rok se zarostlá rokle u silnice v Ostravě Radvanicích proměnila na nový park plný vody. Krajinští architekti využili dešťovku stékající z okolních svahů. Vyhloubili tůň a břehy osadili vrbami. Lidé tam teď i v největším horku najdou chlad a stín.
1: Když jsem sem přišel poprvé, tak vlastně tady byly ty bagry, hromady zeminy, bahno, ale i přesto všechno, mně ten prostor přišel kouzelný, kachny tady chodily.
2: Popisuje projektant parku Lukáš Latenberg, jak ještě před rokem vypadala prohlubeň mezi dvěma hlavními cestami.
1: Říkám, no tady chybí jenom ten rybníček s tím vodníkem, aby ty kačeny se tam mohly jako v tom rochnit. Takže ten nápad byl jako okamžitý, že to takhle musí nějak vypadat.
2: Čili vy jste prostě koukali, jak to tady funguje, koukal jste, kde ta voda je, kde
1: ano,
2: není.
1: Ano, ano. Jsou tady rostliny, které snáší krátkodobé zaplavení, je tady olše, vrba a tak dál. Potůček, takže my jsme ten potůček trošičku skrotili, dali jsme mu do cesty jezírko.
2: Voda se tu vždy držela přirozeně. Podle starosty Radvanic a Bartovic Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu stačilo jí jen trochu pomoct.
3: Je zřejmé už z hlediska gravitace, že tady opravdu voda protíká, stýká se tady ze širokého okolí a opravdu v deštivých obdobích se tady vlastně ta voda nahromadí.
2: Tady voda bude vždycky.
3: Je to fakt jedno z nejnižších míst tady a pokud už by tady bylo sucho, tak bychom na tom byli opravdu zle. Každý chce sadit strom, každý by chtěl parky, ale není jednoduché najít ten příhodný terén.
2: Dagmar a Lukáš bydlí nedaleko a hotový park si přišli prohlédnout jako první.
4: Parky zmizely, tak to projdem.
2: Co to bylo předtím, jak to tu vypadalo?
4: Nic, takové v podstatě smetiště zanedbané takové. Teď je to hezké, líbí se nám to.
2: Ladův park plný vody poslouží i jako ochrana před povodněmi. Zásoby vody z přívalových dešťů totiž nepustí do řeky najednou, ale zadrží ji tady mezi vodními rostlinami a vrbami. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Do studia dorazila Tereza Hájková. Uslyšíte, co je nového.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů tvrdí, že by změny destabilizovaly státní správu. Sněmovna předlohu znovu projedná na zářijové schůzi. Muzea, galerie a další instituce spravované Ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun, což je o 2,5 miliardy více než letos. Jestli se mu podařilo ministrině Schillerovou o této částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl. Nové elektricky polohovatelné postele má nemocnice v Bohumíně. Město za vybavení včetně matrací a nočních stolků zaplatilo 3,5 milionu korun. Určené jsou pro dlouhodobě nemocné, kteří tráví v nemocnici několik týdnů i měsíců. Zdravotníkům ulehčí manipulaci s pacientem. Památkově chráněná Sokolovna v Petrovické ulici v Krnově se po tříleté přestavbě vrátí sportovcům. Slavnostní otevření je naplánováno na pondělí 31. srpna, potvrdila to mluvčí města Dita Círová. Rozsáhlá přestavba Sokolovny vyšla na přibližně 90 milionů korun. 23. ročník soutěže Vinař roku vyhrálo stejně jako loni vinařství Volařík z Mikulova. Mezinárodní porota vybírala z 9 finalistů z České republiky a Slovenska. Odborníci vždy hodnotí kolekci alespoň 3 druhů různých vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících. Celkem se do soutěže přihlásilo 70 vinařství. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku místy polojasno, výjimečně s přehánkou. Jinak má převažovat velká oblačnost a hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytnou déšť nebo přehánky a lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S omezením počítejte v Opavě v ulici Za Humny. Probíhá tam oprava horkovodu a vozovka je zcela neprůjezdná. Práce potrvají do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: I dnes se po 9. hodině nabídneme magazín Křížem krajem. Ten vám může být inspirací k mnoha výletům. Kam se podíváme dnes, povím za pár minut. Teď necháme zpívat Karla Gotta. Pěkné ráno.

písničku už 100.

0: ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Také se posuneme o kousek dál v našem vysílání. Mám pro vás totiž pozvánku k poslechu dopoledního magazínu Křížem krajem. Na kopci v Jílově nedaleko Ostravy najdete jedny z nejmladších lázní v Česku. Je to přes 30 let, kdy tam les ustoupil stavbě sanatorií Klimkovice. A ve stejné době vznikl i park, který lázně obklopuje. Některé prvky parku přitom nedávno prošly obnovou. Park je přístupný nejen hostům, ale i veřejnosti a nabídne klid, zeleň, výhledy na Beskydy i venkovní koupele. A právě to je místo, kam nás dnes po 9. hodině zavede Iva Havlíčková. Poslouchejte nás 10 minut po 9.

0: počasí.
1: Do dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava teď vstoupí meteorolog Václav Smolka. Po telefonu pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začneme mluvit o počasí, nejprve probereme to aktuální.
2: Tak aktuálně máme většinou oblačno, na severozápadě je i polojasno, ojediněle se také vyskytuje déšť nebo přeháňky. Teploty ty aktuální jsou teďka nejčastěji od 24 stupňů do 20, výjimečně máme o něco chladněji, a to zejména na tom severozápadě, kde je kolem 18 stupňů Celsia a vítr je většinou mírný, jihozápadní až západní, od 3 do 7 metrů za sekundu.
1: Před námi je 20. srpnový den, jak bude ve čtvrtek?
2: Ještě ráno a dopoledne očekáváme místy i polojasno a jen výjimečně přeháníky nebo s malou pravděpodobností i bouřky. Jinak bude převažovat velká oblačnost a hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytnou déšť nebo přeháníky, lokálně bouřky, které mohou být i silné, doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami kolem 2 cm a přívalovými srážkami. Maximální teploty dnes budou od 27 do 30 stupňů, na horách to bude kolem 20 stupňů a vítr bude mírný jižní až jihozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu. V bouřkách bude přechodně zesilovat, jinak večer bude postupně slábnout.
1: Probrali jsme dnešek, jak to ale bude vypadat dál v noci na pátek. A co zítra?
2: Zpočátku noci čekáme ještě hodně oblačností na většině území s deštěm, přeháníkami, lokálními bouřkami, které mohou být ještě i silné. Během noci ale bude srážek postupně ubývat. Minimální teploty budou od 18 do 14 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. Zpočátku v bouřkách přechodně ještě zesílí. Zítra očekáváme oblačno, přechodně i polojasno, jen ojediněle s přeháníkami nebo bouřkami. Večer a v noci na sobotu oblačností srážek postupně přibyde a lokálně se také vyskytnou bouřky, které opět mohou být i silné. Maximální denní teploty budou od 24 do 28 stupňů, na horách kolem 20 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v bouřkách bude přechodně zasilovat.
1: Tolik informace o počasí, které pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava měl Václav Smolka. Díky za to, hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Pátek dopoledne bude v našem vysílání řeč o novojičínském Ondráškovi, který se s obrovským úspěchem vrátil z olympiády sborového zpěvu. Přivezl si hned dvě zlaté medaile. Atmosféru světových sborových her přiblíží sbormistr Ondrášku Boris Nikl. K mikrofonu ho pozvala Iva Piskalová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 52 minut a stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Pokud ho budete poslouchat i odpoledne po 13. hodině, dočkáte se pořadu Alex a host, tentokrát s hostem herečkou Jaroslavou Obermajerovou. Uslyšíte třeba i to, že uměleckou kariéru chtěla začít jako baletka.
1: Takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř. A já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. Jo. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku. Doteď se s některými spolužáky vídáme.
0: Celý rozhovor s Jaroslavou Obermajerovou si můžete poslechnout pár minut po 13. hodině.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Česko dá příští rok na obranu 191 miliard korun. Podle ministra Zuny stát splní alianční závazek. Krnov nově umožňuje směnu městského bytu bez změny nájemného. Ze zanedbané kotle vznikl v Ostravě Radvanicích park plný vody. Bude oblačno, později odpoledne s deštěm a naměříme do 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Česko by příští rok mělo splnit 2% závazek výdajů na obranu. Po jednání o rozpočtu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal, že částka by měla být rovnoměrně rozdělená mezi modernizaci armády a její provozní zajištění, tedy třeba nábor nových vojáků. Zuna podotkl, že k tomu se počítá i s dalším 1,5% HDP na bezpečnostní výdaje v pokladnách jiných rezortů.
3: Ty 2% HDP, co jdou na kapitolu 307 ministerstva obrany, jsou 191 miliard korun. To ostatní, co je v těch jiných kapitolách, jiných ministerstev, tak to je nad to.
1: Jako další investice může Severoatlantická aliance schválit třeba budování dálnic anebo výstavbu nové vojenské nemocnice na Pražských Vinohradech. Krnované můžou požádat o výměnu velkého městského bytu za menší za stávající sazbu nájemného. Umožní to nová pravidla města. Požádat o změnu můžou nájemníci, kteří žijí v bytě o velikosti minimálně 54 metrů čtverečních. Podmínkou je, aby byl nový byt ve stejné kategorii, měl alespoň o jeden pokoj méně a byl o zhruba třetinu menší, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Chceme tímto způsobem vyjít vstříc hlavně starším lidem, kteří po odchodu dětí nebo úmrtí partnera zůstali sami ve velkém bytě a jeho provoz, zejména vytápění, je pro ně stále nákladnější. Menší byt jim může přinést výraznou úsporu.
1: Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář má dostat od ministerstva spravedlnosti skoro 1,5 milionu korun. Rozhodl o tom Olomoucký okresní soud. Informaci serveru Seznam zprávy Českému rozhlasu potvrdila mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová. Peníze by měl Mynář dostat jako náhradu škody za stíhání v kauze dotací pro penzion v Osvětimanech na Uhersko-Hradišťsku, ve kterého soud osvobodil. Bývalý spolupracovník Miloše Zemana původně požadoval necelé 2 miliony korun. V březnu mu ministerstvo spravedlnosti vyplatilo 472 tisíc. S nejnovějším verdiktem ale úřad nesouhlasí a podá proti němu odpor. Za necelý rok se blátivá rokle u silnice v Ostravě Radvanicích proměnila na nový park plný vody. Krajinářští architekti využili dešťovku stékající ze svahů na vytvoření tůně. Prohlubeň pak osadili vrbami a dřevěnými chodníky. V parku pojmenovaném po Josefu Ladovi teď lidé najdou chlad a stín. Podle autora projektu Lukáše Latenberga stačilo sledovat, jak místo funguje a podpořit vlhkost, která se tam přirozeně drží.
5: Jsou tady rostliny, které snáší krátkodobé zaplavení. Tady potůček, takže my jsme ten potůček trošičku skrotili, dali jsme mu do cesty jezírko, které pomáhá zadržet tu vodu a celé je to takové organické. Samozřejmě zahrada zraje, ty stromy nevyrostou za 2 měsíce, musíme si počkat.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku místy i polojasno, výjimečně s přeháňkou. Jinak má převažovat velká oblačnost a hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Šenově u Ostravy leží na silnici 478 u Volenského rybníka 2 padlé stromy. Na místo už jedou hasiči, zatím je to tam neprůjezdné.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jsou 4 minuty po 6. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Vysíláním s datem 20. srpna vás provází Petr Soukup. A protože máme po 6. budeme gratulovat těm, kteří mají svátek. Dnes je v kalendáři jméno Bernard, což je staroněmecké mužské křestní jméno, které se dá významově vyložit jako silný, jako medvěd. U nás to není příliš časté křestní jméno, spíše se jméno Bernard používá jako příjmení. Každopádně všem Bernardům teď po frekvencích Českého rozhlasu Ostrava k svátku gratulujeme. Posíláme no name.

0: Rozich teď vstoupil hudebně do dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Bulharsko, švédský Göteborg, Bratislava nebo Liberec, ale třeba i Uzbekistán anebo Lotyšsko. To jsou místa, kam míří ostravské tramvaje a vlaky. Buď nové, anebo po kompletní opravě. Ostrava je stále evropským centrem výroby a servisu drážních vozidel, o čemž vás přesvědčíme v reportáži krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičíme na zemi. Položíme se na břicho. Paže natažené vpřed, hlava, trup, nohy v jedné rovině. S výdechem po oblouku stáhneme ruce k trupu. Odlepíme trup, přesuneme těžiště vzad do kleku. Paže po oblouku zvedáme nad hlavu a zároveň se postavíme přes pravé koleno. Totéž opakujeme přes levé koleno. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Český rozhlas Ostrava.

0: počasí.
1: Přátelé, dnes se v uvozovkách tedy ohřejeme, ale k večeru můžeme i zmoknout. Nejprve ale aktuální pohled do regionu. Na severní Moravě a ve Slezsku je dnes většinou v tuto chvíli slabá oblačnost. Pojďme k teplotám. V Karviné 21 stupňů, Horní Lomná na Jablunkovsku hlásí na teploměru 19. Prognóza od našich meteorologů hovoří o tom, že bude zpočátku polojasno, jen výjimečně se může objevit přeháňka. Jinak by v průběhu celého dne měla převažovat velká oblačnost a později odpoledne a k večeru na většině území déšť anebo přeháňky, případně může přijít i silnější bouřka. Teploty vysoké až 30 stupňů v nížinách, na horách naměříte do 23.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Jaroslava Obermajerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 3 minuty jsme teď pobyli s kapelou Mandraže, 6 hodin 22 minut. Společnost Škoda dokončuje v Ostravě zakázky na výrobu tramvají a vlaků za miliardy korun. Týká se to společností Škoda Ekova a Škoda Vagonka, které zaměstnávají dohromady téměř 1200 lidí. Ze zahraničí je zájem také o kompletní opravy a servis. Z Ostravy proto míří tramvaje i do severských zemí.
1: Výrobní hala v ostravské Ekově. Vedle sebe jsou tady v různé fázi přestavby tramvaje pro okolní země, ale i na první pohled úplně jiné typy ze severu Evropy. Právě v Ostravě se ze starých vozů dělají modernější. Martin Bednař je ředitelem Škody Ekova i Vagonky.
2: Za mnou vidíte největší zakázku Göteborg, modernizace tramvají N31. Dlouhodobá zakázka na 80 tramvají asi za 2 miliardy korun. Pokračujeme v modernizacích tramvají pro Liberec. Zajišťujeme těžkou údržbu pro dopravní podnik Ostrava a nově pro dopravní podnik Bratislava.
1: Miliardové objednávky řeší také Škoda Vagonka. Teď zrovna například pro bulharské železnice. Celkem 25 elektrických vlakových souprav.
2: Dokončujeme 23 souprav pro Regiojet. Ten bude dokončený taky v nejbližších týdnech. Zahajujeme projekt pro bateriové jednotky v Lotyšsku. Připravujeme se na projekt v Uzbekistánu. Jinak děláme hliníkové skříně pro sofijské metro a pro stockholmský Salčeban.
1: Skupina Škoda, pro kterou je Ostrava hned po Plzni nejdůležitějším výrobním uzlem, využívá také výhody místního školství. Díky tomu se firmám vyhýbají potíže s nedostatkem zaměstnanců. Ze školy jdou rovnou do výroby. Jednoduché to ale není, říká ředitel Střední školy technické a dopravní v Ostravě Stanislav Zapletal.
3: Dneska se bavíme o tom, že budou vyšší nároky na lakírníky, na elektroniku, na elektrotechniku, na bezpečnost. Takže i v tomhle směru ta škola musí jít a opravdu ti nejlepší tu garanci budou mít. Kolik jich bude, jestli to bude 5 žáků každý, jestli to budou 3 žáci, to vám dneska nikdo neřekne.
1: Ale a je zájem mezi žáky u vás o práci třeba tady?
3: Je zájem.
1: Zakázka pro Lotyšsko, 16 bateriových vlaků, začne ve Vagonce v příštím roce. Strojírenská tradice zaměřená na elektrotechniku bude podle vedení firem v Ostravě dál pokračovat. Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: U zprávařského mikrofonu je Tereza Hájková.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Dnes budou pokračovat jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. S ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO se sejdou její straničtí kolegové, ministr práce Aleš Juchelka a ministr vnitra Lubomír Metnar. Jednat bude Schillerová také s ministrem pro sport Borisem Šťastným z motoristů. Výbava do školy pro prvňáka letos stojí v průměru 3350 korun, tedy podobně jako loni. Vyplývá to z analýzy letáků velkých obchodních řetězců. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji do 3000 korun. Ukázal to červnový průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Frýdek Místek mění podmínky dotací pro mládežnický sport. Maximální věk mladých sportovců se zvyšuje z 15 na 19 let. Město tak chce podpořit i starší děti, které se sportu chtějí věnovat pouze rekreačně bez účasti v soutěžích. Organizace mohou o dotace žádat od 1. do 25. září. V posledních dvou letech odcházejí pachatelé znásilnění od soudu s nepodmíněným trestem častěji než dřív. Vyplývá to z dat Ministerstva spravedlnosti. Podle těch šla do vězení v letech 2022 a 2023 zhruba polovina odsouzených. Za poslední dva roky je to téměř 60%. Ve Vsetíně dnes začíná třídenní festival United. Největší křesťanský festival v Česku nabídne koncerty, semináře i workshopy. Jeho ředitelka Dagmar Hurtová letos očekává 4 až 5 tisíc návštěvníků z celé republiky. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno. Jinak má převažovat velká oblačnost a hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytnou déšť a přehánky. Lokálně taky bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V obci Vrchy na Novojičínsku je aktuálně neprůjezdná silnice první třídy číslo 57. V zatáčce tam havarovalo osobní auto s nákladním. Obě skončila mimo vozovku a teď tam zasahují záchranné složky. Tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Za pár minut po písni Honzy Kalouska a kapely Rangers představíme dnešního dopoledního hosta Českého rozhlasu Ostrava.

0: Našem dnešním dopoledním hostem bude primář chirurgie nemocnice v Karviné. Ivana Šuláková ho pozvala k mikrofonu, aby s ním probrala unikátní operace kýly, známé pod názvem, co přesně se skrývá pod zkratkou EMILOS. Jde o velmi šetrnou metodu, která umožňuje provedení zákroku bez nutnosti vstoupit do břišní dutiny, takže je pro pacienta velmi šetrná. Připomenu, že start naší dnešní lékárny je stanoven na 10 minut po 11. hodině.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: bude ve čtvrtek?
1: Tak teďka ještě ráno a dopoledne očekáváme místy i polojasno a jen výjimečně přeháníky nebo s malou pravděpodobností i bouřky. Jinak bude převažovat velká oblačnost a hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytnou déšť nebo přeháníky, lokálně bouřky, které mohou být i silné, doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami kolem 2 cm a přívalovými srážkami. Maximální teploty dnes budou od 27 do 30 stupňů, na horách to bude kolem 22 stupňů a vítr bude mírný jižní až jihozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu. V bouřkách bude přechodně zesilovat, jinak večer bude postupně slábnout.
0: Probrali jsme dnešek, jak to ale bude vypadat dál v noci na pátek a co zítra?
1: Tak zpočátku noci čekáme ještě hodně oblačnosti na většině území s deštěm, přeháníkami, lokálními bouřkami, které mohou být ještě i silné. Během noci ale bude srážek postupně ubývat. Minimální teploty budou od 18 do 14 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. Zpočátku v bouřkách přechodně ještě zesílí. Zítra očekáváme oblačno, přechodně i polojasno, jen ojediněle s přeháníkami nebo bouřkami. Večer a v noci na sobotu oblačností srážek postupně přibyde a lokálně se také vyskytnou bouřky, které opět mohou být i silné. Maximální denní teploty budou od 24 do 28 stupňů, na horách kolem 20 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v bouřkách bude přechodně zasilovat.
0: Tolik informace o počasí, které pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava měl Václav Smolka. Díky za to, hezký den.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude primář chirurgie nemocnice v Karviné. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych s ním probrala unikátní operace kýly Emilos. Jde o velmi šetrnou metodu, která umožňuje provedení zákroku bez nutnosti vstoupit do břišní dutiny. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
4: Veselice v Kobeřicích.
5: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
4: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 53 minut, pojďme k pozvánkám s datem 20. srpna. Suchdolem nad Odrou bude projíždět Pony Express. Jezdci se tam zastaví mezi 8 a 10 hodinou. Lidé mohou Pony Expressem poslat dopis anebo pohlednici se zvláštním příležitostným razítkem. Ze Suchdola pak jezdci budou pokračovat směrem na Opavu anebo Bumbálku. Za hudbou můžete vyrazit do opavských arkád, vystoupí tam dva zkušení muzikanti Aleš Nitra a Vláďa Vondráček. Hrají směs blues, swingu nebo písní První republiky. Koncert ve Dvořákových sadech v Opavě začne v 6 večer. Na Gorolské dny s řemeslem můžete zavítat do Mostu u Jablunkova, do tamní dřevěnky na Fojtství. Dnes se tam bude povídat o medu, budou tam ukázky včelařského vybavení, zpracování medu i tvoření včelích produktů. A to od 10 do 15:30 odpoledne. No a poslední tip je do ostravského klubu Bum Bum Comedy, tam vystoupí komik Michal Setmáry. Legenda slovenského stand-upu ve svém novém pořadu bude věnovat pozornost vztahům, rodičovství a nebo třeba židovské identitě.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Minister zdravotnictví chce z rozpočtu peníze na dětskou psychiatrii i onkologické centrum. V Ostravě se vyrábí nové vlaky pro Bulharsko. Začala obnova rybníka v Guntramovicích. Obloha bude převážně oblačná, později odpoledne zaprší a naměříme do 30 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Stát chce příští rok investovat do rozvoje dětské psychiatrické péče. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO to řekl po jednání o rozpočtu na ministerstvu financí. Peníze zamíří třeba na opravu nemocnice v Opařanech anebo výstavbu nového zařízení v Lounech. Více prostředků má jít i na specializační vzdělávání mladých lékařů, včetně takzvaných rezidenčních míst. Na celkem 140 postů pro praktické lékaře letos podle Vojtěcha přišlo asi 300 žádostí.
4: Potřebujeme ty absolventy dostat do těch oborů a do těch míst, kde nám chybí, což jsou zejména praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, psychiatři dospělí a dětští psychiatři.
2: Další investice mají jít třeba na výstavbu onkocentra v Ostravě anebo digitalizaci žádanek. Škoda Vagonka dokončuje v Ostravě nové vlaky pro bulharskou železnici. Prvních 5 z celkového počtu 25 elektrických souprav za zhruba 13 miliard korun. Potvrdil to ředitel ostravské vagonky Martin Bednář. Firmě se daří získávat objednávky i z dalších zemí.
5: Dokončujeme 23 souprav pro Regiojet, ten bude dokončený taky v nejbližších týdnech. Zahajujeme projekt pro bateriové jednotky v Lotyšsku. Připravujeme se na projekt v Uzbekistánu. Jinak děláme hliníkové skříně pro sofijské metro a pro stockholmský Salčobán.
2: Nová výroba bateriových vlaků pro Lotyšsko začne v příštím roce. Sněmovna pravděpodobně bude mít nový jednací řád. Senátoři se rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat a ta tak míří k podpisu prezidentovi. Nová pravidla umožní třeba omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To má zamezit blokování dolní komory obstrukcemi. Za návrhem stojí koaliční poslanci i zástupci opoziční ODS. Nový jednací řád by mohl začít platit 15 dní po prezidentově podpisu. V Guntramovicích na Opavsku začala obnova a kompletní čištění tamního rybníka. Za více než 2,5 milionu korun bude nádrž odbahněná. Součástí rekonstrukce je taky oprava břehů a přibude i nové stavidlo.
6: Rybník v Guntramovicích, který je ve správě města Budišova nad Budišovkou, je vypuštěný. Na místě pracuje těžká technika a rekonstrukce zatím pokračuje podle plánu. Obnova byla nutná kvůli jeho špatnému technickému stavu. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku místy polojasno, výjimečně s přeháňkou. Jinak má převažovat velká oblačnost a hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytnou déšť nebo přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách naměříte do 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Stále je neprůjezdná silnice první třídy číslo 57 v obci Vrchy na Novojičínsku. Havarovalo tam osobní auto s nákladním a na místě teď zasahují složky integrovaného záchranného systému. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Thank you.
7: A my zase víme, co vám můžeme nabídnout v nejbližší půl hodině v rámci Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Krátce před půl osmou pro vás budeme mít vyloženě letně naladěnou rozhlasovou anketu, ale ještě předtím dobré rady a nápady, které bude servírovat Artur Kubica v rámci svého pravidelného ranního okénka dvakrát měř jednou řeš, dnes se Artur zaměří na léčivé byliny. Ještě předtím ale muzika Michal David anebo skupina Olympic. Petr Souku, bod mikrofonu, přeje krásné ráno.

0: Vyloženě prázdninové téma dnes zpracujeme v naší rozhlasové anketě. My se vás budeme ptát na nejhezčí letní zážitky. Stane se tak ale až krátce před 7:30. Teď do našeho vysílání vstoupí Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Dostali jsme k nám do Českého rozhlasu od vás otázku, jaké byliny se sklízejí v srpnu. Jde o takový zvláštní měsíc, který se přes den tváří jako léto a v noci už jako podzim. A sklízejí se, tedy sbírají hlavně kvetoucí natě, podzimní květy, kořeny a zrající plody léčivých rostlin. Mezi ty nejznámější patří žebříček, měsíček, černý bez a ostropestřec. Právě ostropestřec mariánský. Tak u něho začínají dozrávat léčivá semena, což je ideální čas pro jejich ruční sběr. Bylina pomáhá hlavně na regeneraci jater, očistu těla, zlepšení trávení a podporu žlučníku. A bylinkáři říkají, že je vhodná právě, když máte nějaké únavné nebo špatné období. Ostropestřec se suší ve stínu na větrném místě a nejlepší je, když semena před použitím podrtíte. A bylinkáři doporučují takový jednoduchý recept, denně před jídlem jednu čajovou lžičku. Za ten den to 4x stačí, ale prý to má být 45 minut před nebo po jídle, to aby se léčivka nemíchala s jinou potravou. Potom je velice účinná. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Ráno je na severní Moravě a ve Slezsku oblačné, ale hodně teplé. Pokud se zaměříme na východ našeho regionu, v Třinci teď naměříte 23 stupňů Celsia, naopak na západě v městě Albrechticích na Bruntálsku teploměr ještě neukazuje ani 20. Prognóza na dnešek říká, že máme čekat zpočátku polojasno, ale v průběhu dne většinou velká oblačnost a hlavně později odpoledne a k večeru přehánky, případně občasný déšť, lokálně může přijít i silnější bouřka. Teploty ale vysoké, v nížinách až 30 stupňů, na horách pak naměříte do 23.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
5: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Asi jste poznali skupinu Čenasky. Jsme Český rozhlas Ostrava, vysíláme Dobré ráno. Dnes s datem 20. srpna. Je 7 hodin 22 minut. Prázdniny a zážitky patří neodmyslitelně k sobě. Některé z nich mohou být výjimečné a jen tak se na ně nezapomíná. My jsme se proto vypravili do ulic a zeptali jsme se vás na ten váš nejhezčí prázdninový zážitek.
1: Tak asi z minuloročních, narodil se mi syn. Mám takový největší zážitek asi.
2: Opekání špekáčku s rodinou po dlouhé době.
3: Nejhezčí zážitek je mít někde klidné prostředí a udělat si ty prázdniny podle svého.
4: Krásné hory, krásná příroda, fajn fyzická zátěž, dobré pivko.
5: Asi výlet do Itálie, mám miluji Itálii, takže Řím a Florencie, tak to byl asi takový jako nejhezčí zážitek. No.
6: Nejhezčí zážitek z prázdnin bylo asi celkově to počasí, protože není moc horko, ani moc zima a je to úplně ideálka, aby člověk mohl trávit čas na zahradě, nemusel se zbytečně zakrývat a tak, takže to je pro mě jako asi největší bonus letošních prázdnin.
7: Zrovna před 2 dny jsme se vrátili z jachty z Chorvatska, z Jadranu, o krásné plachtění, chvilkama náročné, ale se synem jsme se krásně projeli po chorvatských mořích.
8: Třeba z Puerto Rico, krásné hlavní město San Juan a ještě hezčí starý Old San Juan, koloniální stavby barevné, nádherné pobřeží.
9: V Praze a to byl moc pěkný pobyt, byli jsme tam 4 dny. Měli jsme program, takže jsme byli v muzeu Slivovice, v muzeu hokeje, na loďkách.
10: Určitě dovolená s mojí přítelkyní v Pule. To bylo asi takové nejhezčí a pak určitě s kamarádama v Rakousku, v Palfau, na horách a u vody.
11: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál, ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Krátké zprávy a Tereza Hájková.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Zákon o znovuzavedení elektronické evidence tržeb neprošel Senátem a vrací se tak do poslanecké sněmovny. Senátoři žádají třeba zrušení EET pro bezhotovostní platby. To už v minulosti nařídil i ústavní soud. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO by se tím ale stát připravil o analytická data a možnost odhalovat šedou ekonomiku. Dopravu na dálnici v Ostravě a na přivaděčích budou v budoucnu hlídat dálkově řízené světelné značky. Aktuálně by měly reagovat na hustotu provozu a informace přenesou i do navigací. Potvrdil to šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Dálkově řízené světelné tabule bude ovládat Národní dopravní informační centrum. Nové elektricky polohovatelné postele má nemocnice v Bohumíně. Město za vybavení včetně matrací a nočních stolků zaplatilo 3,5 milionu korun. Určené jsou pro dlouhodobě nemocné, kteří tráví v nemocnici několik týdnů i měsíců. Zdravotníkům ulehčí manipulaci s pacientem. Senioři v Holčovicích budou moci poprvé navštěvovat Akademii třetího věku. Akci pro ně dělá tamní obecní knihovna. Výuka bude ve formě online přednášek z České zemědělské univerzity v Praze. Pak přijde na řadu debata. Úvodní schůzka bude podle vedoucí Holčovické knihovny Žanety Dolanové 9. září. Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Pořadatelé soutěže a mezinárodní porota to oznámili na tradičním gala večeru na pražském Žofíně. Do soutěže se letos zapojilo 70 vinařství, která přihlásila skoro 670 vzorků vín. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku místy i polojasno, jinak má převažovat velká oblačnost a hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytnou déšť nebo přehánky, lokálně taky bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ve Frenštátě pod Radhoštěm na silnici první třídy číslo 58 probíhají stavební práce. Provoz je řízený kyvadlově. Počítejte se zdržením.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: V Ostravě se hledají způsoby, jak město ochladit. Nejlepší je prý najít místo, kde se voda drží přirozeně a jen jí trochu pomoci, aby tam zůstala. Dokladem toho může být nový park v prohlubni u rušné silnice v Radvanicích. Místo vám podrobně představíme už za pár minut. Teď necháme zpívat Helenu Vondráčkovou. Pěkné ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava 7 hodin 39 minut. Za necelý rok se zarostlá rokle u silnice v Ostravě Radvanicích proměnila na nový park plný vody. Krajinářští architekti využili dešťovku stékající z okolních svahů, vyhloubili tůň a břehy osadili vrbami. Lidé tam teď i v největším horku najdou chlad a stín.
1: Když jsem sem přišel poprvé, tak vlastně tady byly ty bagry, hromady zeminy, bahno, ale i přesto všechno, mně ten prostor přišel kouzelný, kachny tady chodily.
2: Popisuje projektant parku Lukáš Lattenberg, jak ještě před rokem vypadala prohlubeň mezi dvěma hlavními cestami.
1: Říkám, no tady chybí jenom ten rybníček s tím vodníkem, aby ty kačeny se tam mohly jako v tom rochnit. Takže ten nápad byl jako okamžitý, že to takhle musí nějak vypadat.
2: Čili vy jste prostě koukali, jak to tady funguje, koukal jste, kde ta voda je, kde
1: ano,
2: není.
1: Ano, ano. Jsou tady rostliny, které snáší krátkodobé zaplavení, je tady olše, vrba a tak dál. Potůček, takže my jsme ten potůček trošičku skrotili, dali jsme mu do cesty jezírko.
2: Voda se tu vždy držela přirozeně. Podle starosty Radvanic a Bartovic Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu stačilo jí jen trochu pomoct.
3: Je zřejmé už z hlediska gravitace, že tady opravdu voda protíká, stíká se tady ze širokého okolí a opravdu v deštivých obdobích se tady vlastně ta voda nahromadí.
2: Tady voda bude vždycky.
3: Je to fakt jedno z nejnižších míst tady a pokud už by tady bylo sucho, tak bychom na tom byli opravdu zle. Každý chce sadit stromy, každý by chtěl parky, ale není jednoduché najít ten příhodný terén.
2: Dagmar a Lukáš bydlí nedaleko a hotový park si přišli prohlédnout jako první.
4: Parky zmizely, tak to projdem.
2: Co to bylo předtím, jak to tu vypadalo?
4: Nic, takové v podstatě smetiště zanedbané takové. Teď je to hezké, líbí se nám to.
2: Ladův park plný vody poslouží i jako ochrana před povodněmi. Zásoby vody z přívalových dešťů totiž nepustí do řeky najednou, ale zadrží ji tady mezi vodními rostlinami a vrbami. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Vysílání přivítáme meteorologa Tomáše Ostrožlíka. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Mluvit budeme o počasí, nejprve tedy o tom aktuálním.
2: Tak aktuálně máme v regionu jasno až polojasno, pouze na jihovýchodě, Těšínsko a Blunkovsko je až zataženo a ráno tam byla i přeháňka. Přeháňka takhle prošla i kolem Ostravy dále na východ. Teploty jsou teď na vzestupu, většinou mezi 20 a 23 stupni. Na horách je teplota kolem 17 a vane jihozápadní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Pouze na horách je čerstvý kolem 10 metrů za sekundu.
1: Tak a teď už pojďme k předpovědi na celý den.
2: Očekáváme, že bude zejména dopoledne málo oblačnosti a odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost a později k večeru se mohou objevit již první lokální přehánky a bouřky. Teploty dnes vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách bude kolem 22 a vítr bude vát mírný jižní až jihozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Večer v bouřkách může zesilovat ojediněle i z nárazy kolem 70 km za hodinu.
1: Tolik dnešek. Jaká počasí pak máme čekat v noci na pátek? A co zítra?
2: Jak jsem vzpomenul, z večera již první přehánky nebo bouřky, v noci jich pak bude více. Čekáme je na většině území a zejména v první polovině noci mohou být výjimečně i silné. Z nárazy větru, případně z první části noci i ojediněle s kroupami. Ty bouřky silné samozřejmě nebudou na celém území, ale mohou se lokálně vyskytnout. Teploty ty budou v noci klesat na 18 až 14 stupňů a k ránu bude oblačnosti ubývat. Zítra čekáme oblačné, přechodně polojasné počasí, jen ojediněle s přeháňkou, případně bouřkou. V noci potom na sobotu opět přibývání oblačnosti a zejména v oblasti Jeseníku opět přeháňky nebo bouřky. Teploty zítra nejvyšší 24 až 28, na horách kolem 20 a vítr slabý proměnlivý, jen v případné bouřce přechodně zesílí.
1: Ještě nám prosím povězte, jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak je 1007,5 hektopaskalů a vlhkost vzduchu je teď kolem 80%.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Díky za to, hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude primář chirurgie nemocnice v Karviné. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych s ním probrala unikátní operace kýly Emilos. Jde o velmi šetrnou metodu, která umožňuje provedení zákroku bez nutnosti vstoupit do břišní dutiny. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina PH v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava teď pozvánky s datem 20. srpna. V Bílovci zvou děti na letní čtení Tety Kateřiny. Začíná už v 11 dopoledne v tamním letním kině a děti se na akci seznámí s klasikou i novinkami ze světa pohádek. Na zajímavou vzdělávací akci zve Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Interaktivní formou si tam zájemci mohou osvojit základy hospodaření s penězi, s tvorbou rezerv, investováním i zvládáním nečekaných životních situací. Začíná se ve 4 odpoledne. V areálu letního kina v Orlové se od 17 hodin koná pohádkový čtvrtek. Dnes konkrétně jde o pohádku Pohádková show s Vílou, ve které vystoupí kouzelnice Radana. A probíhá i festival Folklor bez hranic v Ostravě. Program se přesouvá do ostravské části Poruba. V 15 hodin vystoupí na tamní hlavní třídě cymbálová muzika a zajímavou podívanou bude i krojovaný průvod od Alšova náměstí v 15 hodin a 30 minut.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Návrh stavebního zákona dnes projednají senátoři. Azylový dům pro matky s dětmi v Českém Těšíně prošel rekonstrukcí. Bruntálská radnice chystá obnovu farní uličky a nové odpočinkové zóny. Bude většinou oblačno, později odpoledne zaprší a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Senát dnes projedná stavební zákon. Podle vládní koalice usnadní a zrychlí povolování staveb. Všechny tři senátní výbory, které předlohu posuzovaly, ji ale doporučily zamítnout. Senátorům vadí například to, že navrhované změny neprošly mezirezortními připomínkami a nemohla je posoudit ani odborná veřejnost, třeba architekti. Pokračuje předseda senátního klubu STAN Jan Sobotka.
5: Jediný, kdo bude z toho mít prospěch, jsou velký developeři, protože stavby nad 10 000 metrů čtverečních, což je zhruba 100 bytů, to jsou miliardové stavby, tak ty stavby budou mít zelenou a budou se rozhodovat za 30 dní bez možnosti odvolání.
3: Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. V Senátu návrh podporuje jediný klub, hnutí ANO. Státní podnik Diamo vybírá ze dvou nabídek firmu, která bude od září pokračovat v sanaci území v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Loni tam vykolejil vlak převážející toxický benzen. Podnik nabídky firem vyhodnotí začátkem příštího týdne. Pro zahájení další sanace má od soukromých vlastníků aktuálně smluvně zajištěno 80% potřebných pozemků, říká mluvčí Diama Tomáš Indrej.
6: Na jednáních s vlastníky intenzivně pracujeme u více než 80% potřebné výměry už. Máme smlouvy uzavřené, nebo jsme těsně před jejich podpisem. U zbývajících pozemků řešíme složitější případy, ale i tam postupujeme krok za krokem. Předpokládáme, že do zahájení druhé etapy budou všechny majetkové záležitosti vyřešeny.
3: Od zahájení sanačních prací odborná firma odstranila v lokalitě více než 170 tun nebezpečného benzenu. Českotěšínská charita opravila azylový dům pro matky v tísni. Budova má nové zateplení, od kterého si organizace slibuje finanční úspory. Nové je i sociální zázemí na každém patře a taky schodiště. Nové vybavení získalo i 9 pokojů. Klientky byly po dobu rekonstrukce v náhradních prostorách, říká ředitelka charity Monika Klimková.
7: Probíhalo to tak, že od února na 2 měsíce byly klientky přestěhovány do náhradních prostor a vzhledem k tomu, že ta rekonstrukce se prodloužila, tak další 2 měsíce byl azylový dům uzavřen a vlastně jsme poprosili okolní azylové domy o výpomoc a klientky se mohly přestěhovat tam.
3: Bruntálská radnice připravuje rekonstrukci farní uličky v centru města a úpravu okolních ploch mezi náměstím Jana Žižky a Komenského ulicí. Mají tam vzniknout odpočinkové plochy a venkovní expozice. Jak uvedl mluvčí města Jiří Ondrášek, projekt má propojit centrum města s novým depozitářem, zámeckým parkem a dalšími historicky a kulturně významnými místy. Radnice letos zadala projektovou dokumentaci.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu zpočátku místy i polojasno, jinak má převažovat velká oblačnost a hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně taky bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách naměříte do 24.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ve Valašském Meziříčí na silnici číslo 57 stojí porouchané nákladní auto. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jsme Český rozhlas Ostrava i dnes ve čtvrtek 20. srpna vysíláme pravidelné dobré ráno. U mikrofonu je Petr Soukup, všem přeji pěkný den i poslech. Přátelé, co myslíte, kdy se poprvé začalo stavět z cihel? Kdo neví a vědět chce, poslouchá i nadále náš program, protože vše vysvětlí Martin Písařík už za pár minut.

0: Bulharsko, Švédsko, Göteborg, Bratislava nebo Liberec, ale pozor, třeba i Uzbekistán nebo Lotyšsko. To jsou místa, kam míří ostravské tramvaje a vlaky, buď nové, nebo po kompletní opravě. Ostrava je stále evropským centrem výroby a servisu drážních vozidel. My vás o tom přesvědčíme prostřednictvím reportáže. Uslyšíte ji už za 9 minut. Teď naše edukativní rubrika s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Ráno máme na severní Moravě a ve Slezsku polojasné, místy oblačné, ale už teď je teplo. Pokud se zaměříme na aktuální situaci, tak nejprve pohled do Ostravy, v tuto chvíli 23 stupňů Celsia. V Novém Jičíně je teplota ještě o 1 stupínek výše. No a prognóza na čtvrtek, mělo by být zpočátku polojasno, ale v průběhu dne pak velká oblačnost. A hlavně později odpoledne a k večeru přeháňky, případně i silnější bouřky. Teploty vysoké, 26 až 30 stupňů v nížinách, na horách naměříte okolo 22.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 8 hodin 22 minut. Společnost Škoda dokončuje v Ostravě zakázky na výrobu tramvají a vlaků za miliardy korun. Týká se to společností Škoda Ecova a Škoda Vagonka, které zaměstnávají dohromady téměř 1200 lidí. Ze zahraničí je zájem i o kompletní opravy a servis. Z Ostravy proto míří tramvaje i do severských zemí.
1: Výrobní hala v ostravské Ecově. Vedle sebe jsou tady v různé fázi přestavby tramvaje pro okolní země, ale i na první pohled úplně jiné typy ze severu Evropy. Právě v Ostravě se ze starých vozů dělají modernější. Martin Bednař je ředitelem Škody Ecova i Vagonky.
2: Za mnou vidíte největší zakázku Göteborg, modernizace tramvají N31. Dlouhodobá zakázka na 80 tramvají, asi za 2 miliardy korun. Pokračujeme v modernizacích tramvají pro Liberec. Zajišťujeme těžkou dřibu pro dopravní podnik Ostrava a nově pro dopravní podnik Bratislava.
1: Miliardové objednávky řeší také Škoda Vagonka. Teď zrovna například pro bulharské železnice. Celkem 25 elektrických vlakových souprav.
2: Dokončujeme 23 souprav pro Regiojet. Ten bude dokončený taky v nejbližších týdnech. Zahajujeme projekt pro bateriové jednotky v Lotyšsku. Připravujeme se na projekt v Uzbekistánu. Jinak děláme hliníkové skříně pro sofijské metro a pro stockholmský Salčobán.
1: Skupina Škoda, pro kterou je Ostrava hned po Plzni nejdůležitějším výrobním uzlem, využívá také výhody místního školství. Díky tomu se firmám vyhýbají potíže s nedostatkem zaměstnanců. Ze školy jdou rovnou do výroby. Jednoduché to ale není, říká ředitel Střední školy technické a dopravní v Ostravě Stanislav Zapletal.
3: Dneska se bavíme o tom, že budou vyšší nároky na lakírníky, na elektroniku, na elektrotechniku, na bezpečnost. Takže i v tomhle směru ta škola musí jít a opravdu ti nejlepší tu garanci budou mít. Kolik jich bude, jestli to bude 5 žáků každého, jestli to budou 3 žáci, to vám dneska nikdo neřekne.
1: A je zájem mezi žáky u vás o práci třeba tady?
3: Je zájem.
1: Zakázka pro Lotyšsko, 16 bateriových vlaků, začne ve Vagonce v příštím roce. Strojírenská tradice zaměřená na elektrotechniku bude podle vedení firem v Ostravě dál pokračovat. Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Pojďme k tomu, co je nového. Zprávy pro vás má Tereza Hájková.
1: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Česko by příští rok mělo splnit 2% závazek výdajů na obranu. Po večerním jednání o rozpočtu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal, že částka by měla být rovnoměrně rozdělená mezi modernizaci armády a její provozní zajištění, tedy třeba nábor nových vojáků. Výbava do školy pro prvňáka stojí letos v průměru 3350 korun, tedy podobně jako loni. Vyplývá to z analýzy letáků velkých obchodních řetězců. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji do 3000 korun. Ukázal to červnový průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Památkově chráněná Sokolovna v Petrovické ulici v Krnově se po tříleté přestavbě vrátí sportovcům. Slavnostní otevření je naplánováno na pondělí 31. srpna, potvrdila mluvčí města Dita Círová. Rozsáhlá přestavba Sokolovny vyšla přibližně na 90 milionů korun. Část Ostravy Radvanic je díky novému parku lépe chráněná před záplavami z přívalových dešťů. Nové tůně vodu zadrží, aby neodtekla do řeky všechna najednou. Zabrání tak prudkému stoupání hladiny, řekl starosta Radvanic a Bartovic Aleš Boháč ze Starostů pro Ostravu. Frýdek Místek mění podmínky dotací pro mládežnický sport. Maximální věk mladých sportovců se zvyšuje z 15 na 19 let. Město tak chce podpořit i starší děti, které se sportu chtějí věnovat pouze rekreačně bez účasti v soutěžích. Organizace mohou o dotace žádat od 1. do 25. září. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku místy polojasno, jinak má převažovat velká oblačnost a hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytnou přehánky, déšť a nebo bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 u exitu 33 Příbor Východ stojí porouchané auto, očekávejte tam zdržení. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Nový Čín chystá další program pro vitální seniory. Co si pod tím pojmem máme představit? Tak o tom bude řeč v našem vysílání po písních Janka Ledeckého a Jaroslava Uhlíře. Mějte pěkné ráno.

0: Nový Čín, náš další cíl v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Připravují tam totiž akce pro vitální seniory. Alespoň se tak jmenuje každoroční série aktivit, které město společně se spolky pravidelně připravuje pro lidi nad 65 let. Už za měsíc se seniori potkají na společenském odpoledni pro dříve narozené a my o detailech teď budeme mluvit s mluvčí radnice Marií Machovou. Po telefonu přejeme pěkné ráno.
1: Dobrý den z Nového Jičína.
0: Tak povězte nám prosím, co všechno letos budou moci seniori zažít?
1: My se snažíme každý rok do projektu Vitální senior zařadit co nejvíce různorodých aktivit. Už jsme měli přednášku o vraje spotřebitelů, nebo jsme měli trénování paměti. A letos ještě seniory čeká zájezd po stopách rodu Žerotínu, kdy navštíví zámek Velké Losiny a Bludov nebo kostel svatého Michála v Maršíkově.
0: Jak už jsme uvedli, tak ta první akce bude v polovině září, půjde o společenské odpoledne pro dříve narozené. Obecně musí se seniori, kteří by se chtěli zúčastnit, nějak předem hlásit?
1: Protože předpokládáme, že o toto odpoledne s hospodským kvízem, taneční zábavou a vystoupením skupiny Duo Yamaha bude velký zájem a kapacita sál ve středisku volného času Fokus je pouze 96 míst, tak proto si musí zájemci na odboru sociálních věcí na našem úřadě vyzvednout místenku. Registrace bude spuštěna 1. září.
0: Mm-hmm. Původně byly akce města zaměřené spíše na děti nebo mládež, případně rodiny. Jak tedy vzniknul ten nápad vytvořit program i pro seniory?
1: Nám se zdálo, že se na seniory trošku zapomíná a možná ten náš pocit umocnila atmosféra ve společnosti po covidu. A my jsme chtěli naše dříve narozené občany znovu dostat ven do společnosti mezi lidi, aby se po měsících, co museli být zavřeni doma, opět socializovali. Proto jsme připravili projekt Vitální senior. V jeho rámci organizujeme nízkonákladové programy, které pomáhají seniorům procvičit mozek i tělo.
0: O aktivitách určených seniorům v Novém Jičíně jsme teď hovořili s mluvčí a tamní radnice Marií Machovou. Děkujeme za vaše informace a přejeme příjemný den.
1: Také děkuji, hezký den.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: počasí.
1: Máme polojasno, ale už je dost teplo v Novém Jičíně v tuto chvíli 25 stupňů Celsia. V Krnově, trochu západněji v našem regionu, je teplota o stupeň a půl nižší. Prognóza na čtvrtek říká, že to polojasno by pak měla vystřídat velká oblačnost. Počítejme také později odpoledne k večeru s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně může přijít i silnější bouřka. Teploty ale velmi vysoko, 26 až 30 stupňů v nížinách, na hřebené hor pak naměříte do 23.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude primář chirurgie nemocnice v Karviné. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych s ním probrala unikátní operace kýly Emilos. Jde o velmi šetrnou metodu, která umožňuje provedení zákroku bez nutnosti vstoupit do břišní dutiny. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívaná Jitka Zelenková. Kvůli čemu pokračují schůzky na ministerstvu financí? I o tom budeme mluvit ve zprávách. Ty nabídne za 8 minut Tereza Hájková. No a pak už začne dopolední program. Tím vás provede Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se s přáním krásného dne loučí Petr Soukup.
1: Zasmějte se s námi!
2: A to taková mladá vdaná dáma a krásná mladá vdova spolu debatují a ta vdova povídá: paní, víte, co zaručí 100% manželovu věrnost? A ta druhá, co ještě není vdova, tak se ptá: no tak to jako netuším, ráda bych se to dozvěděla. To víte, ten můj ten pořád kouká po cizích ženách? A ta vdova se tak zaculí a potichu vyzrazuje své tajemství. Absolutní věrnost chlapa zajistí jedině jeho pohřeb. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na ministerstvu financí pokračují schůzky kvůli rozpočtům jednotlivých ministerstev na příští rok. Krnov nově umožňuje směnu městského bytu bez změny nájemného. Ve Vsetíně začíná největší křesťanský festival v Česku. Počasí dnes bude oblačné, odpoledne s deštěm a naměříme do 30 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Na ministerstvu financí se třetí den po sobě střídají jednotliví ministři. Se šéfkou rezortu Alenou Schillerovou z hnutí ANO řeší rozpočet na příští rok. Dnes se k ní vrací ministři, se kterými se nedohodla na prvním jednání. Jde o rezorty práce a sociálních věcí, školství, vnitra a taky o ministerstvo pro sport, prevenci a zdraví. Jaký má být celkový schodek státního rozpočtu v příštím roce, ještě není známé. Podle Aleny Schillerové ale platí, že bude nižší než 400 miliard korun a v rámci jednaných evropských pravidel.
2: Bude vyšší, než byl na rok 2026, protože ty rezorty jsou ve šíleném strukturálním deficitu. Budeme zveřejňovat makroekonomickou predikci, o kterou se opírají příjmy, odhad příjmu, to je také zásadní.
0: Příští týden se Schillerová ještě potká s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za hnutí ANO, který se tento týden omluvil ze zdravotních důvodů. Před víkendem v Česku ještě zaprší. V několika vlnách se taky do zítřejšího večera objeví silné bouřky. Dnes odpoledne dorazí hlavně na Moravu a do Slezska. Doprovázet je můžou 2 centimetrové kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. O víkendu se počasí uklidní. Obloha bude převážně slunečná a zaprší jen výjimečně. Teploty by se měly držet kolem 23 stupňů. Krnované můžou požádat o výměnu velkého městského bytu za menší za stávající sazbu nájemného. Umožní to nová pravidla města. Požádat o změnu můžou nájemníci, kteří žijí v bytě o velikosti minimálně 54 metrů čtverečních. Podmínkou je, aby byl nový byt ve stejné kategorii, měl alespoň o jeden pokoj méně a byl o zhruba třetinu menší, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Chceme tímto způsobem vyjít vstříc hlavně starším lidem, kteří po odchodu dětí nebo úmrtí partnera zůstali sami ve velkém bytě a jeho provoz, zejména vytápění, je pro ně stále nákladnější. Menší byt jim může přinést výraznou úsporu.
0: Ve Vsetíně dnes začíná multižánrový festival United, největší křesťanský festival v Česku. Nabídne koncerty, ale taky semináře a workshopy, které se věnují tématům od teologie a psychologie až po víru, vztahy a každodenní život. Podle ředitelky festivalu Dagmar Hurtové do Vsetína přijedou mladí lidé z celé republiky.
4: Účastníci přijíždí z celé České republiky, my to každý rok monitorujeme a dělá nám velkou radost, že přijíždějí až úplně z každého koutu, který si dokážete představit na mapě. Účast očekáváme mezi 4 a 5 tisíci účastníky.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu zpočátku místy polojasno, jinak má převažovat velká oblačnost a hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytnou déšť, přehánky a lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Valašském Meziříčí na silnici číslo 57 havarovalo osobní auto s pojízdnou prodejnou. Právě se to tam vyšetřuje, dejte na to pozor. A pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Slyšeli jste aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava, které připravila Tereza Hájková, co je 9 hodin a 4 minuty. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík, začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jako tradičně i dnes 20. srpna začneme magazínem Křížem krajem. Na výlet se vydáme s redaktorkou Ivou Havlíčkovou. Navštívíme lázeňský

Zoologický park sanatorií v Klimkovicích, který je příjemným místem k odpočinku a relaxaci. A to i díky venkovním koupelím se studenou vodou, které lidskému tělu mohou pomoci s různými problémy. Už za malou chvíli vás vezmeme na procházku lázeňským parkem. Magazín Křížem krajem je připraven.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Je čtvrtek 20. srpna, na vlnách Českého rozhlasu Ostrava je nejvyšší čas vyrazit společně na výlet. Na kopci v Klimkovickém Hýlově, nedaleko Ostravy, najdete jedny z nejmladších lázní v České republice. Je to přes 30 let, kdy tam les ustoupil stavbě sanatorií Klimkovice. A ve stejné době vznikl i park, který lázně obklopuje. Některé prvky parku přitom nedávno prošly obnovou a to byla příležitost se tam vydat s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava na návštěvu. Park je přístupný nejen hostům, ale i veřejnosti. Nabízí klid, zeleň, fascinující výhledy na Beskydy i venkovní koupele. S mluvčí sanatorií Lucí Špačkovou tam natáčela naše redaktorka Iva Havlíčková.
2: Takže vydáme se s Lucí Špačkovou tady po chodníčku.
3: Ano, tady jdeme.
2: Jdeme. Příroda, umělecká díla a těším se na ty lázně venkovní.
3: Ano. Priznicovy venkovní lázně. Já jsem si pro vás nachystala i ručníček. Kdybyste to chtěla vyzkoušet, paní redaktorko, jak se můžete ponořit.
2: Tak to určitě vyzkoušíme, ale teď jsme aktuálně u dětské léčebny.
3: Teď jsme před dětskou léčebnou a je tady taková zajímavá plastika, která se jmenuje Kašparkovi napršelo do bot. Když se na to podrobněji podíváte, tak vidíte ty boty a toho Kašparka symbolizují ty rolničky.
2: Si zazvoním, jestli to půjde. Rolnička je docela masivní. Brže a houpe se. Takže jedno z uměleckých děl. Mapa, kdyby někdo se chtěl projít do okolí, tak tady je turistická mapa Ostravsko a okolí.
3: A jsou tady opravdu pěkná místa. Vlastně i naproti tomu lázeňskému areálu je lesní park Klimkovice, kde jsou i bezbariérové trasy pro vozíčkáře. A je to hodně vyhledávané nejenom mezi lázeňskými hosty, ale samozřejmě i mezi těmi přespolními, anebo i místními.
2: Tak s Lucí Špačkovou nahlížíme na nedávno tady zrenovovaný amfiteátr, dětské hřiště, půjdeme s Kratkou, pod Borovicemi.
3: Půjdeme s Kratkou, protože tady je pak krásný výhled na celý ten dětský amfiteátr a na dětské hřiště a pískoviště, které tady mají dispozici, je to prakticky za humny. Oni výjdou z té léčebny a jsou hnedka u dětských atrakcí.
2: Tak, kdo se pustí na procházku lázeňským parkem, tak narazí i na tenisové kurty, narazí na minigolf, který se tady dá hrát. Spousta zeleně, kvetoucích rostlin.
3: A když si představíte, tak vlastně ten park je stejně starý jako lázně. Má těch 32 let, nic tady předtím nebylo, byla tady pole a v místech těch budov les, který musel ustoupit. A když si místní tomu říkali, že je to konec světa.
2: A teď jsme se zastavili na místě v lázeňském parku, kde je tedy dobrý výhled na okolní hory. A je tady spousta těch vrcholů.
3: Máme naštěstí před sebou ceduly, takže se můžeme pořádně podívat, kam můžeme vyrazit na výlet. Před sebou máme vlastně celé panorama Beskyd. Máme ho sice dneska trochu v oparu, ale Lysou horu vidíte tam před námi s vysílačem. A když postoupíme dál, tak bychom měli vidět nejenom Beskydy, ale i hostinské vrchy. A ten poslední kopeček, mám takový pocit, že to je Hostýn podle té mapičky. A kostel v Olbramicích.
2: Špička kostela je vidět dneska pěkně.
3: A vidíme. No a když vás bolí nohy, tak máme tady otočnou lavičku, pojďte vyzkoušet. Posadíme se a můžete se točit právě na to místo, kde to máte jako nejraději a který ten výhled se vám líbí nejvíc. Tak zkusíme.
2: Že dva v jednom, kolotoč a lavička. Tak, už jsme se otočili o 360 stupňů.
3: Opravdu ty Beskydy jsou prostě nádherně vyrýsované. Mám to ráda tady. To je nejkrásnější pohled z celého toho lázeňského komplexu právě na ty Beskydy.
1: To říká mluvčí sanatorií v Klimkovicích Lucie Špačková. A už za malou chvíli se vydáme k venkovním koupelím, které slibují ochlazení i relaxaci.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Jaroslava Obrmajerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A na vlnách ostravského rozhlasu ladíte magazín Křížem krajem. Vracíme se zpátky na Hýlov. Na návštěvníky sanatorií Klimkovice čekají bazény s jodobromovou solankou, ozdravné procedury i kulturní program. A kdo se rád prochází, k dispozici má park, který lázeňský komplex obklopuje. K vyhledávaným místům v parku přitom patří Pryznicovy venkovní koupele pro horní i dolní končetiny. Proceduru určenou k jejich lepšímu prokrvení tím, že se ponoří do bazénku s chladnou vodou, si vyzkoušela i naše redaktorka Iva Havlíčková.
4: My pokračujeme dál v procházce s Lucí Špačkovou.
5: Jsme teď ve venkovních Pryznicových koupelích. Můžeme ponořit buď nohy nebo ruce, tak my jsme u takového vyvýšeného bazénku.
4: Takže jdeme vyzkoušet tedy proceduru ponoření rukou.
5: Ano, jednu i druhou. Tak, ponoříte zhruba do poloviny paží. No a člověk by to měl vydržet tak dlouho, dokud nepocítí chlad, který mu vadí.
4: Tady stále přitéká voda jedním tím otvorem.
5: Ano, no, je to příjemně studené.
4: Tak já zkusím tady se namočit.
5: Za chvíli si myslím, že člověka začnou brnět ruce a pak je bude muset vytáhnout. Ale zatím je to příjemné. Ale je pravda, že venku je tak 25, bych řekla. Takže je to příjemné ochlazení.
4: Tak my s Lucí Špačkovou vyzkoušíme i Pryznicovu koupel na nohy, venkovní.
5: Ano, venkovní Pryznicový koupele a teď máme chodit vysokými čapými kroky. A teda nevím, jak vy, ale já cítím takový jako příjemný chládek až štipkání.
4: Je to osvěžující v každém případě. A chce to, pokud jde člověk tady na procházku a chce vyzkoušet ty venkovní koupele, vzít si nějaké kraťasy.
5: Ano, a musíme ale říct, že jsme tady v létě. Ta procedura má samozřejmě i význam, když je chladněji, protože by to člověku mělo pomoci utužit imunitu a samozřejmě to roztahuje cévy. Když vlastně takhle chodíte v té studené vodě, potom jakmile vás to začne pálit, nemá smysl si hrát na hrdinu, rychle z vody ven osušit a do tepla venku na vzduchu se potom nějakým způsobem zahřát, zacvičit.
4: Že více pozitivních účinků v jednom. Tu venkovní koupel doporučuje i pan Petr, který je tady již 4 týdny v lázních na léčení.
6: No jo, jsem s ním spokojený, protože mě to hlavně pomáhá na ty nohy, že jako mi to dělá úlevu na ty nohy, jo? Že otoky mě mizely a jako člověka to tak jako spruží. Jako já s tím mám jenom dobré zkušenosti.
4: Takže když bylo horko, chodil jste 2x denně?
6: Jo, 2x a někdy možná i 3x, no, jako podle času, jako jo, ale někdy po večeři tady bývá teda jako hodně nadspáno, a to když je jako to lepší počasí, no.
4: Dneska to máme jenom pro sebe. No,
6: ano, ano, no.
4: Máme štěstí.
6: Ale mi to teda nevadí, ale jako tím líp nemusím se tady s někým právo místo, že jo.
4: Ještě abychom nezapomněli taky na umění a umělecká díla, která tady v areálu Lázeňského parku jsou, tak si postoupíme k jednomu z těch nejvýraznějších přímo před vstupem do lázní.
5: Vidíme tady postavu ženy, která sedí, dítěte, které se kouká nahoru do nebe, je tady i pes a nahoře se nám vznáší rogalista. To sousoší se totiž jmenuje rogalista rodina a pes a symbolizuje to vlastně vylečeného pacienta, který se od samé radosti vznáší a ta jeho rodina je spolu s ním u toho a kouká se na něj.
4: Dodává Lucie Špačková, mluvčí sanatorií. No a tady před vchodem do lázní je i mapa toho venkovního areálu, takže co kde všude se tady nalézá, to si tady člověk přesně může zjistit. Z Klimkovic Iva Havlíčková, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: A magazín Křížem krajem v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava bude samozřejmě i zítra. V tom pátečním vás čeká návštěva snad nejkrásnější horské chaty z celého našeho letního cyklu Křížem krajem. Romana Kubicová nás vezme na pustevny a vezme nás do Libušína. Připomeneme si její příběh i to, s jakou úctou se mladý chatař o tuto jedinečnou stavbu stará. Magazín Křížem krajem tady bude zítra. Po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, jsou téměř 5 minut, je 5 minut po 9:30 a za malou chvíli pro vás máme Babské rady. Kostka droždí nemusí skončit jenom v těsně na buchty. Babské rady vás dnes naučí, jak droždí využít v péči o pleť i pro klidnější spánek.

0: Babské rady.
1: Droždí je především bohatým zdrojem vitamínu skupiny B a obsahuje také třeba vitamín B1, důležitý pro srdeční a nervovou činnost. Také vitamíny B2 a B3, podstatné pro výživu naší pokožky, naše nervy a správné trávení. No a trápí-li vás nespavost nebo únava, tak i vám může droždí pomoci, protože společně tyto vitamíny produkují serotonin, který má vliv na klidný spánek. Vliv droždí na krásnou pleť znali už naše babičky. Máte-li problémy s mastnou pokožkou, určitě oceníte jeho čistící schopnosti. Zkuste si vyrobit jednoduchou masku. Půl kostky droždí rozmíchejte v troše vlažné vody tak, aby vznikla kašička. Nechte půl hodiny odstát a natřete na obličej. Po 20 minutách opláchněte. Máte-li naopak pleť suchou, přidejte do kašičky jeden žloutek rozkvedlaný se zhruba lžící přírodního oleje. Nechte 10 minut působit a poté opět opláchněte.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A už za pár minut mě ve vysílání dopoledního Českého rozhlasu Ostrava vystřídá František Kinský a také Pavel Kudrna. Za malou chvíli tady bude letní soutěž zámeckého léta.

0: budeme mít trochu napilno. To nás čeká jednak denní soutěž, pak vylosování výherce z těch denních výherců, tedy z těch, kteří uspějí od pondělí do pátku, mohou vyhrát soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. No a zároveň budeme znát už také jména tří výherců hlavních cen. Jsou to tři pobyty. A teď pozor, na zámku Třešť pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně formou servírovaného bufetu, privátní pronájem wellness včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování po dobu pobytu, jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby. Lituji, že nemohu soutěžit v tom našem zámeckém létě, ale vy ano, vy můžete a vy se snažte, máte-li chuť si užít na zámku Třešť. Tak prvně ovšem musíme pěkně postupně, je teprve čtvrtek, ještě máme řadu soutěží před sebou. František Kinský je nachystán a zve.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními skrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho dva psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme, ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože oni jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Purian Gozzi byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
3: Kubercové sgrafito, je to tak?
4: Je to kubercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čarty, čarodějnice, démony, takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
3: Bubnové.
4: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
3: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
4: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
3: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
4: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementínu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů, rodiny bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
3: Tady je kaple.
4: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon a není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
3: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
4: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně.

0: nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Ano, děkujeme za další pozvánku. No hodně nej v tom rozhovoru padlo, tak bylo těžké vybírat soutěžní otázku. Já za chvilinku ji prozradím tomu, kdo se dovolá a bude třetí v pořadí. Samozřejmě, že dostane, pokud bude vědět, opět ten náš zámecký cestovatelský balíček. No a jak už jsem říkal, v pátek tedy zítra losování o soukromou prohlídku a za týden pak ty víkendové pobyty. Tak máte-li chuť soutěžit, znáte naše číslo, opět tradičně připomeneme.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, o tebe a o, jednou volala kolegyně, máte tam neúplnou písničku? No tak toto natočila skupina Elán. Já jsem teď měl trochu Elán, trochu, jak se říká, lidově a staročeský kalupu, protože mě padal jeden telefonát za druhým. Jestli jste to pokládali, paní Ivana z Českých Budějovic, pak paní Jana, ta nevydržela. Tak paní Jiřino, měla jste být náhradník, ale půjdete do vysílání, protože jinak to teď neumím. Takže já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Řino, rádio vypněte. Já už jsem vám to říkal, abyste ho vypla. Ať máme čistý zvuk. Vždycky to platí samozřejmě, protože je potřeba poslouchat. Ajajajajaj. Už je to tak, už je to v pohodě. Tak, výborně. Takže teď se můžeme soustředit na otázku, je to tak?
1: Ano.
0: Tak, paní Řino, z Karviné. Soutěžní otázka zní, kolik barokních madon najdete v kapli Doudlebského zámku? Za A 27, za B 33, za C 45.
1: Za A 27.
0: Je to přesně tak, je to, jak bylo řečeno, barokní Madony, vlastně je to největší sbírka na světě, takže takový rekord, ostatně i ta Kamna, největší na světě, jak se na ně jezdí dívat, nebo druhé největší na světě. Dobře, tak vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, vyhráváte taky vlastně postup do toho pátečního losování. Máte vlastně štěstí v neštěstí, jak se říká, protože předtím ti, co, nebo paní, která byla třetí, tak padla náhradnice, potom vlastně šla na náhradu a vy vlastně do vysílání. No teď to říkám trochu zmateně, prostě měla jste fůru štěstí a budu vám ho přát i v pátek. Mějte se moc pěkně a naslyšenou, hezký den.
1: Děkuji vám moc pěkně. Naschledanou.
0: Vůbec nemáte zač. Tak já jsem teď trochu byl zmatený, protože ono, víte, co to je, telefony, když pak volá hodně posluchačů, no tak stávkují a já tady mám pak jaksi potůček potu po zádech, aby to všechno dobře dopadlo. A dopadlo to dobře. Tak já vás zvu zase na zítřek v 9.45 se vypravíme na zámek Sviany a samozřejmě budeme i soutěžit. Přeji vám moc pěkný den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Ostravě se vyrábí nové vlaky pro Bulharsko. Začala obnova rybníka v Guntramovicích. Princ Harry se s rodinou vrací do Británie. Bude většinou oblačno, odpoledne s deštěm a teplotami do 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Škoda Vagonka dokončuje v Ostravě nové vlaky pro bulharskou železnici. Prvních pět z celkového počtu 25 elektrických souprav za zhruba 13 miliard korun. Potvrdil to ředitel ostravské vagonky Martin Bednář. Firmě se daří získávat objednávky i z dalších zemí.
2: Dokončujeme 23 souprav pro Regiojet, ten bude dokončený taky v nejbližších týdnech. Zahajujeme projekt pro bateriové jednotky v Lotyšsku, připravujeme se na projekt v Uzbekistánu. Jinak děláme hliníkové skříně pro sofijské metro a pro stockholmský Sačebana.
0: Nová výroba bateriových vlaků pro Lotyšsko začne v příštím roce. Meteorologové varují před silnými bouřkami, ty mají zasáhnout hlavně Moravu a část Slezska. Začnou po dnešní čtvrté hodině a pokračovat mají až do noci, říká Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jihozápadu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
0: Bouřky jsou podle meteorologů pravděpodobné i v pátek a v sobotu. V posledních dvou letech odcházejí pachatelé znásilnění od soudu s nepodmíněným trestem častěji než dřív. Vyplývá to z dat Ministerstva spravedlnosti. Podle těch šla do vězení v letech 2022 a 2023 zhruba polovina odsouzených. Za poslední dva roky je to téměř 60%. Podle mluvčí ministerstva Nikoly Ješkové narůstá společenská citlivost k tématu a přibývá ohlášených případů. V Guntramovicích na Opavsku začala obnova a kompletní čištění tamního rybníka. Za více než 2,5 milionu korun bude nádrž odbahněná a součástí rekonstrukce je taky oprava břehů. Přibude i nové stavidlo.
4: Rybník v Guntramovicích, který je ve správě města Budišova nad Budišovkou, je vypuštěný. Na místě pracuje těžká technika a rekonstrukce zatím pokračuje podle plánu. Obnova byla nutná kvůli jeho špatnému technickému stavu. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Britský princ Harry a jeho manželka Meghan se stěhují ze Spojených států zpět do Británie. Neplánují se ale vrátit do role aktivních členů královské rodiny. Podle britského deníku Daily Telegraph jsou jejich děti od září zapsané do britské školy a rodina se usadí v soukromém domě mimo Londýn.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převažovat velká oblačnost a hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytnou přehánky, déšť a lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě v ulici Novinářská v křižovatce u Baumaxu stojí porouchané auto, očekávejte tam zdržení. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou téměř 4 minuty po 10. hodině, to byla Tereza Hájková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Vy už posloucháte Dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem a i dnes po 10. hodině pro vás mám připravenou jednu ze záludných otázek Moravsko-Slezského rozhlasového kvízu. Dneska můžete vyhrát krásnou knížku Láska na klíč od Phoebe McLeodové. Tak to zkuste, protože otázka nebude složitá, bude to lehké a myslím, že i ten tip vám potom dobře vyjde. No a pořád platí má výzva. Pakliže máte vy sami zajímavou otázku, kterou byste rádi posluchačům položili v našem moravskoslezském rozhlasovém kvízu, tak mi ji klidně napište na e-mail, protože já už zpracovávám otázky na září a nechám se velmi rád inspirovat především z míst, kde vy sami v moravskoslezském kraji žijete. Mail je jednoduchý vladimír.šmehlík@rozhlas.cz. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Tak na druhé straně nikdo. Dobré dopoledne, Český rozhlas Ostrava. Slyšíme se, halo? Taky nikdo, zkusíme další linku. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
2: Dobrý den, tady Ondra z Velký Karlovic.
1: A já vás zdravím, Ondřej. Tak dneska budeme soutěžit. Minule vám to, pokud se nepletu, úplně nevyšlo, tak třeba to vyjde dneska. Tak jste připraven? No,
2: třeba to vyjde dneska, jo.
1: Dobře, budu vám fandit. Tak jdeme na to, dobře poslouchejte. Vznik arboreta je úzce spjat s bývalým majitelem místního panství Guido Riedlem. Za svého působení vytvořil v místě na nevelké ploše 1,8 hektarů s vytříbeným vkusem přírodně krajinářský park, ve kterém bylo pěstováno na 500 druhů kultivarů domácích i cizokrajinných dřevin. Tento park Guido Riedla se potom stal základem dnešního arboreta a tvoří historickou část dendrologické expozice, která se z původní rozlohy rozšířila na dnešních 23 hektarů. Víte, kde se arboretum Slezského zemského muzea nachází? A máte na výběr. Arboretum Slezského zemského muzea se nachází za A v Nových Hradech, za B v Nových Polích, anebo za C v Novém Dvoře.
2: Já bych řekl Nový Dvůr.
1: A je to naprosto správně. Navštívil jste někdy Novodvorské arboretum pod Opavou?
2: Nenavštívil, ale... Pojď se tam podívat.
1: Určitě se tam jeďte podívat. Vím, že to od vás z Valašska bude sice kus cesty, ale určitě to stojí
2: určitě
1: za to.
2: Já jsem tam
1: byl a fakt je to krásné místo. Tak jo, blahopřeju, zdravím do Velkých Karlovic a zůstaňte na telefonu.
2: Co jsem vyhrál dneska?
1: Vyhrál jste knížku, vyhrál jste román. Celý vlastně tenhle ten týden soutěžíme o aktuálně nově vydávané romány, které přichází do naší knihkupecké sítě. Tentokrát román Phoebe McLeodové Láska na klíč přijde vám poštou.
2: Já se zastavím osobně.
1: Nebo dobře tak. Tak jo, tak zůstaňte na telefonu a domluvíme se. Tohle byl dnešní Moravskoslezský rozhlasový kvíz a další otázku pro vás budu mít zase zítra po 10. hodině.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, Orlovské letní kino, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Dřevěnky na Fojtství v Mostech u Jablunkova nebo Opavské arkády. Tam všude se dneska něco děje a tam všude vás za chvíli pozveme.

0: máme tady připravené rozhlasové pozvánky a kulturní tipy, takže pokud ještě nemáte žádné plány na Moravě a ve Slezsku na dnešní odpoledne, třeba vás budeme inspirovat. Za hudbou můžete vyrazit do opavských arkád. Vystoupí tam dva zkušení muzikanti, Aleš Nitra a Vláďa Vondráček, kteří hrají směs blues, swingu, písní První republiky, rock'n'rollu a éry divadla Semafor. Koncert v opavských Dvořákových sadech v arkádách začíná v 18 hodin. Pozveme taky na gorolské dny s řemeslem. Můžete zavítat do Mostu u Jablunkova do tamní dřevěnky na Fojtství. Dnes se tam bude povídat o medu, budou tam ukázky včelařského vybavení, zpracování medu i tvoření včelích produktů. A to až do 15:30 odpoledne. Dřevěnka na Fojtství v Mostech u Jablunkova. Na zajímavou vzdělávací akci zve dnes také Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Interaktivní formou si tam zájemci osvojí základy hospodaření s penězi, tvorby rezerv, investování a zvládání nečekaných životních situací. Začátek v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, kterou najdete v budově Nové radnice v 16 hodin. No a zavírá to Letňák v Orlové. Areál letního kina v Orlové se dnes od 17 hodin promění v pohádkový svět. Pohádkový čtvrtek, dnes konkrétně pohádková show s Vílou, ve které vystoupí i kouzelnice Radana. Takže všichni do Letňáku, do Orlové od 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už za malou chvíli vám nabídneme reportáž Natálie Janiškové. Každý den máme v terénu naše reportéry s mikrofonem, abychom vám přinášeli ty nejzajímavější a nejdůležitější informace ze Severní Moravy a Slezska. Kdysi tam byl tajný azyl pro týrané ženy. Dnes je dům v Českém Těšíně nově zrekonstruovaný a pomáhá matkám v nouzi. Mezi pokoji je i jeden určený pro ženy bez dětí. Na místo vás vezmeme v reportáži za malou chvíli.
1: Český rozhlas Ostrava, písní.

0: Českotěšínská charita opravila azylový dům na Třanovského ulici. Je určený pro těhotné ženy, matky, ale také ženy, kterým úřady děti odebraly a oni se připravují na to, že se o ně znovu budou starat sami. Zrekonstruované budově přišel požehnat i tamní farář.
1: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A taky tento dům a všechny, kteří zde budou sloužit a přebývat.
2: Otec Jan Svoboda pokropil svěcenou vodou zahradu i chodbu a pokoje. V jednom z nich bydlí paní Alena se třemi dětmi.
3: Byla jsem tu předtím, než to udělali pěkně, no, teďkom. Ty rolety, všechno, jako ty pokoje, protože už jsou jiné, jako kuchyňské linky a je to modernější, jo. Pěkný to mají.
2: Budova má 9 pokojů s kapacitou 28 osob. Nové je sociální zázemí na každém patře a taky některé vybavení, říká vedoucí azylového domu Kateřina Hajdušková.
4: Pro nás je bomba, že vlastně se změnilo a opravili koupelny, toalety, že klientky mají na pokojích nové vybavení, takže vlastně vznikl takový ten komfort pro ně.
2: Budovu získala charita od města v roce 1996. Dříve sloužila jako tajný azyl pro týrané ženy. Teď tady žijí matky s dětmi, které nemají kam jít. Mohou tady zůstat nejde rok.
4: Můžeme mít dvě samostatné ženy. Ty ženy jsou buď starší, anebo jsou to ženy, které mají děti v dětském domově. Jo, takže aby potom měly kde být a mohly je zpátky získat, tak potřebují kde bydlet. A ne každý azylový dům má takovou možnost, že tam můžou být samostatné ženy a připravovat se na ten návrat dětí.
2: Ženy po dobu rekonstrukce bydlely jinde, říká ředitelka charity Monika Klimková.
5: Od února na 2 měsíce byly klientky přestěhovány do náhradních prostor a vzhledem k tomu, že ta rekonstrukce se prodloužila, tak další 2 měsíce byl azylový dům uzavřen a vlastně jsme poprosili okolní azylové domy o výpomoc a klientky se mohly přestěhovat tam.
2: Rekonstrukce vyšla na 7 milionů korun. Většinu pokryla dotace. Úspory má charitě přinést také nové zateplení budovy. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Veselice v Kobeřicích.
1: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
0: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.
2: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude primář chirurgie nemocnice v Karviné. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych s ním probrala unikátní operace kýly Emilos. Jde o velmi šetrnou metodu, která umožňuje provedení zákroku bez nutnosti vstoupit do břišní dutiny. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Dostali jsme k nám do Českého rozhlasu od vás otázku, jaké byliny se sklízejí v srpnu. Jde o takový zvláštní měsíc, který se přes den tváří jako léto a v noci už jako podzim. A sklízejí se, tedy sbírají hlavně kvetoucí natě, podzimní květy, kořeny a zrající plody léčivých rostlin. Mezi ty nejznámější patří žebříček, měsíček, černý bez a ostropestřec. Právě ostropestřec mariánský. Tak u něho začínají dozrávat léčivá semena, což je ideální čas pro jejich ruční sběr. Bylina pomáhá hlavně na regeneraci jater, očistu těla, zlepšení trávení a podporu žlučníku. A bylinkáři říkají, že je vhodná právě, když máte nějaké únavné nebo špatné období. Ostropestřec se suší ve stínu na větrném místě a nejlepší je, když semena před použitím podrtíte. A bylinkáři doporučují takový jednoduchý recept, denně před jídlem jednu čajovou lžičku. Za ten den to 4x stačí, ale prý to má být 45 minut před nebo po jídle, to aby se léčivka nemíchala s jinou potravou. Potom je velice účinná. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Sanace kontaminovaných pozemků v Ústopečích nad Bečvou, vznik nového parku Josefa Lady v Ostravě Radvanicích a mnohem více. To jsou témata zpravodajství, které vám nabídneme v 11 hodin na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. No a v sousedním studiu už se chystá i Ivana Šuláková, je čtvrtek, takže po 11. hodině bude připravena lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy tady budou za 4,5 minuty.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Tereza Hájková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava za okamžik.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Šéf rezortu vnitra Metnar chce s ministryní Schillerovou dojednat finance na kyberbezpečnost nebo digitální služby. Podnik Diamo vybírá firmu, která bude pokračovat v sanaci území zasaženého benzenem u Hustopečí nad Bečvou. Ze zanedbané rokle vznikl v Ostravě Radvanicích park plný vody. Bude oblačno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami. Naměříme do 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO chce v příštím roce peníze na rozvoj kyberbezpečnosti a nebo komunikačních technologií. Řekl to před schůzkou s ministryní financí a stranickou kolegyní Alenou Schillerovou. Společně řeší položky rozpočtu, na kterých se zatím nedohodli na prvním úterním jednání. Podle Metnara bude tématem i rozvoj digitálních služeb.
4: My zajišťujeme, řekněme, ty digitální služby, ať už to jsou registry a další pro celý stát. A tam my musíme mít jistotu a ty rozvoje. Blíží se nám důležité, řekněme, akce, jako jsou volby, a to souvisí i s tou digitalizací.
2: Schillerová má dnes na programu ještě schůzku se šéfem rezortu sportu, prevence a zdraví Borisem Šťastným z Motoristů Sobě. Státní podnik Diamo vybírá ze dvou nabídek firmu, která bude od září pokračovat v sanaci území u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku. Loni tam vykolejil vlak převážející toxický benzen. Podnik nabídky firem vyhodnotí začátkem příštího týdne. Pro zahájení další sanace má od soukromých vlastníků aktuálně smluvně zajištěno 80% potřebných pozemků, říká mluvčí Diama Tomáš Indrej.
5: Na jednáních s vlastníky intenzivně pracujeme, u více než 80% potřebné výměry už máme smlouvy uzavřené nebo jsme těsně před jejich podpisem. U zbývajících pozemků řešíme složitější případy, ale i tam postupujeme krok za krokem. Předpokládáme, že do zahájení druhé etapy budou všechny majetkové záležitosti vyřešeny.
2: Od zahájení sanačních prací odborná firma odstranila v lokalitě více než 170 tun nebezpečného benzenu. Případ vraždy vůdce takzvané Kutnohorské sekty míří k nejvyššímu soudu. Zubařka Magdalena, která si má odpykat 9 let vězení, podala dovolání. Potvrdila to mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Justice v kauze pravomocně potrestala i druhou ženu, důchodkyni Irenu. Ta dostala 12-letý trest, ale dovolání zatím nepodala. Podle soudu ženy v roce 2022 zabily samozvaného léčitele Richarda Schiffera. Obě se ale hájí tím, že jednali na jeho pokyn a věřili, že po smrti tělo vůdce sekty přejde do jiné dimenze. Za necelý rok se blátivá rokle u silnice v Ostravě Radvanicích proměnila na nový park plný vody. Krajinářští architekti využili dešťovku stékající ze svahů na vytvoření tůně. Prohlubeň pak osadili vrbami a dřevěnými chodníky. V parku pojmenovaném po Josefu Ladovi teď lidé najdou chlad a stín. Podle autora projektu Lukáše Latenberga stačilo sledovat, jak místo funguje a podpořit vlhkost, která se tam přirozeně drží.
6: Jsou tady rostliny, které snáší krátkodobé zaplavení. Je tady potůček, takže my jsme ten potůček trošičku skrotili, dali jsme mu do cesty jezírko, které pomáhá zadržet tu vodu, a celé je to takové organické. Samozřejmě zahrada zraje, ty stromy nevyrostou za 2 měsíce, musíme si počkat.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu převažovat velká oblačnost a později odpoledne a večer se na většině území vyskytnou přeháňky, déšť a lokálně i bouřky. Ty mohou být silné. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách naměříte do 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Žádné nehody teď hlášené nejsou. Pokud víte o problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte na číslo 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tereza Hájková se zprávami v 11 hodin rozloučila s dnešním vysíláním Českého rozhlasu Ostrava. Ty další zprávy v pravé poledne už vám nabídne má milá kolegyně Lucie Kociánová. Téměř 5 minut po 11. pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska. No a protože je čtvrtek, tak na našem pravidelném programu je pochopitelně lékárna. V té dnešní rozhlasové lékárně se budeme věnovat problémům s kýlou. Konkrétně bude řeč o nové, méně invazivní metodě jejího operačního řešení. Už za chvíli svého hosta u mikrofonu přivítá Ivana Šuláková. Ještě předtím ale třeba taky Lucka Bílá a Valdemar Matuška. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne, milí posluchači. Je tady další lékárna Českého rozhlasu Ostrava, kterou vás dnes bude provázet Ivana Šuláková. Tentokrát budeme v naší lékárně mluvit o operacích kýly. Naším hostem je proto Lumír Tomala, primář chirurgie nemocnice Agel v Karviné, se kterým proberu moderní operaci kýly známé pod názvem Emilos. Vítejte u nás. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane primáře, možná začneme úplně od podlahy, a to je konstatováním, že kýla je vlastně poměrně běžný problém.
2: Ano.
1: A setká si s ním velká část naší populace, ale jak vlastně laik pozná, že má břišní kýlu, protože o břišní kýle tady hlavně budeme mluvit, a že už je čas navštívit lékaře?
2: Typickým příznakem kýly je vyklenutí v oblasti stěny břišní nebo třísel, takže většinou jako dá se toho dobře všimnout, nějaké deformace, deformity. Kýly můžou být bolestivé, nemusí být bolestivé. Pokud jsou kýly malé, nebolí, nedělají žádné obtíže, můžou se sledovat i dlouhodobě. Pokud ovšem kýla dělá potíže, pobolívá, tahá, doporučuji navštívit lékaře a konzultovat s ním další postup, protože většina těchto těch takzvaných symptomatických kýl je už by se měla řešit operačně.
1: Dá se taková kýla, pokud je na sobě ten pacient nenajde sám nebo vlastně nedokáže pojmenovat, co to na sobě má, odhalit při běžné preventivní kontrole u svého praktického lékaře?
2: Určitě jo, je plno kýl, které zachytí praktičtí lékaři, potom jsou kýly třeba počínající, hlavně v oblasti třísel, kdy není zjevné vyklenování, a to diagnostikujeme na základě ultrazvukového vyšetření nebo i CT vyšetření, diagnostikujeme takzvané asymptomatické kýly, které ještě nejsou vidět, takzvané okultní kýly.
1: Je to tak, že se třeba taková kýla objeví nebo odhalí při nějakém úplně vedlejším vyšetření něčeho jiného?
2: Ano, u CTček se stává často, že se objevují různé liparokély, když se dělá CTčko na třeba orgány dutiny břišní a najdou se přitom kýly, které nedělají potíže, jsou maličké a tudíž si jich pacient ani nevšimne.
1: Jak vlastně kýla vzniká? Zkusme nejprve ty tříselné a pak třeba v oblasti břicha.
2: Kýly určitě jsou nějaké predispozice, to znamená pevnost vaziva. Kýly jsou dědičné. Takže hraje tam roli genetika a pak všechny činnosti, které zvyšují tlak v dutině břišní. To znamená zvedání těžkých břemen opakované, chronický kašel, zácpa dlouhodobá, nebo u mužů zvětšená prostata, kdy musí víc tlačit při močení. Takže všechny tyhle ty činnosti, kdy vlastně zvyšujeme nitrobřišní tlak, zvyšuje riziko, že vznikne kýla.
1: Teď mě napadá, někdy si můžeme tedy kýlu přivodit i tím, třeba když nesprávně cvičíme, byť tím chceme vlastně své zdraví podpořit?
2: Ano, ono dokonce můžete cvičit i správně, že jsou i mladí sportovci, kteří správně cvičí, ale prostě tím tlakem si vytvoří kýlu. Jo. Je to vlastně nejčastěji v oblasti slabin, v třísle, proto se jmenují slabiny a je to daň za to, že vlastně chodíme po dvou vzpřímeně, protože po čtyřech, když chodí zvířata, tak není takový tlak na ty třísla. A tím, jak jsme se postavili, tak je to daň za to, že chodíme po dvou. Je tam větší tlak do těch třísel a proto vyšší riziko těch kýl.
1: Může výskyt kýly souviset třeba i se špatným držením těla? Tím myslím, že máme nekvalitně posílený střed těla a váhu přenášíme někde jinde?
2: Ano, určitě. Tím potom přetěžujete jiné úseky, kde může dojít, kde dochází k oslabení a i potom vzniku kýly.
1: Jak je to s řešením kýly? Vím, že někteří lidé, kteří mají břišní kýlu, tak řeší tento problém používáním takzvaných pásů. Je to něco, co ten problém zlikviduje na dobro?
2: Břišní pásy určitě ten problém na dobro nezlikvidují, protože nevyřeší ten problém, to znamená ten defekt ve stěně břišní. Břišní pásy můžou být krátkodobá úleva. Problém břišních pásů je v tom, že když ho nosíte dlouhodobě, tak vlastně oslabujete svaly stěny břišní, což je nežádoucí. Takže břišní pásy my spíše používáme po operačním období, třeba několik týdnů, kdy je třeba vlastně šetřit ty sešité tkáně. ale dlouhodobě užívat břišní pás není vhodné. Samozřejmě, když někdo nemůže podstoupit operaci, tak tenhle pás užívá, ale není to dlouhodobé řešení.
1: O tom, jaké máme možnosti operací kýly, si budeme povídat hned ve druhé části Lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou vám nabídnu hned po písničce. A to vám bude, milí posluchači, k dispozici i naše telefonní linka 59 611 22 66, kam můžete telefonovat své posluchačské otázky. Odpoví na ně Lumír Tomala, primář chirurgie nemocnice Agel v Karviné.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jedinou trvalou a účinnou možností, jak se zbavit kýly, je chirurgická operace. I to už jsme se dnes dozvěděli v Lékárně Českého rozhlasu Ostrava, jímž hostem je Lumír Tomala, primář chirurgie nemocnice Agel v Karviné. A své otázky mi můžete, milí posluchači, telefonovat i vy na číslo 59 611 22 66. Pane primáře, možná ještě otázka předtím, než se dostaneme k samotným chirurgickým zákrokům. Co se vlastně stane, pokud člověk operaci kýly dlouhodobě odkládá? Hrozí mu nějaké komplikace?
2: Ano, u všech kýl hrozí komplikace uskřinutí kýly, což znamená, že když třeba něco těžkého zvedáte, tak se ta kýla zaklíní, nemůže zpátky, může dojít k zaškrcení obsahu kýly, což můžou být i střeva. A pokud je to provázen velkou bolestí, zvracením, pokud tohle nastane, tak je třeba vyhledat co nejrychleji jakoukoliv chirurgii do 6 hodin, aby proběhla operace a nedošlo k poškození třeba toho střeva. Ovšem riziko uskřínutí statisticky, že vám uskříne kýla do jednoho roku, je menší než 1%. Proto doporučení Evropské kýlní společnosti říkají, že když kýla nedělá žádné potíže, je malá, může se sledovat. Ovšem, když dlouhodobě kýla jakoby s ní nic neděláme, často kýly mají tendenci se zvětšovat a to už je zase okamžik, kdy je vhodné zvážit operaci, protože když ta kýla je moc velká, tak samozřejmě ten výkon je náročnější, složitější, trvá déle a jsou tam i větší jakoby tlaky. To znamená, že je větší riziko, že ta kýla se vrátí a je tam větší riziko komplikací, proto není vhodné to nechat vyrůst do obrovských rozměrů.
1: Současná medicína nabízí jednak ty tradiční operace a potom operace endoskopické. Možná ještě bych se chvíli zastavila u těch tradičních operací, které si lidé spojují s velkou jizvou a dlouhým hojením. V podstatě jsou pro toho pacienta poměrně traumatizující. Je to tak?
2: Ano, tyhle ty operace jsou rozhodně víc traumatizující než endoskopické nebo v dnešní době i robotické operace kýl, protože tam, abychom třeba správně umístili do správných prostorů síťky, musíme protínat struktury v břiše, které při těch endoskopických nebo robotických, kdy jdeme z malých hranek, nemusíme protínat a jelikož to, co máme, vlastně lidské tělo je dokonalé, a všechny struktury, ať se nám to zdá nebo nezdá, mají svůj smysl, takže není dobré protínat zbytečně nějaké struktury pevné, které potom do budoucna vlastně s tím můžou být vlastně komplikace, proto je lepší ty struktury zachovávat a to nám umožní ty endoskopie z těch malých ran nebo ty robotické.
1: Jedním z typů té endoskopické operace je právě operace EMILOS, kterou jsme avizovali na začátku. V čem je z pohledu vás jako lékařů a následně tedy i z pohledu pacienta příznivější než ty jiné metody?
2: Záleží, s kterýma metodama ji srovnáváme. Pokud srovnáme s klasickou operací, tak podle mě hlavní výhoda je, že vlastně my použijeme defekt, který už tam je, nic dalšího nemusíme rozřezávat, tudíž je to šetrnější, nic tam nemusí srůstat, když to rozřezáváme, nemusíme to sešívat a nemůže se to komplikovat. A malým defektem kýlním, my jsme schopni díky těm endoskopickým nástrojům tu síťku i velkou síťku vložit hlouběji do stěny břišní, kde je optimálně uložená, kde splní svůj účel, kýla zmizí a přitom ale nezničíme dynamiku stěny břišní nebo nijak nehrozí riziko nějaké invalidizace tím, že se nezhojí něco, co jsme rozřezali.
1: Pro pacienty je právě velkým strašákem u operací kýl implantace toho cizorodého tělesa, té chirurgické síťky. Proč třeba u metody EMILOS jsou menší rizika? Tady nehrozí, že by síťka třeba srostla se střevy, jak se občas často stává?
2: U těchhletěch v tomhletom prostoru, který používá EMILOS pod svaly stěny břišní, to nehrozí, protože my to nedáváme do dutiny břišní a mezi tou síťkou pod svalem ještě a střevy je ještě pobřišnice, která zabrání tomu, aby vlastně ta síťka přirostla. Takže tam to nehrozí.
1: Lumír Tomala, primář chirurgie nemocnice Agal v Karviné, je naším dnešním hostem v lékárně Českého rozhlasu Ostrava. V povídání o moderních operacích kýly budeme pokračovat opět za chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: E-milost, čili operace kýly, při které není nutné dělat zbytečné chirurgické zásahy v břišní dutině. To je téma, kterému se dnes věnujeme v Lékárně Českého rozhlasu Ostrava spolu s naším hostem Lumírem Tomalou, primářem chirurgie nemocnice Agla v Karviné. A ptát se ho můžete, milí posluchači, i vy na telefonním čísle 59 611 22 66. A už tady máme prvního volajícího. Dobrý den. Haló, slyšíme se?
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Můžete se ptát, dobrý den.
2: No, já mám z Ostravy. Já jsem se chtěla pana doktora zeptat, protože já mám brániční kýlu, jestli je to s tím tématem to souvisí, nebo hernie se tomu říká nějak, tak bych se chtěla zeptat, jestli se to má operativně odstraňovat, nebo...
3: Ano, děkuji za dotaz. My se teď bavíme spíše o kýlách stěny břišní, takže ta brániční kýla je vlastně vnitřní kýla, která se ale většinou léčí konzervativně, efektivně a samozřejmě operovat se dá. Nicméně před eventuální operací je třeba mít pečlivé vyšetření u gastroenterologa, kde se musí měřit manometrie, jícnového svěrače, pH metrie, protože může se stát, kdyby se operovala kýla bez tohohle vyšetření, že poté sice nebudete mít kýlu, ale může dojít ke zhoršení stavu. Jo? Takže ne všechny brániční kýly jsou vhodné k operaci, nemluví o tom, že i ten výkon může být náročný, tak je třeba zvážit i celkový stav pacienta, jeho srdíčko a tak.
1: Děkujeme za dotaz naší paní posluchačce. Půjdeme k dalšímu dotazu. Pane doktore, mnoho žen po porodu trápí takzvaná diastáza, tedy rozestup břišních svalů, který často provází právě pupeční kýla. Dokážete metodou E-milos vyřešit oba tyto problémy najednou?
3: Na to je vlastně tu kombinaci pupeční kýly a diastázy ta metoda úplně ideální, optimální. Ale musím jakoby zdůraznit, že vlastně diastáza břišní svalů, která často bývá po porodu, není pravá kýla. To znamená, že kýla, jediná možnost, jak se bavit kýly, je operace, ale u diastázy se dají ty svaly nacvičit. To znamená, když se cvičí správné cviky, tak vlastně diastáza se nemusí ve většině případů operovat. Ale pokud tu diastázu nelze zvládnout, tak je to úplně optimální řešení, že se operuje zároveň pupeční kýla a diastáza a je to obě věci najednou.
1: Jak moc se po zákroku E-milos liší po operační bolest ve srovnání s klasickou otevřenou operací? Potřebují pacienti třeba i méně léku na tlumení bolesti?
3: Jednoznačně ano, protože vlastně každá rána bolí. Tím, že u E-milos jsou ty rány menší, takže ty bolesti jsou obecně menší. Plus my navíc se snažíme, jakoby bereme bolest pooperační velmi vážně, proto už tlumíme bolesti jakoby preventivně. Před operací dáváme léky od bolesti a během operace aplikujeme lokální anestetikum, takže vyřadíme bolest na 6 hodin po operaci.
1: A máme tady další posluchačský dotaz, takže vás poprosím, vezměte si sluchátka. Dobrý den, voláte do Českého rozhlasu Ostrava.
4: Dobrý den, tady Milada, posluchačka. Já bych prosila pana primáře odpověď. Z jakého materiálu je ta síťka a jestli nemůže imunitní systém bojovat proti tomu materiálu?
3: Ano, děkuji za dotaz. Těch materiálů je hodně, nejčastěji se používá polypropylen, polyester, používají se i, zkoušejí se vstřebatelné síťky, aby trvale nebyly jakoby v těle, nicméně ty vstřebatelné mají nevýhodu, že pak nedělají podporu tkání a zvyšuje se riziko, že ta kýla se vrátí. Polypropylen se užívá dlouhé desítky let a imunitní systém rozhodně proti němu nebojuje. On má takovou vlastnost, že dělá fibroprodukci, což znamená, že více kolem něho vzniká jízva. Takže jakoby rychleji se zpevní ta stěna nebo více zpevní a vlastně ta síťka je schovaná ve vazivu a nedělá žádné imunitní problémy.
1: Tak děkujeme za dotaz naší paní posluchačce. Možná mluvil jste o riziku návratu. Kýly mají tendenci se vracet. Aha. Když byste to měl vyčíslit, třeba jakou úspěšnost má metoda EMILOS ve srovnání s tou klasickou operací ve vztahu k riziku, že pacient bude muset podstoupit operaci znovu, tak jak moc menší je to riziko?
3: Ono... Riziko návratu kýly souvisí na hodně faktorech, samozřejmě jaký typ metody konkrétní, jaký má s tím operátor zkušenosti. Nicméně statisticky se dá vyjádřit, že když se aplikuje síťka, tak to riziko je 30x nižší, že kýla se vrátí, než když se síťka neaplikuje, protože ta síťka podpoří a zpevní ty tkáně, zatímco když se jenom sešije ten defekt kýlní, tak většinou se ty tkáně okolí oslabí a říkám, je tam 30x větší riziko, když se nedává síťka, že se vrátí kýla.
1: Říká Lumír Tomala, primář chirurgie nemocnice Agel v Karviné, který je naším dnešním hostem v rozhlasové lékárně. Její poslední část vám nabídnu hned po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máme před sebou poslední část naší dnešní rozhlasové lékárny, v níž je řeč o moderních operacích kýly. Na detaily se ptám našeho hosta, kterým je Lumír Tomala, primář chirurgie nemocnice Agel v Karviné. Pane primáři, hraje nějakou roli velikost kýly? Poradí si endoskopická metoda EMILOS, o které dnes mluvíme, i s velkými kýlami, které vznikly například v výzvách po předchozích operacích?
2: Ano, EMILOS si poradí i s většími kýlami, ale samozřejmě čím je větší kýla, čím je větší defekt, tím ta operace je technicky náročnější, ale poradí si s jakoukoliv velikostí.
1: Jak je to vlastně s financováním tohoto zákroku? Je to moderní a technicky poměrně náročný zákrok, takže se nabízí otázka, jestli ho plně hradí zdravotní pojišťovny, anebo jestli si třeba pacient musí připlatit.
2: Ano, na tuhle otázku ku podivu se mě v Česku žádní pacienti neptají. Samozřejmě tenhle zákrok plně hradí zdravotní pojišťovna. Jediný, kdo se mě tady na to ptal, byl ale Angličan, který se ptal, jestli to je hrazené pojišťovnou.
1: Ve světě je to trošičku jinak.
2: Ano.
1: Jak dlouho samotný zákrok EMILOS na operačním sále obvykle trvá a provádí se výhradně v celkové anestezii, že byste o anestezii mluvil?
2: Trvá v průměru 2 hodiny, protože je to náročnější výkon a dává se tam jakoby velká rozsáhlá síťka a dělá se v celkové narkóze. V lokálním umrtvení to nelze.
1: Říkáte 2 hodiny, ale si pamatuju dobře z toho, co jsme si povídali i během písniček, tak vy jste říkal, že taková ta běžná endoskopie, ale trvá třeba i 30 minut.
2: Běžná endoskopie, ano, a pokud se bavíme třeba endoskopii třísla, tak tam standardně u nekomplikovaných pacientů i 20 minut.
1: Jo. Z toho tedy soudím, že jde o náročný zákrok.
2: Jedná se o náročnější zákrok, ano.
1: Za jak dlouho po operaci může jít pacient domů z nemocnice? Z toho, co vy jste tady dnes říkal, vlastně vyplývá, že jde o minimálně invazivní zákrok.
2: Ano.
1: Tak z toho soudím, že třeba i ten návrat domů by mohl být rychlejší.
2: Ano, přímo u EMILOS se odchází po 2 až 3 dnech a to z důvodu, že tam dáváme drény do té stěny břišní k síťce, takže když ty drény odvádí 1-2 dny, tak necháváme odvádět třeba hematomy, zatímco u tříselných kýl drény nedáváme a tam odchází 2. den ráno anebo i v den operace.
1: Co může ten brzký návrat domů z nemocnice případně zkomplikovat?
2: Nějaká komplikace ve smyslu, když odvadí třeba, jsou větší odpady do drénu, tak je lepší nejít po 2 dnech, ale po 3 dnech. Jinak potom, když pacient třeba doma nemá takové zázemí, necítí se, tak ještě může rehabilitovat 1-2 dny, aby doma to zvládnul.
1: Samozřejmě, že po operační péče nekončí tím, že odejdeme domů. Pokračuje i doma. Jak taková pooperační péče v tom domácím prostředí vypadá?
2: Doporučujeme nosit břišní pás 1-2 týdny pořád s tím, že kdo se cítí, tak na noc už ten pás může postupně sundávat a celkově nosit při nějakých náročnějších činnostech 5-6 týdnů. Je to doba, kdy vzniká pevné vazivo, ale rozhodně nedoporučujeme, že by pacient neměl nic dělat, protože každý vlastně tkáně, aby se hojily, potřebují nějakou stimulaci, nějakou zátěž, takže doporučujeme, ať pacienti dělají na co se cítí a běžné činnosti, procházky doporučujeme a tak.
1: Vy jste říkal, že vlastně když někdo odkládá operaci a nosí ten břišní pás, ten kýlní pás dlouhodobě, tak si vlastně škodí, protože tím oslabuje to svalstvo, které se běžně posiluje.
2: Ano, je to tak.
1: Kdy se vlastně pacient může po operaci metodou EMILOS vrátit k běžným činnostem? A tím myslíme třeba i práci a ke sportu nebo i k vyšší fyzické námaze.
2: Pokud k fyzicky náročné práci doporučujeme těch 5-6 týdnů, to je doba, kdy vzniká pevné vazivo, ale mnozí lidé, kteří nechodí nebo nemají fyzicky náročnou práci, chodí do práce třeba po 2 týdnech.
1: Dá se říci, že po endoskopickém zásahu řešení kýly, tedy EMILOSu, se můžeme po určité době plně vrátit ke všem činnostem, které jsme dělali. To znamená ano. i k té hodně fyzicky namáhavé práci ano. a třeba k fyzickému cvičení.
2: Ano, mnozí pacienti se diví, že po operaci kýly můžou dělat všechno, nebo se na to ptají, ale my právě proto ty výkony děláme, aby ti lidi mohli žít plnohodnotný život, to znamená bez zátěže, bez funkčních svalů stěny břišní nemůžete fungovat plnohodnotně.
1: Dnes tady končíme pozitivně. Vypadá to, že i velká kýla má své řešení s tím, že ano. můžete opět žít svůj plnohodnotný život.
2: Ano.
1: Čas dnešní rozhlasové lékárny vypršel. Nezbývá, než poděkovat našemu dnešnímu hostu, kterým byl Lumír Tomala, primář chirurgie nemocnice Agle v Karviné. Pane doktore, někdy příště se budu těšit opět. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A ještě doplním důležitou informaci k naší příští lékárně. Za týden budeme mluvit o nádorech hlavy a krku. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a pohodový letní den přeje Ivana Šuláková.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava skončila čtvrteční lékárna, další tady bude zase za týden. Posloucháte Dobré dopoledne, dnes s Vladimírem Šmehlíkem a naše dopolední vysílání pomalu a jistě směřuje ke svému cíli. A máme tady nepříjemné situace na silnicích, především na Vítkovsku, přímo v centru města Vítkova. Aktuálně dvě havarovaná vozidla přímo ve městě, nedá se tam projet, je to velmi komplikované na kousek od Opavské ulice. Máme tam dvě nehody a další nehoda je v Březové, taky na Vítkovsku, na hlavním tahu na silnici 1/57, tedy mezi Opavou a Novým Jičínem, přímo v Březové, nehoda dvou aut. Trošku se to tam zdržuje a štosuje, no a každopádně určitě vás to ale zastaví na Kajlovci, protože mezi Hradcem nad Moravicí nebo Kajlovcem a Lesními a Albrechticemi je kyvadlový prostor a je to tam poměrně náročné projet. Takže buďte opatrní, jezděte opatrně, dávejte na silnicích pozor nejen na Vítkovsku, ale v celém kraji. Další informace z dopravy vám potom dá Lucie Kociánová ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava přibližně za 10 minut.
1: Pátek dopoledne bude v našem vysílání řeč o novojičínském Ondráškovi, který se s obrovským úspěchem vrátil z olympiády sborového zpěvu. Přivezl si hned dvě zlaté medaile. Atmosféru světových sborových her přiblíží sbormistr Ondrášku Boris Nikl. K mikrofonu ho pozvala Iva Piskalová.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
3: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru, jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Připraveny jsou polední zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lucí Kociánovou.
4: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
5: Sociální služby by na příští rok měly mít víc peněz než letos, počítá s tím ministr Juchelka. Frýdek Místek poprvé podpoří mladé sportovce do 19 let. Bruntálská radnice chystá obnovu farní uličky a nové odpočinkové plochy. Odpoledne bude polojasno až oblačno, teploty do 30 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Sociální pracovníci by příští rok mohli mít víc peněz, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po jednání o rozpočtu se svou stranickou kolegyní, ministryní financí Alenou Schillerovou. Přesnou částku ale nechce před pondělním jednáním vlády říci.
6: Bude to samozřejmě postaveno taktéž, jak bych řekl, na vícezdrojovém financování a bude to, si myslím, zabezpečeno i na rok 2027 velmi dobře. Blížíme se vlastně jakoby velmi tomu požadavku, který má ministerstvo práce a sociální věcí v rámci celého toho balíku.
5: Školní pomůcky pro prvňáka letos vyjdou v průměru na 3350 korun, podobně jako loni. Ukázala to analýza letáků 7 největších obchodních řetězců, kterou zpracovala společnost Česká distribuční. Nejdráž vyjde aktovka, která stojí v průměru zhruba 1600 korun. Skoro polovina rodičů počítá s výdají na školní pomůcky do 3000. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. V červnu se ho zúčastnilo 1000 lidí. Většina rodičů se na pomůckách snaží ušetřit, říká mluvčí bankovní asociace Adam Dufek.
7: Nákupy plánují a porovnávají. Větší problém samozřejmě představují tyto jednorázové zářijové výdaje pro domácnosti s napjatějším rozpočtem a také pro rodiny s více školními dětmi, protože se jim jednotlivé položky násobí.
5: Některé neziskové organizace pro děti z nízkopříjmových rodin pořádají sbírky. Týká se to třeba Českobratrské církve evangelické nebo spolku Fandi mámám. Frýdek Místek mění podmínky dotací pro mládežnický sport. Maximální věk mladých sportovců se zvyšuje z 15 na 19 let. Město tak chce podpořit i starší děti, které se sportu chtějí věnovat pouze rekreačně, bez účasti v soutěžích. Jak za magistrát potvrdila Bronislava Rudinská-Supíková, organizace mohou o dotace žádat od 1. do 25. září.
8: Oproti loňskému roku program nově rozlišuje registrované a neregistrované děti ve sportovních organizacích a zavádí kategorii pro děti od 2 do 6 let, které sportují v rámci předškolního vzdělávání. Díky tomu tak můžeme podpořit také pohybové aktivity nejmladších dětí, aniž by museli být členy sportovní organizace.
5: Bruntálská radnice připravuje rekonstrukci farní uličky v centru města a úpravu okolních ploch mezi náměstím Jana Žižky a Komenského ulicí. Mají tam vzniknout odpočinkové plochy a venkovní expozice. Jak uvedl mluvčí města Jiří Ondrášek, projekt má propojit centrum města s novým depozitářem, zámeckým parkem a dalšími historicky a kulturně významnými místy. Radnice letos zadala projektovou dokumentaci.
4: Počasí.
5: Na severní Moravě a ve Slezsku bude dnes polojasno. Později odpoledne a zejména večer bude přibývat oblačnost a na většině území se vyskytnou přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 30 stupňů. V noci pak čekáme hodně oblačnosti. Na většině území s přehánkami, místy i s bouřkami a zítra bude oblačno, přechodně až polojasno. Výjimečně se objeví také bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Přes den vystoupají na 24 až 28 a na horách zítra naměříme okolo 21 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Z
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Pozor, dávejte na Opavsku. U Březové se stala nehoda na silnici 57 a ve Vítkově se bouralo v ulici Opavská. Přejeme vám šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 4,5 minuty po 12. Tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Je čtvrtek 20. srpna a když se podívám do kalendáře, tak se sluší poblahopřát všem Bernardům a Bernardám, protože jsou to dámy a pánové, kteří dnes mají svátek. No za malou chvíli je tady hudební pošta, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte na 596 11 22 66. Jaký bude váš hudební výběr, záleží jen a jen na vás. Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava vám přejí Lucie Kociánová a Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnešní hudební poštu s datem 20. srpna odstartujeme se stálicí ostravských rozhlasových vln. Z Hati nám volá Anička. Dobrý den vám přeju.
2: Já vám taky přeju hezký den sluníčkovi a usměvavu. Pane Vlado, která měla meniny moje názeniny, moje nete, Šárka Nováková. A tady mě kluci poda a dali, aby jim popsala. Rostík, Kaja, Martin a její přítel Ivoš. I přejou zdraví, štěstí, lásku a boží požehnání. A taky se připojuju já. Mám moc a děkuju a přeju ten nejkrásnější den.
1: Já moc děkuju, určitě si ho uděláme hezký ten den. A budu se těšit zase na příště. Mějte se dobře, Aničko, naslyšenou.
2: Taky naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme na jih z Ostravy za další písničkou. Tentokrát zamíříme až pod Kelčský Javorník do Moravského Záhoří. V Horním Újezdě nás čeká paní Helena. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím, pane Vladimíre, a přesně posluchači tohoto rádia. A chtěla bych se ptát svou kamarádce s dnešním narozeninám, které dneska slaví. Stáří není jenom věc, věc to knihá vzpomínek. Ať roky tvé se stále mnozí a chrání tě hryka Boží. Zdraví všichni Boží pohřehnání, Pana Maria Hostinská a tě chrání. Na tento teci přejem hnu Oravovi Horního Újezda a já bych si to písničky aj pro sebe, protože jsem měla svátou, že je Heleny, tak aj sobě si to nechávám zahrát. Děkuji vám za všechno, za vyhledání a mějte se hezky.
0: Rádo se stalo a já vám blahopřeju. Hezký den do Újezda přeju.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A před malou chvílí jsme s hudební poštou zavítali do Moravského Záhoří, no a teďka se vydáme pro písničku na Pražskou. Míříme přímo do Hlučína, čeká nás tam paní Anička. Dobrý den přeju.
2: Dobrý den. Já bych chtěla popřát sestře, která měla včera narozeniny, ale to nevadí. Je to do Havířova sestře Běrce. Slyšíte mě?
1: My vás slyšíme a slyší vás polovina Moravy.
2: Haló.
1: Ano, my vás slyšíme, tak povídejte.
2: No, dobrý den. Já bych chtěla popřát sestře do Havířova, která měla včera narozeniny, a tak bych chtěla popřát dneska. Všechno nejlepší, hlavně zdravičko ti přeji a všecko nejlepší. Celá Anička z Hlučína a sestra se jmenuje Věrka, jo?
1: Tak mi Věrce do Havířova blahopřejeme k narozeninám. Aničko, ano. Vám moc děkuju za zavolání a posíláme písničku.
2: To celá rodina z Hlučína.
1: A my ji taky přejeme. Všechno dobré. Tak se mějte krásně.

0: Veselice v Kobeřicích.
1: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
0: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: 12 hodin, 24 minut a vy posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Míříme za další písničkou, dneska už čtvrtou v pořadí, a míříme do Kravařkoutů. Čeká nás tam paní Julie. Dobrý den.
5: Dobrý den, pane redaktore, zdravím vás a všechny posluchače, co tento krásný pořad poslouchají. Dnes posílám písničku s přáním pro mého syna Pavla Peterka, který měl 15. srpna 50 let. Přeji ti, synu, všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti a dobrého zdraví a krásných dní v životě, a k tomu ochranu Matky Boží ti přeje maminka s celou rozvětvenou rodinou. Vám děkuji, pane redaktore, za prostor ve vysílání. Všem přeji krásné pohodové dny a naslyšenou.
4: A já vám přeju taky krásný den a synovi blahopřeju. Mějte se hezky, paní Julie, naslyšenou.
5: Naslyšenou.

0: Je 12:30 a na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Hudební poštu. Míříme do Ostravy, do Mariánských hor. V Mariánských horách nás čeká Stanislav, který má přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně zdravím vás, pane moderátore, a taky všechny posluchače. Dnes slaví krásné 88. narozeniny naše teta, paní Marie Kopačková z Puskovce. Prostřednictvím vašeho rádia jí chceme poslat písničku a popřát. Všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, lásku svých blížních a boží požehnání. Přeje jí to rodina Vinovská a Stonišova. Pane moderátore, vám moc pěkně děkuji a vám i všem posluchačům přeji hezký den. Děkuji.
0: Rádo se stalo a dobrý den do Mariánských hor přejeme.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Je 12 hodin a 41 minut a vyladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Je to jediný pořad, ve kterém si písničku můžete vybrat sami. A naše telefonní linky jsou aktuálně volné. 596 11 22 66. Tak uvidíme, kdo si nechá zahrát a kdo vybere tu nejlepší písničku.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Tohle byl Jarek Nohavica a Dokud se zpívá. A teďka zamíříme do Zubřího, protože víme, že jedna Bára Barbora Barunka má co slavit a ví o tom paní Jiřina. Dobrý den.
1: Dneska se dožívá moje vnučka Barborka Hamera krásných narozenin. Ale sice ona nebývá v Zubří, ale jezdí tu dost často. Ona bývá v Těrlícku. A Barunečko, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, lásky, a co ti daří v práci, a co ti daří ve všem. To ti přeje manžel Filip, rodina celá tvoje, tvoji sourozenci a rodiče a babička z Kopečka. Děkuji moc, na shledanou.
0: Rádo se stalo. No a my zdravíme do Zubří a zdravíme i do Těrlicka.
2: Yeah.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ta dnešní čtvrteční hudební pošta míří do svého finále, ale nebojte, ještě něco stihneme. Rozhodně stihneme přání od paní Marie z Ostravy Hrabůvky. Dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den, tady Marie z Hrabůvky. Dnes se dožívá krásných 73 let náš kamarád Jirka Madera z Polanky. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně, hodně zdraví, lásky, spokojenosti a božího požehnání. Přeji mu to kamarádi Olin, Franta se svojí přítelkyní Marii. Děkuji a nashledanou.
1: Rádo se stalo, no a do Polanky z Hrabůvky už letí písnička.

Bára Poláková uzavřela dnešní hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Za 4 minuty vám Lucie Kociánová nabídne další aktuální zprávy a bude pokračovat odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí Vladimír Šmehlík. Přeji vám všem krásný, hezký den na Moravě i ve Slezsku a budu se na vás těšit zase zítra dopoledne.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Vláda by podle prezidenta Pavla měla pro příští rok na obranu vyčlenit více než 2% HDP. Česko zasáhnou další bouřky, nejsilnější budou zítra odpoledne a v noci. Holčovice na Bruntálsku letos poprvé otevřou Akademii třetího věku. Zítra bude polojasno a bouřky, teploty maximálně 28 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Dvě procenta HDP na obranu podle prezidenta Petra Pavla nestačí. Pokud vláda nevyčlení v rozpočtu na příští rok více peněz, deficit se bude v příštích letech prohlubovat. Uvedl také, že je připravený zúčastnit se jednání vlády, kde budou projednávat právě výdaje na armádu. Důležitá podle Pavla není jen finanční částka, ale také konkrétní plán investic.
4: Ta 2%, o kterých se tady bavíme, bylo minimum ještě v nedávné době. My jsme se zavázali, že do roku 2035 dosáhneme 3,5%, takže pokud se dostaneme pro rozpočet na příští rok na 2%, pak už si vytváříme deficit na další roky.
3: Do Česka dorazí další vlna silných bouřek. Odpoledne zasáhne hlavně část Moravy a Slezska, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Zítra budou bouřky ještě silnější. Budou je doprovázet přívalové deště, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Výstraha bude platit pro většinu území Čech a západ Moravy, a to od 16 hodin až do noci na sobotu. Meteorologové varují mimo jiné před pády stromů a zatopením sklepů nebo podchodů. V posledních 2 letech odcházejí pachatelé znásilnění od soudu s nepodmíněným trestem častěji než dřív. Vyplývá to z dat Ministerstva spravedlnosti. Podle těch šla do vězení v letech 2022 a 2023 zhruba polovina odsouzených. Za poslední 2 roky je to téměř 60%. Podle mluvčí ministerstva Nikoly Ješkové narůstá společenská citlivost k tématu a přibývá ohlášených případů. Senioři v Holčovicích budou moci poprvé navštěvovat Akademii třetího věku. Akci pro ně dělá tamní obecní knihovna. Výuka bude ve formě online přednášek z České zemědělské univerzity v Praze. Pak přijde na řadu debata, říká vedoucí Holčovické knihovny Žaneta Dolanová. Úvodní schůzka je 9. září.
5: Je to hlavně kvůli tomu, aby se seniori setkávali, aby byli mezi lidma. Je 6 přednášek online přes video a na konci udělají malej testík. Pokud takhle těchhletěch přednášek a témat udělají 6, tak jsou pozvaní potom přímo na vysokou školu.
2: Počasí.
3: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti. Na většině území s přeháňkami, místy i s bouřkami, které budou i silné. Zítra pak očekávejte oblačno až polojasno, výjimečně se objeví i bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Přes den pak vystoupají na 24 až 28 a na horách zítra naměříme okolo 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme a provozy bez větších komplikací. Pokud přeci jen víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
0: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak Hledáci špenát, či V babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obermajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
2: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zavzpomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě.
1: Strašně.
0: Tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, měli jsme takovou vanu, že jo, to ještě nebyla sprcháčko, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelin práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. Ale to je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslí raketu nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás.
1: No,
0: a to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste, už jsem vyjmenovala některé vaše počiny, seriál, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat u vašeho dětství. Vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině tak nějak z toho nemám moc věmu a s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou a vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy, tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že jo, kolotoč nějaký a tohle. A mě vám se zdal strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou a ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina. A protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje. Tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci stříleli. Já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo. Jo. Já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, bylo tak 2 stanice tramvají na Žižkově, od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, který měli bílý trička, černou sukinku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a dabérkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, nešťastným baletem.
1: No protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc, ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině, jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na toho učitele. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: No, už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jo? Jako malá, když vás pustí, jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Pať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková úžasná byla, Julie potom. Jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu. Takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedné emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatuje.
1: To si pamatuju, že na to bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, já to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což takhle dáci špenát, Marečku podejte mi pero, Babička, role Kristly a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný Pavlačovej barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, jak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásné natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: Když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkala jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: To, na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějaký pár televizí a byl úžasně úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já jsem zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli, ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej a no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten teda uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve vtáhají kabely a to, tak jsem opřela k hlavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně jela autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takové hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý.

0: námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od kterého byste třeba přijímala, řekne, rady, ráda jste ho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze. A ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně, a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně. Takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to pokaždý jiný. Je to pokaždý trochu jinak.
0: No. Vy herci samozřejmě si i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? No, třeba ježdění na koni nebo jazyk nějaký?
1: To vám
0: nějaký.
1: Řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. A prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to, jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře jet na koně, jednak strašně bolej ty nohy, a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom. A zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměla ani řidičák a potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo, a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, se skok.
0: Dublera
1: tak, jo, že to, že budu s někým instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak se skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěrkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvěská. Helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty v obličeje rozklebený, jak v tom vzduchu a odvážně, a já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem, takovou ránu, jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána, říká, stačí ze 2 metrů, dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka a dabérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažmá po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci, teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný, a pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy, a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobný, a ten nějak nás vzal, tak jako musíte si to vyzkoušet trochu, že jo, tak tu slovo, tu malý role, no ale pak už se to tak nějak přirozeně rozvinulo. A hlavně Výkvět dabinku, nebo teda, ne Výkvět, to jsem špatný slovo, Rozkvět, nebo Strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit. Takže to jsme furt mluvili. A hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažmá, jo? Protože nám zavřeli v tom 90. divadlo, prostě skončilo. Šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě. A teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
0: telenovely,
1: takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný, já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný. Ale jak se to, Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se to
0: jmenovalo. Já to mám před očima.
1: Ale krásná, ale krásná holka, ano, to byla.
0: Ano.
1: A my jsme tam dělali všechny takový okolo, a oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta, hrozně, ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
0: Jakou herečku jste ráda dabovala?
1: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve 3 filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
0: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
1: No, myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
0: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o René Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže...
1: No, to je blbost.
0: Takže vám je to jedno prostě, přijdu a dabuju.
1: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jakože teda tohle já krásně zahraju. Musím jít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze vším.
0: Jaroslava Obermajerová.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakliže tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý později. No, oni si dělají, co chtějí totiž.
0: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít, jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda, tam bys, to jsou strašně veliký lesy, Třebíč a to se táhne až Buchvíka a tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, jasný, ale asi kousek asi letos popojedu, tam fakt se to stalo takovým, nehledě k tomu, že tam je pás

0: No, pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, ale sousedi říkali, přesto jsou domorodci, tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž ty nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
1: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem? Tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte Ulici, ale v soukromém životě?
0: No, v soukromém...
1: Domácí práce?
0: Já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnal trochu s růžema, protože jsem říkal, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, a to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřů. Já se říkám, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce. Ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve, rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, ne, to bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
1: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
0: No, já bych nejradši někam ujel. A když ty známí vymluvili a že musím, no, chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
1: Tak neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
0: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
1: Ano, a vy skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
0: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
1: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obrmajerová.
0: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun přislíbil ministr zemědělství českým farmářům. Při prázdninových kontrolách v Moravskoslezském kraji překročilo rychlost přes 400 řidičů. Dalších 500 domácností v Třinci dostane nádoby na tříděný odpad. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 28 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Zemědělcům tak pomůže snížit letošní dopady sucha. Na zahájení agrosalonu Země živitelka to řekl ministr zemědělství z SPD Martin Šebestián. Ministerstvo už dříve zemědělcům přislíbilo vyplacení mimořádných podpor z unijního rozpočtu, pokračuje Šebestián.
2: Pro řadu zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy. Chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami a že stát je připraven jim pomoci.
0: Policisté v Moravskoslezském kraji se tyto prázdniny zaměřili na rychlost. Při několika speciálních akcích zkontrolovali 2222 vozidel. Povolenou rychlost překročilo více než 400 řidičů. Policisté se zároveň soustředili na řízení pod vlivem návykových látek, používání bezpečnostních pásů nebo na kontroly dálničního provozu a nákladní dopravy.
3: Například řízení pod vlivem alkoholu řešili policisté v 10 případech. Více než 100 lidí používalo při řízení mobilní telefon a policisté řešili taky případy porušení pravidel pro jízdu v jízdních pruzích. Součet všech rozdaných pokut je více než 1 milion 300 tisíc korun. Z Moravskoslezského kraje Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Třinec rozšiřuje nádobový svoz tříděného odpadu od domů do dalších čtvrtí. V září nové nádoby na plast a papír dostane 530 domácností v částech Kanada a Konská Podlesí. Podle mluvčího magistrátu Stanislava Češlara se stejný systém svozu už osvědčil v části Nebory. Popelnice místo pytlů tam lidé používají od letošního února.
4: Občané vytřídili téměř o 4 tuny separovaného odpadu více než ve stejném období loňského roku, kdy se odpad ještě svážel v pytlích. V měsících únoru, březnu a dubnu 2025 bylo svezeno téměř 12 tun tříděného odpadu a za stejné období letošního roku svozová společnost svezla zhruba 16 tun.
0: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, výrazněji nafta. Podle údajů společnosti CCS její cena za týden vzrostla o 91 haléřů na průměrných 44 korun a 97 haléřů za litr. To je nejvýš od letošního dubna. Natural 95 zdražil o 19 haléřů na 41 korun a 66 haléřů. Paliva jsou výrazně dražší než před rokem. Benzín skoro o 8 korun, nafta o více než 12 korun za litr. Nejdražší je tankování v Praze, naopak nejlevnější benzín je v Ústeckém kraji a nafta v Pardubickém.
1: Počasí.
0: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti. Na většině území s přeháňkami, místy i s bouřkami. Zítra pak bude oblačno, přechodně až polojasno a výjimečně se objeví bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Přes den vystoupají na 24 až 28 a na horách zítra naměříme okolo 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě v ulici Horymírova projíždějte opatrně, stala se tam nehoda dvou osobních aut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemné čtvrteční odpoledne, to vám také dnes po 14. hodině přeje už z ostravského studia Českého rozhlasu za všechny Iveta Dadamová a vítám vás u našeho odpoledního vysílání dnes už datem 20. srpna. Co nás ale čeká, co jsme pro vás připravili a kam se vydáme? Vydáme se třeba do Ostravského muzea a přidáme pravidelnou rubriku v rámci seriálu Poklady z muzejního depozitáře. A řekneme si něco víc o takzvaných obrazech z Kunína v druhé půlce hodiny. To se vydáme také do ostravské zoo a za malou chvíli jedno zdravotnické téma. Pacientů s nádorem v oblasti hlavy a krku podle statistik lékařů přibývá stále častěji. Koho se týkají? Nebo co k tomu směřuje? Určitě prozradíme také už za malou chvíli. Michal David, Helena Vondráčková a nebo třeba Marie Rotrová. Nabídka muziky nechybí, stejně jako přání pěkného odpoledne od nás všech.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Začínáme zdravotnickým tématem. Pacientů s nádorem v oblasti hlavy a krku v Česku podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku přibývá. Ročně lékaři odhalí více než 2000 nových případů. Před 10 lety jich přitom bylo o 500 méně. Častěji než dříve onemocní také mladší pacienti kolem 50 i ženy. Nabízíme příběh z Ostravy.
1: Já jsem si nechal dělat nové zubní protézy. Jsem zjistila, že tam mám takové černé.
2: Popisuje 60letá Jana, co ji přivedlo k lékařům. Dnes je 2 roky po náročné onkologické léčbě kvůli nádoru v dutině ústní. I proto se jí hůře mluví.
3: Zatím ten stav vypadá klinicky velmi dobře.
2: Dívá se jí na zubním křesle do úst při pravidelné kontrole stomatochirurg Jan Štembírek z kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava.
3: Příjem potravy je dobrý, dá se?
1: Musím to myslovat.
2: Při náročné mnohahodinové operaci ji lékaři mimo jiné odebrali mízní uzliny na obou stranách krku a více než polovinu jazyka.
3: Půlka jazyka je vytvořená uměle z volného laloku z předloktí. Jsme našli na bývající část toho pahylu jazyka.
2: Po operaci podstoupila pacientka ještě ozařování a chemoterapii. Následovala dlouhá rehabilitace, během které se učila znovu mluvit.
1: Jenom to mluvení a to přijímání potravy, jinak se cítím dobře.
2: Hodnotí, kdy si silná kuřačka Jana svůj aktuální stav, krátce na to už se s lékařem loučí. Právě kouření je jedním z důvodů, proč nádory v oblasti hlavy a krku vznikají.
3: V minulosti to bylo doména skupiny, která měla nadměrnou konzumaci alkoholu nebo nadměrné kouření, ale v současnosti, co pozorujeme, je, že přibývají mladí pacienti kolem 50 roku života a přibývají nám ženy.
2: Říká stomatochirurg Jan Štembírek. Podle lékařů stojí za zvyšujícím se počtem pacientů i to, že lidé zanedbávají preventivní zubní prohlídky a chybí i screeningový program. Varovným příznakem rakoviny hlavy a krku může být dlouhodobý chrapot nebo změna hlasu, pokud nádor roste přímo v ústech, obvykle bolí.
3: Dalším symptomem může být i nějaká bulka na krku, kterou pohmatově pacienti najde.
2: Že prvotní příznaky nemoci lidé někdy podceňují, potvrzuje i primář onkologické kliniky Ostravské fakultní nemocnice Tomáš Blažek.
4: Mnohdy pacienti bagatelizují potíže, můžou je schovávat za nějakou drobnou aftou, poraněním v dutině ústní při běžné hygieně, odkládají to vyšetření, což samozřejmě negativně ovlivňuje celkové léčebné výsledky.
2: Za částí nádoru hlavy a krku stojí také infekce HPV viry. Z Fakultní nemocnice Ostrava Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Veselice v Kobeřicích.
1: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
0: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A další zastavení v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava teď bude v ostravské zoo. Prázdniny a čas dovolených jsou opravdu ideálním pro návštěvu zoologických zahrad. V ostravské zoo se dnes ale zastavíme u voliéry papoušku, konkrétně eklektů papuánských. Čím jsou zajímaví, to už proberou inspektor chovu ptáku Vojtěch Bonček s redaktorkou Českého rozhlasu Ostrava s Romanou Kubicovou.
1: Najít samce papouška, který se jmenuje eklektus papuánský, není úplně jednoduché, protože on je krásně zelený a splývá právě s tím stromovým. Nicméně pokud bychom viděli i samičku, tak přece jenom máme lepší šanci spozorovat. Je to tak?
2: Je to tak. Samičku od samce rozeznáte velice snadno. Na rozdíl od toho samce, který teda je v podstatě celý zelený, tak samička je krásně červeno-modrá.
1: A teď musím upřesnit, že pokud se k nám otočí i zobákem, tak i ten je červený, takže trošičku to tam zasvítí u toho samce, že?
2: Ano, je to tak. Samec má krásně oranžový zobák a samice ta ho má celý černý.
1: Proč nevidíme samičku?
2: Samička totiž momentálně pečuje v hnízdní boudě o dvě nová mláďata.
1: Je to poprvé, co se podařilo rozmnožit?
2: Ano, vlastně ten mladý sameček, který je tady společně se svým otcem, tak to je náš první úspěch u tohoto druhu.
1: A kdy se vylíhla mláďata?
2: Tady ten sameček, který už je odrostlý, tak ten se vylíhnul vlastně těsně před Vánoci. A ta nová, tak mají teprve pár týdnů.
1: Jak je možné, že to se stalo dvakrát ročně?
2: U některých těch papoušků je to možné. Jsou papoušci, kteří nepotřebují k tomu rozmnožování takový ten, řekněme, impuls sezóny podle počasí nebo v potravě. A u nich je potom možné, že hnízdí několikrát během roku.
1: Jednou jsem měla to štěstí a v zázemí chovatelském jsem viděla čerstvě vylíhlého papouška a něco tak dojemně ošklivého jsem dlouho nespatřila, tak je to případ i vlastně těchto eklektů, že se vylíhnou naprosto bezbraní lisí, vypadající jako malí dinosauři.
2: Ano, je to přesně tak. Oni vlastně je to úplně stejné jako třeba u pěvců, kdy ta mláďata, jakmile se vylíhnou, tak jsou slepá, jsou bezbraná a jsou naprosto neopeřená.
1: Kdy jim potom dorůstá peří? Do té vlastně barevné krásy, kterou se pyšní později v dospělosti.
2: Je to vlastně už po několika týdnech. Nejdříve roste peří prachové, které je takové šedivé, no ale potom vlastně v dalších týdnech tak začíná růst i krycí peří a právě tady u tohoto papouška tak hned, jakmile začne růst to krycí peří, tak jsme vlastně schopni určit pohlaví.
1: Takže už máte jasno?
2: Ne, zatím ta dvě mláďata, která jsou zatím v hnízdě, tak teprve jim vyrůstá to prachové peří.
1: Pakliže by vyvedli mladé vlastně ve volné přírodě, tak by se museli starat, létat, krmit je. Jak to probíhá, když je samička s těmi mladými v zázemí?
2: V podstatě to probíhá úplně stejně jako v přírodě. Většinu té péče obstarává právě ten dospělý samec, který létá vlastně za potravou a potom ji nosí do hnízda.
1: Takže tady umím si to představit tak, že mu dáte misku, on nabere a letí za samičkou.
2: Je to přesně tak.
1: Eklektus papuánský nám už napovídá, kde se nacházejí ve volné přírodě. Je to tedy opět Papuánová Guinea?
2: Ano, je to tak.
1: A jak moc dotčená je populace těchto ptáků?
2: Také nejsou prozatím považováni za nějak vzácné nebo výrazně ohrožené. Nicméně tu situaci trošku komplikuje to, že se v posledních letech u nich začalo rozlišovat vlastně více existujících druhů a není úplně jasné, jak jsou na tom populačně ty jednotlivé druhy.
1: Zatímco tady stojíme, tak jsou poměrně potichu, ale bývají někdy hlasití, povídají si takhle?
2: Bývají velmi hluční. Eklektusy, hlavně pokud je něco rozruší, nebo pokud spolu komunikují vlastně navzájem, ona totiž často třeba samice se upomíná, že už má hlad a volá toho samce, aby šel nakrmit.
1: Dodává Vojtěch Bonček, inspektor chovu ptáků z ostravské zoo, Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

právě se mi nezdá,

0: Přeji vám příjemné odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Krátce po půl třetí mám pro vás pár tipů nejen na víkend. Začnu pozvánkou přímo k nám. Rádi bychom vás pozvali v sobotu na veselici Českého rozhlasu Ostrava. Můžete být u toho v Kobeřicích. Chybět nebude hudba, zábava pro celou rodinu i tombola. Ovšem například už je zítra divadlo pod širým nebem v Dolní Lomné, kravařský odpust a nebo běžce zveme třeba do ostravské zóny na charitativní běh. A co o víkendu, i netradiční prohlídky na hradě Sovinec nebo rozloučení s létem v zámku Kunín. Je toho samozřejmě mnohem, mnohem více, a to třeba na našem rozhlasovém webu ostravarozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: muzejního depozitáře.
1: A pojďme tam na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava nahlédnout i dnes. Muzejní depozitáře ukrývají spoustu námětů a symboliky a jejich rozměry berou dech. Takzvané obrazy z Kunína, které ve své stále expozici vystavuje Ostravské muzeum, jsou dodnes zahaleny rouškou tajemství, i protože jejich autor je neznámý. Kunsthistorička Monika Pígerová je představila redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Petře Štrimplové.
2: Takzvané obrazy z Kunína jsou součástí stále expozice Ostravského muzea. Kunsthistorička Monika Pígerová.
3: Tvoří jeden soubor, původně vlastně byly tři, v Kunině se nacházely tři tyto obrazy, z toho dva jsou dnes v Ostravském muzeu a nesou výjevy rozloučení s rodiči a návrat ztraceného syna.
2: Oni jsou velkoformátové, jak ano. Se na ně koukám, zabírají podstatnou část expoziční místnosti. Máte to nasvětlené, aby si člověk byl schopný prohlídnout celou tu scenérii.
3: Já bych řekla, že rozhodně ta jejich velikost zaujme na první pohled, jsou opravdu monumentální, přes 2 metry na šířku. Oba ty obrazy vychází z grafických předloh. Vlastně byla to běžná praxe, grafické předlohy sloužily malířům k zobrazení. Takže pokud bychom se podívali na tu grafickou předlohu od Nicolase de Bruyna, ten obraz tu předlohu dost kopíruje. Každopádně u toho rozloučení grafická předloha vychází z Klanění tří králů. A právě v pravé dolní části obrazu, kde bylo na grafice vyobrazeno to klanění, tak nyní můžeme vidět skupinu postav, kde se otec loučí se svým synem v doprovodu nějaké skupiny zbrojnošů, jezdců. Ono u toho obrazu je zajímavé, že my úplně přesně nevíme, jestli je to rozloučení se synem, anebo je to vlastně návrat a shledání.
2: To znamená, z reálí toho Kunína tam není opravdu asi nic.
3: Ne, ty obrazy vlastně pochází z Hohenemsu, obrazové sbírky, a do Kunína se dostali někdy v polovině 19. století a byli tam do 50. let 20. století.
2: Myšleno na zámku.
3: Ano, na zámku byly v jídelně. A vlastně v těch 50. letech se potom v rámci poválečných svozů dostali do Ostravského muzea.
2: Pocházejí z které doby?
3: Byly vlastně namalovány v roce 1608.
2: A autor?
3: Autor je neznámý.
2: My se ještě podíváme na ten druhý obraz. Oni jsou k sobě tak zády v té expozici. Ten je určitě malovaný taky podle předlohy. Ano. A které to místo stojí za pozornost v rámci celé té kompozice?
3: V samotném středu obrazu můžeme tam vidět takového prostého muže v otrhaných šatech mezi skupinou prasat. Právě toto místo je místo, které bylo asi v roce 1620 přemalováno. Původně se tam nacházelo děvčátko, tak bychom to viděli právě na té grafické předloze. A je to právě proto, protože objednavatel obrazu, hrabě Kašpar z Hohenemsu, měl problémy se svým marnotratným synem a právě na základě tohoto on zřejmě nechal ten obraz doplnit tady tímto výjevem jako nějaké mravní ponaučení. No a potom ještě zajímavým místem je na pravé straně vlajka, která je zavěšená na hospodě, a tam můžeme vidět zobrazení právě znaku rodu Hohenemsu, na kterém je zlatý kozorožec na modrém poli. A vlastně nad ním je ještě zobrazena Panna Marie s Ježíškem.
2: Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zítra odpoledne a v noci na sobotu by Česko mohly zasáhnout další silné bouřky. Jakou část území zasáhnou, to řekneme za chvíli. Podrobnosti přidáme v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy ty pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lucie Kociánová. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: nás umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Zítra odpoledne a v noci na sobotu zasáhnou Česko další silné bouřky. V podštátu na Přerovsku spadla větrná elektrárna, nikoho nezranila. Charitativní pochod v okolí Dolní Lomné podpoří dvě handicapované děti. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Do Česka zítra dorazí další velmi silné bouřky. Zasáhnou většinu území Čech a západ Moravy, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Po dnešních bouřkách se počasí zítra dopoledne uklidní. Výstraha pak znovu začne platit v 16 hodin odpoledne, popisuje meteorolog Filip Smola.
2: Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm.
1: Bouřky zítra může doprovodit taky silný vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Meteorologové proto varují před pády stromů nebo zatopením sklepů a podchodů. U podštátu na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna z celkem 4 větrných elektráren, konkrétně mezi místními částmi Kyžlířov a Lipná. Nikomu se nic nestalo, příčina zatím není známá. Podle nezávislého starosty Reného Passingera mohl být jedním z důvodů silný vítr.
3: Elektrárna je soukromého majitele. A teď jsem zvědavý, jak se k tomu bude stavět. Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí, a chci, aby prověřil technický stav těch dalších větrných elektráren, které tam stojí. Proto jsem volal i na stavební úřad, který to má na starosti, aby se o to postaral.
1: Fakultní nemocnice Ostrava má nedostatek krve. Zásob krevních transfuzí je kriticky málo. V prvních třech dnech tohoto týdne dorazilo do krevního centra 50 dárců. Nemocnice by ale potřebovala nejméně dvakrát tolik. Chybí všechny krevní skupiny. Od srpna mohou také dorazit darovat krev i lidé, kteří se vrátili z evropských zemí, kde hrozí nákaza západonilskou horečkou. Krevní centrum zavedlo testování na tento virus a tak lidé nemusí před darováním čekat. V Dolní Lomné zítra začne čtvrtý ročník charitativní akce Lomňanské vrchy. Výtěžek ze startovného turistického pochodu podpoří dvě děti s těžkými zdravotními problémy. Peníze pomohou jejich rodinám s financováním speciálních rehabilitací nebo hypoterapie. Jak pokračuje organizátor Tomáš Šotkovský, celý program začne pátečním divadlem v areálu Matice Slezské v Dolní Lomné.
4: Páteční program se otvírá ve 3 hodiny odpoledne, v 8 začíná první scéna, končí vlastně v 9 stand-up komikem Liborem Macháčkem. Sobotní program začíná jako každý rok v 7 hodin registrací dlouhého a středního okruhu. Máme zde i večerní program, jedná se o kapelu a DJ. Počasí.
1: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti, na většině území s přeháňkami, místy i s bouřkami. Zítra pak bude oblačno, přechodně až polojasno a výjimečně se objeví i bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Přes den vystoupají na 24 až 28 a na horách zítra naměříme okolo 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Havířově je uzavřena ulice Na Hliníkách. Probíhá tam oprava vozovky, objížďka je značena pro všechna vozidla. Uzavírka tam potrvá do 29. srpna. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přeji vám hezké odpoledne po 15. hodině už na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Probereme aktuální téma, jak velká je zásoba vody v přehradách v současném období sucha a jak se to projevuje třeba na řekách a zvládnou to i nádrže v případě, že dál nebude výrazněji pršet. Odpovědi přidáme s Martinem Knitlem už za malou chvíli. No a v polovině hodiny se vydáme do jedné obce nedaleko Bílovce. Lubojaty slavili 750 let a nadělili si k výročí dárek. Jaký? Řekneme v polovině hodiny. Zámecké léto a pozvání na další ze šlechtických sídel pro vás budeme mít v druhé polovině hodiny. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Teď už Karel Gott a za chvíli i Václav Neckář. Hezké odpoledne.

0: A slíbila jsem, že začneme aktuálním tématem těchto dnů. Přehrady v Moravskoslezském kraji zatím ale zvládají období sucha. I když do nich přitéká málo vody, dál pomáhají udržet výšku hladiny řek v okolí. Dnes to alespoň potvrdilo povodí Odry. A tak s aktuálními podrobnostmi už je v ostravském studiu Českého rozhlasu Martin Knittl, kterého vítám. Martine, dobré odpoledne.
1: Hezký den. Budeme mluvit o přehradách povodí Odry, kterých je celkem 7. Nejméně zaplněné z 80% jsou aktuálně Šance. Naopak nejvíce 94% má Morávka. Je to dost na to, aby nádrže odolaly i dalšímu suchu, pokud bude pokračovat třeba až do konce roku. To nám potvrdil technický ředitel povodí Odry Tomáš Skokan.
2: Situace na našich přehradách je, řekl bych, normální. Naplněnost máme poměrně vysokou, od 80 do 90%, což odpovídá prostě běžné jako hydrologické situaci. Přehrady stále nadlepšují průtoky v tocích a jsou schopny zajistit požadované odběry.
1: Je to tak, že do přehrad aktuálně přitéká 5x méně vody, než z nich vytéká pryč. K dnešku platí, že přehrady posílají do řek za hrázemi asi 3000 litrů vody za sekundu.
0: Martine, a jsou i nějaké nové informace o stavbě přehrady v Nových Heřminovech?
1: Stále platí, že povodí Odry počítá s vydáním stavebního povolení koncem tohoto roku a že v příštím roce začne vybírat stavební firmy. Funkční by měla být tato vodní nádrž v roce 2033 za 4,25 miliardy korun. Co ještě ale není dořešené, jsou potřebné pozemky. Zbývají dva poslední nutné ke stavbě. V jednom případě majitel chaty připravuje její přestěhování, druhý případ vyvlastnění rozhodne soud. Problém to ale není, jde jenom o cenu a to samotné vyvlastnění už proběhlo, říká generální ředitel povodí Odry Miroslav Janoviak.
3: To znamená, ten pozemek je přepsaný už na nás. Nám samozřejmě znalec stanovil nějakou částku, za kterou máme vykoupit. Podle jejich názoru je to málo. To znamená, požádali soud, aby proběhla revize posudku, jestli je správná, jestli to nemá být výš nebo níž. A samozřejmě teď bude záležet na soudu, jak rozhodne. A my samozřejmě to, jak soud rozhodne, tak budeme akceptovat a vlastníka vyrovnáme a vyplatíme samozřejmě.
0: Nové Heřminovy ale nejsou jedinou přehradou, která se bude v našem kraji stavět. Kde se chystá ta další?
1: Je to tak, přibudou i mnohem menší vodní nádrže v porovnání s Novými Heřminovy. Konkrétně to bude nádrž ve Stěbořicích u Opavy, která by měla uchránit tuto část regionu, včetně města Opavy, pokud by záplavy hrozily. Stále by měla zadržovat 72 tisíc kubíků vody, ale v případě nouze pojme 10x tolik. Stoletou vodu by tak srazila na vodu jednoletou. Stěbořická přehrada je jednou z těch, které byly už dřív na seznamu využitelných vodních děl. Pro zajímavost bude mít 170 metrů dlouhou hráz, vysokou do 9 metrů. No a tato stavba se už připravuje.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava aktuálně Martin Knittl. Martine, díky.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: nad vodou s Annou K. na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď už ale míříme na novojičínsko. Latinsky psaná listina, která dokumentuje jeden starý spor. Právě to je první dokument, který písemně zmiňuje existenci Lubojat. Díky tomu jsou nejstarší historicky doloženou obcí na Bílovecku. Když lidé nedávno kulaté výročí oslavovali, jedním z dárků byla i kniha plná skutečných vzpomínek obyvatel, kterou napsala Šárka Seidlerová. Co jí vedlo k sepsání historie této malé obce na Novojičínsku, tak to zajímalo i redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Ivu Havlíčkovou.
1: Tak se Šárkou Seidlerovou sedíme nad novou knihou, jejíž je spoluautorkou, jmenuje se Tady jsme doma. Je o Lubojatech, vlastně k výročí, které Lubojaty letos slaví. Ano. Kolik vlastně to je let od založení obce?
2: Je to letos 750 let od založení obce, vlastně od první písemné zmínky o obci se to počítá. A tak jsme přemýšleli, čím tu obec nějak obdarovat nebo jak ty oslavy pojmout. A hledali jsme ve starých análech, našli jsme, že před 50 lety, to znamená v roce 1976, kdy bylo 700 let od založení obce, tak vyšla taková malinká, to nebyla ani brožurka, to byly dva listy k historii obce, kde opravdu bylo pár vět, ale chybělo tam takové to povídání o těch lidech, kteří tady před těmi 50 lety žili. Bylo to takové povídání o složkách, které tady byly, co se tady třeba stavělo, ale chyběl tam ten život.
1: Ten příběh lidský.
2: No a protože já miluji historii a dělám i strom života a zajímám se o to, tak jsem si říkala, že by to chtělo podchytit tu historii přes starousedlíky, přes jejich příběhy, přes jejich radosti. Říkala jsem si, možná to bude úplně jinak za 50 let, ale pokud za 50 let se bude slavit, takže přes umělé inteligence a přes techniky se už najde všechno. Najdou se historická data, najdou se stavby, které se postavily, ale jediné, co si myslím, že se tam nenajde, tak takové ty radosti těch lidí, ty starosti, to, co oni mají v hlavě, na co rádi vzpomínají, čím žijí, co je potěšilo nebo naopak, co je zarmoutilo. A to byla taková moje představa, že by se mělo v té knize zhromáždit, že by to tam mělo být a že třeba za těch 50 let si to někdo přečte a že přesto tak nějak i budeme žít dál. My starší a v podstatě i ti mladší tam budou zaznamenáni.
1: Takže jste začala obcházet starousedlíky s touto prosbou, jak na to reagovali?
2: No, reagovali na to opravdu velmi vstřícně. Byla to krásná práce, neříkám, že to bylo málo práce, bylo to docela náročné, ale spíše protože si to člověk tak nějak musel zorganizovat a že leco se hledalo, hledali se i fotografie staré, protože starých fotografií bylo dost, ale všechny už někde vyšly. Takže jsme pátrali po takových rodinných fotografiích, oslovili jsme vlastně rodáky, aby pohledali na půdách, aby pohledali v šuplíkách, jestli ještě někde něco nenajdou. A ta spolupráce nakonec byla opravdu jako nádherná, protože když jsem obcházela starou sedlíky, které jsme vybrali nejenom podle věku, ale i podle toho, že třeba i rádi povídají nebo rádi vzpomínají, tak mě vždycky perfektně přijali. Já jsem z toho měla takový pocit, že to je takové sousedské setkání. Říkala jsem si, v podstatě tady žiju, i když nejsem starou sedlík, ale žiju tady 40 let. Pochází odsud můj manžel, pochází tady celý rod mého manžela od nějakého 15. století. Ale kolikrát v tom běhu života není čas s těmi starou sedlíky se potkat, popovídat si a najednou ta příležitost byla. A opravdu ty vzpomínky, někdy jsem měla pocit, že byť je to 50 let zpátky, takže to člověk, jak kdyby četl z nějaké staré kroniky, protože vzpomínají třeba i, jak prožili druhou světovou válku, příběhy, jak třeba i v jejich baráku už byli Němci od podzimu roku 44, jak tam prostě žili dohromady, jak oni museli do sklepa, ta jedna rodina. A v tom sklepě žili až do vlastně do toho dubna, kdy byly Lubojaty osvobozené. Jak se i báli, protože věděli, že se cokoliv může stát, že vzpomínali na to, jak si tam třeba ti němečtí vojáci vařili a jak byli i neopatrní na otevřeném ohni, tak měli strach třeba, že by se mohl ten barak zapálit. Nebo třeba vzpomínali na to, jak tam spadla bomba teda na ten jejich barák. A díky tomu, že byli v tom sklepě, tak se opravdu zachránili, protože to spadlo přímo na obývák a na ložnici a nebyli by tady. Vzpomínají na své rodiče, na jejich profese, jeden byl Švéd. No a on pracoval a kolem něho se scházeli sousedé s kytarou, s harmonikou, nebo se hráli karty, že ten život byl takový společenský. Mi přišlo, že oni hodně, hodně tenkrát pracovali, hlavně v těch 40. 50. letech ještě, samozřejmě i dřív, ale ti pamětníci vzpomínali hlavně na to období těch 30. let, 40. 50. že se hodně pracovalo, ale potom se i hodně žilo dohromady, že se často scházeli na zabavách, že byly takové ty příležitosti, aby se pobavili, aby se sešli, aby prostě zatančili. A to všechno se prostě v té knize objevuje.
0: Říká prozatím v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava Šárka Seidlerová. To protože po písničce se do Lubojat určitě ještě vrátíme. Teď už Miroš Birka. Hezké odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Za vydatné pomoci pamětníků vznikla publikace Tady jsme doma, a to u příležitosti 750 let obce Lubojaty. Jak říká její autorka Šárka Seidlerová, jejím cílem totiž bylo zachytit historii obce právě prostřednictvím autentických vzpomínek lidí, kteří byli a jsou její součástí. No a podařilo se jí získat i vzácné rodinné snímky. O příbězích, vzpomínkách i nově objevených skutečnostech si povídala s redaktorkou Českého rozhlasu Ostrava, s Ivou Havlíčkovou.
1: My si se Šárkou Seidlerovou povídáme o knize Tady jsme doma. Vy jste mluvila o těch fotografiích, v podstatě jedinečných, zatím nepublikovaných. Tak kdybychom nahlédli dovnitř té knihy.
2: Mě na tom natklo i to, že když se hledali fotografie, tak všichni říkali, ale my žádné fotky nemáme, tenkrát se nefotilo. Tenkrát se opravdu hodně nefotilo. Bylo pár fotografií, a to většinou takových těch ze svadeb, z takových slavnostních příležitostí, ale u práce moc těch fotek nebylo, protože za prvé to nebyl čas, za druhé bylo málo fotoaparátu, za třetí byly drahé. No ale ku podivu se našly fotky, které ještě nikdy nebyly zveřejněny, je jich docela dost. A jeden, právě ten starousedlík, pan Němec, říká, víte, paní Šárko, já jsem tak rád, že jsem hledal fotky, já jsem poprvé viděl, jak vypadala moje babička. Já jsem tu její fotku našel přilepenou na jedné staré fotce a já mám svoji babičku. A ten pan má 85, nebo bude mít 86 letos. A poprvé ví, jak vypadala jeho babička. A takové různé, třeba krásná fotka, jak tady prali prádlo. Přes Lubojaty neteče potok, ale teče tady asi kilometr dál. To je takové údolíčko Jamník mezi Tiskem a Lubojaty. A oni tam ještě opravdu v těch 50. 60. letech chodili s takovým vozíkem, kde dali hospodinky prádlo, děti tam pomáhali a to vyprané prádlo chodili máchat do toho Jamníku. Pokud nebylo zamrzlo úplně, tak za každého počasí tam to prádlo máchali a zase to vezli domů. Auto si tam popovídali ty ženské a byla to taková jejich vlastní společenská záležitost, i když pracovní. No a z toho se taky zachovaly fotky, že jsou i fotografie z toho, jak tam ta babička mácha prádlo v Jamníku. Takže to jsou takové jako unikáty, které si myslím, že spolu s tou knihou zůstanou v dalších letech, protože se utvořil nový archiv těch starých fotografií a dá se s ním pracovat vlastně, třeba když se bude dělat něco na webu a při dalších věcech.
1: Přišla jste na něco takového, co vás překvapilo, co se týče historie Lubojat?
2: Třeba mě překvapilo, že Lubojaty měly větrný mlýn. Já jsem to opravdu nevěděla. Tady je i povídání vlastně potomka těch majitelů větrného mlýna. I on sám už zná jenom utržkovitě ty zprávy, ale říká, že ten mlýn prostě fungoval, že to vždycky vzpomínal jeho otec, jeho děda, takže to bylo takové hezké. Překvapilo mě třeba, že Lubojaty mají spoustu bají a pověstí. To jsem tušila o jedné pověsti, o které se tak nějak povídalo, ale když jsme zjišťovali, jestli těch bají není víc, tak se přišlo třeba na to, že tady kousek za Humny, na druhé straně Lubojat, že tam existuje nějaké Černé jezírko a to Černé jezírko má pověst, nebo se o něm povídá, traduje, že nikdy se tam neztratí voda. Byť Lubojaty jsou na vodu z koupe, že vodu tady moc nemají, ale v tom Černém jezírku ta voda se pořád udržuje.
1: Takže Černé jezírko.
2: Černé jezírko. A traduje se, že jeden bohatý sedlák, který byl takový hodně lakomý, tak i když byla obrovská bouřka, tak pořád nutil ty své poddané, aby tam sváželi obilí a sváželi prostě úrodu. Oni se bránili, nechtěli, ale on prostě i bičem je nutil. No a dopadlo to tak, že přišla nějaká velká ulicha, průtrž a celé ty povozy, všechno se prostě propadlo do země a zalila to voda. No od té doby se tomu říká Černé jezírko a nikdy v podstatě ta voda se tam nestrácí právě proto, aby si asi všichni uvědomili, co se může stát, když jsou příliš hamužní nebo když jsou lakomí.
1: Když tady listujeme se Šárkou Seidlerovou ještě tou knihou, tady máte jako spoluautorku Lenku Gulašiovou, ale ještě se tam přidávali tedy další pomocníci.
2: Ano, logo na vazbě knihy vytvořila Alena Seidlerová, shodou okolností stejné příjmení, ale nejsme příbuzné. A Pomohla nám Simona Lindovská, která pracuje v informačním centru v Bílovci a má blízko k historii. A podařilo se jí sehnat unikátní mapu z roku 1836, kde jsou zaznamenány všechny domy vlastně v té době v Bobojatech. Možná si tam někteří i našli, pokud ne svůj dům, tak nějaký předchozí dům nebo to místo, kde teď jejich dům stojí. A unikátní je, že ta mapa ještě nikdy nebyla vytištěna, takže to takový originál, jsme na to pyšní, že to máme právě v této publikaci.
1: Z Lubojat Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Možná jste už během letošního léta také stihli navštívit některý z našich zámků a pokud ne, máte šanci alespoň na malou chvíli některé z památek v našem vysílání navštívit. Se zámeckým létem totiž navštěvujeme jednotlivá šlechtická sídla Čech, Moravy i Slezska. Které to bude tentokrát, to ví na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními skrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho dva psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme, ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože ony jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Purian Gozzi byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
3: Kobercové sgrafito, je to tak?
4: Je to kobercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čarty, čarodějnice, démony, takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
3: Bubnové.
4: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
3: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
4: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
3: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
4: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementínu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů, rodiny bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
3: Tady je kaple.
4: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon a není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
3: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
4: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Doudleby nad Orlicí.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: O kolik se navýší finance do sportu? Zatím není jasné. Proč? Řekneme za chvíli. Podrobnosti za 3 minuty více v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině čtvrteční humoriáda a pozvání do té dnešní přijala Marie Tomsová. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: O kolik se navýší finance do sportu není jasné. Boris Šťastný se na finální částce s Alenou Schillerovou nedohodli. Přehrady v Moravskoslezském kraji jsou připravené i na delší období sucha. Nový Jičín nabídne další akce pro seniory. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 28. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Finální částka, která půjde na prevenci a sport, není jasná. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO to řekl ministr sportu Boris Šťastný z motoristů. Zatím se podle něj dohodli, že se navýší finance pro děti a mládež a na podporu pohybu. Šťastný po jednání řekl, že rezort sportu funguje jinak než ostatní ministerstva.
2: Tento model, který my jsme zvolili, je velmi komplikovaný. On spočívá v tom, že vy definujete částku, kterou ten stát je schopen a ochoten do sportu, do investic ve sportu alokovat. A teprve poté můžete nastavit ty investiční programy a vypsat dotační výzvy.
0: Přehrad v Moravskoslezském kraji vytéká v současném období sucha pětkrát více vody, než do nich přitéká z okolních řek. Nádrže tak posilují vodní toky za hrázemi zhruba 3000 litrů za sekundu. Potvrdil to technický ředitel povodí Odry Tomáš Skokan. Zásoba vody v nádržích je podle něj dostatečná a vydrží i v dalších měsících, pokud by se problémy se suchem dál prohlubovaly.
3: Přítoky jsou zhruba 600 litrů za sekundu, přičemž teda se z nich vypouští zhruba 3000 litrů za sekundu a to je vlastně to nadlepšení. Pokud by sucho pokračovalo dál, tak máme vlastně prognózu, že by vlastně nebyly dosaženy limity sucha, nebyla omezena vlastně dodávka vody z nádrží.
0: Ve Vsetíně dnes začíná třídenní festival United. Největší křesťanský festival v Česku nabídne koncerty, semináře i workshopy. Jeho ředitelka Dagmar Hurtová letos očekává 4 000 až 5 000 návštěvníků z celé republiky. Už v září začnou v Novém Jičíně další akce z programu Vitální senior. Lidé nad 65 let tak mohou aktivněji trávit volný čas. Seniory čekají vzdělávací aktivity, přednášky nebo výlety. V polovině září bude jako první společenské odpoledne pro dříve narozené, upřesňuje mluvčí radnice Marie Machková.
4: Protože předpokládáme, že o toto odpoledne s hospodským kvízem, taneční zábavou a vystoupením skupiny Duo Yamaha bude velký zájem a kapacita sál ve středisku volného času Fokus je pouze 96 míst, tak proto si musí zájemci na odboru sociálních věcí na našem úřadě vyzvednout místenku. Registrace bude spuštěna 1. září.
1: Počasí.
0: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti. Na většině území počítejte s přeháňkami, místy i s bouřkami, které mohou být i silné. Zítra pak bude oblačno, přechodně až polojasno a výjimečně se objeví ještě i bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 14 stupňů a přes den pak vystoupají na 24 až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici ve Stěbořicích ve směru na Jistkovice se stala nehoda, srazila se tam dvě osobní auta. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností a přejeme vám také šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Tak už jsme se zase slezli ve studiu, abychom probrali možná některé historky, zážitky, nabídli vám dobrou zábavu a popovídali si i s vámi po telefonu nebo v SMS-kách. A u toho bude dnes hlasatelka, moderátorka, naše kolegyně z Humoriády Marie Tomsová. Majko, zdravím tě.
6: Ahoj Patriku, vypadáš výborně, ráda tě vidím a váha smělí posluchači ráda uslyším, přeju vám krásné, hlavně veselé odpoledne.
5: Snad se to povede, to by to taky sluší, ale skoro nám tu splýváš, ve studiu máš skoro stejnou zelenou jako ta naše
6: jako
5: barva.
6: Jako v obličeji?
5: Ne, na sobě, ale dokonce i na brýlích, lehké odlesky, krásně sladěno.
6: Děkuji.
5: Takže tuším a vystupuje z toho tvůj zářící a smějící se obličej. Děkuju za to a poslouchejte dál.
1: Humoriáda.

0: Memoriáda začíná s Majkou Tomsovou. A s kým z archivu? Koho vytáhneme? Pustíme posluchačům.
1: No já samozřejmě musím Zdeněčka Trošku, protože to je můj miláček. Ne, tedy doslova samozřejmě, ale to je člověk, který je tak laskavý a hodný, ten nekřičí na herce, nebije je. Prý jako pan Krejčík, já jsem to nikdy nezažila, ale díky němu vlastně jsem ta pravá jihočeská a každý rok se několikrát objevuju v televizi díky Slunce, Seno a pár facek, protože tenkrát, když jsem vedla delegaci na Slunce, Seno a Jahody do kina Blaník na premiéru, tak mě poté oslovil, jestli bych si chtěla zahrát reportérku v druhém díle.
0: Už a tehdy věděl, doby, že bude druhý díl, už takhle.
1: Ano, to plánoval. Už plánoval. Fakt, ano, jo. Ano, protože měl tolik materiálu, že věděl, že natočí i pokračování ten druhý.
0: A tam byl odstup 5 let?
1: Myslím,
0: nebo tak nějak, tak nějak 83 tak nějak. A 89, myslím, nebo tak nějak.
1: 89, ano, 8 jsme to točili. 88 v srpnu
0: takže
1: jsem natáčela.
0: No.
1: A jinak Zdeněk je o rok mladší než já a nikdy mi nezapomene zavolat k narozeninám, což mám velikou radost. Menší z toho, že volá v 7 ráno.
0: No jo, tak pro ně už je to poledne.
1: No právě.
0: A že tě budí. No. Taky znám některé takové kolegy.
1: Ale je první.
0: Ano, může si to říct. Výborně, tak máme rozhodnout. No to pustíme vám Zdeňka Trošku a jeho vzpomínku o natáčení s Karlem Gottem.
2: No Karel Gott, samozřejmě, Karel Gott byl na premiéře z Pekla štěstí 1 a říkal, já bych si taky někdy zahrál takhle v nějaké pohádce, to by mě bavilo. A když jsme za 2 roky na to připravovali z Pekla štěstí 2, tak jsem říkal, koho já obsadím do role Lucipera? Gota. Gota, já to volám Gottovi. A produkci mi říkají, ty, to ne člověče, ty moc se naštve, bo to by se naštval. Chtěl hrát ve filmu, pohádce, to tady má roli. On už mě hlavu neutrhne. Tak jsem na telefon, říkal jsem mu, dobrý den, Kájo, tady je Zdeněk Troška. Je Zdeňku, dobrý den. Já mám pro vás roli, Kájo, budeme dělat pokračování z Pekla štěstí. Vy jste řekli, že byste si zahrál rád v pohádce. Mám tu pro vás roli šéfa pekla, Lucipera. No to je bezvadné, opravdu úžasné, nadšené, že bude hrát roli, že to nebude ani God, že tam nebude ani zpívat, že opravdu bude jako herec hrát roli. Já jsem asi 3x nebo 4x musel jezdit do vily za ním se scénářem, protože Karel měl potřebu sedět nad rolí a rozebírat po stránce psychologicko-filozofické. Jeba Kájo, když to je čert, jaká pak tam žádná psychologie není, prostě vy jste spravedlivý vládce pekla. Když někdo zlobí nahoře, tady to má u vás počítaný, neškodíte nikomu a ani nestražíte nějaký léčky a tak dále. Nejste ani zlomyslnej, ani podlej, ani poťouchlej. Vy jste v podstatě ten spravedlivý. Natáčeli jsme v nedalekém Kočově a v těch ruinách kostela jsme udělali peklo. Točilo se v září, bylo to 8 nocí za sebou, kvůli tomu, aby byli vidět ohni, tak se muselo točit v noci. Byla strašlivá zima, čerti byli zmrzlí. Normálně se jim pářilo u pusy, dokonce i se všimněte, když to uvidíte, jak tam ta Sabina Laurinová hraje na tu mandolínu a zpívá tu písničku, takhle se kouří od huby, jo, to bylo trošku. Takže tam byla zima příšerná v pekle, nicméně ten Karel Gott neřekl jedno písmemo, že je mu zima, že je unavený, že se bojí, že nastydne, že se mu chce spát, ne. Opravdu profesionál každým coulem, seděl vedle mě na židli, díval se na ty záznamy, co tam máme na těch obrazovkách a prostě opravdu byl ve střehu pořád. No a přišel jeho záběr, byla taká jo, tady princezna s králem tady křičí, řvou, dělají tady binec, vyšlehnou plameny pekelné okolo trůnu, vy se zjevíte a řeknete, tak dost, jo, tady ten záběr uděláme, pojďme na místa, kamera, akce. Vyšlehly plameny pekelné, Karel stál z trůnu a říká, tak dost. Teba stop, Kájo, musíte přidat na hlase, aby vás bylo slyšet na celý do peklo, abyste překřičeli tady na Sabinu a Vláďu Brabce. Kamera. Tak dost. Kájo, ještě víc nahlas. Říká, no Zdeňku, vy můžete křičet, vy máte bas, ale já jsem tenor, já se překřiknu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak zážitek s Karlem Gottem z natáčení. Vy jste se potkali, Majko, s Karlem
1: Gottem? Mockrát, samozřejmě v zákulisí, mockrát jsem ho uváděla při nejrůznějších koncertech a estradách a vzpomínám si, jednou jsme za ním jeli do vily, protože já jsem dělala anketu se všemi herci, kteří byli nominováni tenkrát na televizní rolničku. To byla taková před...
0: Chůdkyně TT.
1: TT, přesně. Ano. A přijeli jsme za Karlem na Bertramku. Karel se šel po schodech dolů do haly a říkal, je, Maruško, já ho neumím napodobit, ano, tak nebudu. Vy máte na sobě pulovr, tak já se půjdu převléci, protože měl sako. A přišel v pulovru, laděném ve stejných barvách, jako byl ten můj.
0: Hezky.
1: Takový byl profík, i co se oblékání týče.
0: Ano, a odpovídal rád a překvapivě, nebo chtěl dopředu vědět třeba otázky,
1: ne,
0: když
1: ne,
0: se
1: ne,
0: přijel.
1: Byl pohotový, jo, vtipný, vždycky připravený, ale nechtěl vědět otázky dopředu. Hmm. Nechtěl.
0: Majko, prosím tě, jaký byl, nebo vlastně v současné době pořád je, ta budova stojí, ale výhled z Bertramky na Prahu?
1: Člověče, to jsem si nestihla všimnout, já měla oči jenom pro toho mistra, ale ještě s ním mám jednu vzpomínku. Natáčela jsem Vánočního zajíce v pytli,
0: ano,
1: a Miroslav Švandrlík měl za úkol složit báseň během celého vysílání, protože to bylo s živým publikem, samozřejmě v semaforu. A on měl za úkol složit báseň na slova hozená z publika. Tak tu báseň složil a mistr Karel ji recitoval. A já jsem, co by hlasatelka, sedící v křesle, nedělní chvilka poezie, ji uvedla. Mistr Karel Gott vám zarecituje báseň Miroslava Švandrlíka, už nevím, jak se to jmenovalo. Odrecitoval úžasně, úžasně. Já jsem ho odhlásila jako mistra a on řekl, Maruško, vy jste mě tak krásně odhlásila. Já bych vás chtěl pozvat domů na svou sbírku motýlků.
0: Majka,
1: jo, a ještě
0: ano,
1: jedno, promiň, že ti skáču do
0: povídej
1: řeči. A potom jsme měli všichni zpívat, všichni účinkující závěrečnou písničku, která se zpívala vždycky.
0: Ano.
1: A on vůbec neuměl slova a zapomněl si vzít ty desky, kde byla ta slova. Ale naštěstí jsem stála vedle něj a ty desky jsem mu pořád nastrkovala a on mi do těch desek pořád čučel. Což je vidět do dneška v televizních záznamech. A pak, aha, mi moc poděkoval a říkal, Maruško, vy jste mě zachránila.
0: To je taková ta píseň, každý na světě, každý je
1: jasně,
0: tu rád.
1: Jasně, jasně, jasně.
0: Ano, ano, jasně. Tedy podle mě text Pepíka Fouska, jestli se nepletu.
1: Ano, přesně.
0: No, my si pustíme jinou písničku s Kájou Gottem, a když už to byla řeč o pohádce Z pekla štěstí, a možná budeme v povídání o tom natáčení ještě pokračovat a uslyšíme znovu Zdeňka Trošku, anebo si můžete dopřát herce z Jihočeského divadla a jejich anekdoty. To je ta varianta, kterou nabízím proti, varianta B. Ačko Zdeněk Troška, to natáčení s Karlem Gottem, Bčko anekdoty z jižních Čech. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Smolař je ten,

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Vysíláme dnes s Marií Tomsovou a vysíláme ukázku, kterou si vyberete. Tedy budeme vysílat buď se Zdeňkem Troškou, anebo to budou anekdoty. Komu dáte přednost po telefonu 731 800 900? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím, tady Pepík Brno.
4: Ano.
5: Šoupněte tam to jedničku, jo?
6: Šoupnem, jasně.
4: Bod od vás, tam zatím šoupu, uvidíme, jak to dopadne. Dobrý den.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Patiku, i paní Marušku Tomsovou.
6: Děkuju.
7: Karel Bojkovi. A já bych si přál vtipy.
4: Anekdoty, dobře, z jižních Čech. Děkujeme, ať se daří. Kdo další?
8: Dobrý odpoledne, Patriku, Standa Zemník vás zdraví, paní Tomsovou.
6: Děkuju.
8: A určitě pana Trošku.
6: Díky moc.
4: Píšeme mu bod. Dobře.
8: Ať se daří. Děkuju vám oběma.
4: My děkujeme vám za zavolání. Kdo se ještě ozve?
9: Ano, hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava z Kobylis, vám Patriku.
4: Ano.
9: A srdečně zase zdravím opět paní Marušku.
6: Sousedku, ano.
9: Ano, sousedku. Takže dobrý den. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
6: Děkujem,
9: se
6: vy taky.
4: Děkujeme, děkujeme. No tak Ačko vyhrálo, je to jasné, hlasů bylo hodně i v těch SMS-kách. Zdeněk troška ještě zavzpomíná na to natáčení s Karlem Gottem.
10: Ale co vám chci říct, hned ten první večer v těch pustinách tam najednou se objevily dva autobusy aus Bundesrepublik Deutschland, plný jeho faninek a fanoušů, vylezli z autobusu a volali Unser Karl, Unser Karl. On Karl vyšel v těch gumákách, protože jak furt pršelo, tak tam bylo takovýho bláta. A oni ječeli, pištěli, omdlevali, v Karel se s nima fotografoval, podepisoval se jim, rozumíte? Oni byli v ublaženosti nebeské přímo. Až do 4 hodin do rána tam trčeli, koukali se, jak mistr točí. On jim potom zpíval Libíne Mája, včelka Mája. No to oni měli orgazmus, ty dámy, skoro u toho, rozumíte? Druhou noc, 5 autobusů. To už jsme tam měli policii Stachova, který tam dávali pozor, ale musím vám říct, teda klobouk dolů, tam prostě jsou tak vycvičený, že když víš, že tam nesmí vstoupit, tak tam nestoupili. No Kája v chvíli první velikosti, tak oni to měli obrovskou radost. A čtvrtý den byla sobota, aby jsme točili odpoledne už něco, nějaké věci tam. A pak jsme čekali, až se sedmí, vrátili jsme se do té zříceniny a pokračovali jsme ve scénách pekle. A jeli jsme, protože jsme bydleli v Tachově, jeli jsme na plac po obědě ve 2 hodiny, všechny příjezdové cesty z obou stran zašancovaný autama, autobusy, autokárky. Jeba, co se to tady děje? Nic. Lidi se přijeli podívat, jak filmujete. Tam prostě asi 3000 lidí. A už tam byli Vietnamci a prodávali grilovaný kuřata a podprsenky, jak jistelý okurky, všecko na světě. Jeba, no to je opravdu úžas. Musím říct, přátelé, že opravdu, čím větší kumštíř, ale opravdický kumštíř, tak je skromnější, vstřícnější, pozornější. Protože ten Karel Gott, stejně jako ta Sabina Laurinová, stejně jako Dan Hůlka, to byly takové pusinky při tom natáčení, že opravdu byla obrovská radost s nima pracovat.
0: Humoriáda.
4: Ty a pohádka. Nebo pohádky, Majko.
6: Hrála no, miluju
4: si,
6: je.
4: No, a hrála jsi i nějaké třeba?
6: Bohužel ne.
3: Ale ráda bych si zahrála čarodějnici, to by se mi líbilo.
11: Jo.
3: No, myslím si, že už na to mám.
11: Co, slovník nebo...
3: Věk, jako... vzhled.
11: No ne. Takhle jako čarodějnici dokážu udělat maskéři z kohokoliv, z toho nejmažšího. Vzpomenu si třeba na nosatou čarodějnici tehdy Jitku Molavcovou ještě jako mladou. Na to já jsem vyrost, to byla mladá, tak no, taky z ní udělali čarodějnici. No, mladá, krásná. Věk nejde.
3: A jak ji zvošklivili.
11: Ano, nosí udělali a pihu a vše. Takže takhle udělali i čarodějnici z Nadi Konvalinkové a ta líčí, když takhle pak přišla do divadla a ukazovala to fotku, co z ní provedli maskéři, a protože byla k nepoznání téměř, tak nechala hádat, kdo to je, a všichni si myslí, že je to Jirka Lábus.
3: Tak, to jsi mě dostal teď teda.
11: Takže čarodějnici by si ráda zahrála. No. Kdy jsi naposledy četla pohádku někomu?
3: Když byly děti malé, tak rituál byl, že jsem přišla večer, když už byli v postýlkách, a četla jsem jim pohádky samozřejmě. Ale paradoxně úplně nejradši měli, když jsem jim recitovala Seifertovu Horu říp. Fakt. A při tom momentu a svatý Jiří zvedá kopí, aby je vrazil ve chřtán dračí, tak vždycky udělali. Pardon, pane zvukaři, já se omlouvám. A pak jsem a jako krůpěji na prstenu třpití se drobná kvít Carmenu.
11: Kdybyste posluchači viděli to, co jsem viděl já, vy jste to jenom slyšeli, ale jak to Majka prožívá, jak tady roztahovala ruce a odkláněla se do mikrofonu.
3: Zvedala jsem
11: a křičela,
3: kopí.
11: Ty jsi vyloženě hrála, tak takovouhle vlastně recitaci slyšet, tak to je lepší než číst pohádku.
3: Ano.
11: Jo, jo, jo, to bych možná nemusnul ani.
3: A schválně jsme teď byli na dovolené kolem hory Říp.
11: Jako vzpomínku.
3: No ne, to byla náhoda.
11: Jo, jo, jo.
3: Ku podivu jsme...
11: Jenom kolem nahoru jste nešli, nejeli, nebo tak?
3: Nahoru jsme si vyšli, samozřejmě, no. To jsme si nemohli nechat ujít, už asi po třetí jsme tam vyšli, ale na kole jsme tam nevyjeli, to ne.
11: Kole dole, vyšli.
3: Ano.
11: Je tam občerstvení, funguje tam ještě?
3: Je tam takový stánek s klobásou, bořtama.
11: A dali jste si?
3: No samozřejmě.
11: Odměna za
3: výšle. Dali jsme si do nosu.
11: Majka Tomsová je naším hostem, za malou chvíli vybere další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Zdeňka Trošku. Co bude dalšího, dozvíte se za malou chvíli. Teď Lucka Bílá.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme s Humoriádou, ukázka číslo 3. O tu se postará Majka Tomsová. Má tu možnost vybrat si ze seznamu koho?
2: No, Martu Kubišovou. Aha. To je pro mě takový symbol neohroženosti a takové té mravní čistoty toho páteřního člověka. Opak bezpáteřního.
1: Ano, rozumím.
2: Milovala jsem ji od chvíle, kdy jsem ji poprvé zaregistrovala jako teenager, já nevím, bylo mi 12, 13, tak se mi strašně líbila jako zpěvačka i jako žena. Pak, když začala s Golden Kids, no tak to bylo něco, protože Helena Vondráčková byla z Chrudimského gymnázia. Váška Neckáře, to jsme milovali, takže tadyhle ta trojice, to bylo něco. A teď si představ střih po XX letech v říjnu roku 1989 ji ředitel divadla Y, Honza Schmidt, pozval jako hosta v říjnu, měsíc před revolucí, do Y jako hosta do večerů pod lampou. To si nedovedeš představit, co to publikum udělalo. To byly 15-minutové ovace před tím, než vůbec jako zaspívala nebo ano. Něco řekla, jenom když vystoupila na to jeviště, to byla od něj taková odvaha. A ty lidi se mohli opravdu zbláznit. No a zase střih, a teď si představ, že pár týdnů na to, 17. listopadu, vypukla tedy revoluce a můj syn se narodil 21. listopadu, přesně ve chvíli, kdy Marta zpívala na Václaváku svoji modlitbu. To jsou věci, viď?
1: Máš život spojený s Martou.
2: Ano,
1: ano.
2: Ano.
1: Takhle. Tak,
2: a do dneška ji nesmírně obdivuju, protože to je pevný člověk.
1: Byla kdysi hostem u Edy Hrubeše v jeho pořadu Neváhy a toho, čeho povídali si o tom, co pak následně hodně proslavilo v televizi právě Martu Kubišovou, to byla ta starost o psy, o kočky, ano. Tak a tohle téma si povídali.
3: Dalším hostem je zpěvačka, která ovšem v posledních 7 letech vyvíjí také jiné aktivity, než jenom ty, které se provozují na hlasivky. Je to naše celostátní, úředně uznávaná ochránkyně zvířat všeho druhu a pejsku a koček zejména Marta Kubišová. Promiňte, ještě než začneme, já ano. Jsem teda tajně doufal, že vy něco, že přijde nějaký čtvernožec s váma, víte, protože kdo jiný by měl přijít do tohoto speciálu s nějakým zvířetem,
4: no tak,
3: než
4: helejte.
3: Marta Kubišová.
4: V mém případě ovšem to je trošku složitější, protože já jsem přemýšlela, kterého.
3: No dobře, a teď máte kvartír narvaný zvířatama.
4: No někdy to i padá z okem.
3: No prosím, no. Tak stačilo jednou zachytit.
4: Já jsem přivezla svého bodyguarda.
3: Ale já to chlapi nezajímají, my jsme mysleli zvířátko.
4: Není, to není chlap, to je Azavak Jago. Jago!
3: Trošku překvapivě chápe tu svoji funkci bodyguarda.
4: Který bodyguard vás smí líbat?
3: No, tak no. Měl jsem takový film, tak jeden. Vy jste říkala zvláštní název, cože to je za zvíře?
4: Jmenuje se buď Azavak, nebo Azavašský chrt se tomu říká.
3: No chrt, to bych myslel, je takový vychrtlej.
4: Ne, trošku. Právě, že to
3: i
4: nemá.
3: I když to úplně vychrtlýho chrta je zase málo vychrtlej.
4: No, tak právě to je ten Azavak, je z údolí Azavak, je to na území Horní Volty v Africe a jsou teprve od 70. let tato zvířata přes Francii vožena do Evropy.
3: No zvíře je to teda krásné, mohutné a skoro vás až litu, vy jste zůstala letory křehké, jak vás venčí, jak často?
4: No, venčí úspěšně i mě, i dceru. No teď už jsou mu 4 roky, takže už
3: a
4: je to
3: už
4: dobrý.
3: A rozum pobral?
4: Ano, trochu pobral rozum, ale ze začátku to bylo tak divoký, že jsem tak týdně volala paní chovatelce, co mám dělat, protože jsem vždycky objevila nový povahový vlastnosti, nebo začal strašit lidi, že se za mnou dlouho schovával a teď, když byla třeba úzká cestička, tak já jsem si už ze začátku říkala, no já to snad skočím do lesa, to nemá cenu, tohle to nemůžu vyhnout se těm lidem. No a on se schoval za mě, no až když ten člověk byl na mojí úrovni, tak na něj vyletěl samozřejmě. Což každému nedělá dobře na srdce, že jo? A nebo byl u lesa nahoře přes takovou dost dlouhou louku, no já jsem netušila, že za mnou běží ten joggingář, že jo? Ten samozřejmě, a ještě ke všemu šustil.
3: No
4: a Jago prostě mi ho sejmul takhle a hodil mi ho k nohám. Teď já jsem samozřejmě, protože vím, že nejlepší je prostě být provinilej. Nikdy nesmíte být u psa, chtít zachovat dekorum nebo důstojnost. Tak jsem začala bědovat. Jsem říkala, snad vás nekous, snad vám nic neudělal. A on tak jako stával a říkal, a kous mě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jo, se psy a s kočkami se toho dá opravdu hodně zažít.
2: No já jsem pejskař, já miluju pejsky. Měli jsme, když byli kluci malí, můj muž odmítal psa. Ale dole v přízemí, my bydlíme ve čtvrtém patře v Kobylisích, právě v paneláku, který je čtyřpatrový, takže to mám ten jogging, protože do čtvrtého patra po schodišti nahoru dolů několikrát za den, to je takový můj trénink, se dá říct. A v přízemí bydleli jistí kravařovi, abych byla přesnější, kteří našli v příkopu opuštěné štěňátko, malilinké úplně, a protože měli už vlčáka a naši kluci malí tenkrát si hráli před domem, tak říkali, hele, zeptejte se doma, jestli byste si nemohli vzít tadyhle to štěňátko, chtěli byste ho? No jasně, ty kluci malí, že jo? Jasně, jasně. No a můj muž přišel a přinesl ho na dlani, to se vešlo do dlaně, a říkal, hele, vzali bychom si ho. A tak jsme říkali, že je to rasa přízemní kravar, když ty lidi bydleli v přízemí a jmenovali se kravarovi.
1: Ano.
2: Ale pak, když jsme ho venčili, on vypadal velmi legračně, když povyrostl. Můj syn, tehdy asi 5letý, se ptal na veterině, a co z něho vyroste? Lev? No, vyrostl z něho něco takového jako jezevčík.
1: Ano.
2: Ale na dlouhých nožičkách, vysokých, s protaženým čumákem a ocásek nahoru zatočený. No prostě kříženec, že jo? Tak jsme říkali všem, co se ptali, co to je za rasu, tak jsme říkali, to je velmi vzácná japonská rasa. Chiboko. Jo, to neznáme, prosím vás. Ja, a kde jste to vzali? Tak jsme vysvětlili, Chimice bohnice Kobylisi.
1: Což jsou čtvrti v Praze, právě na té severní terase.
2: Tak,
1: pro ty, co nejsou z Prahy, aby věděli. Takže Chiboko.
2: Ano.
1: Měli i potom potomky?
2: Ne, bohužel.
1: Takže Chiboko odešlo.
2: Chiboko odešlo
1: jako
2: v 15 letech. V 15 letech. A to bylo smutný. To každý pejskař mě potvrdí. To už byl hodně nemocný a museli jsme ho doprovodit na injekci, a to teda jsem obrečela v celá rodina. Fest. To byl přítel opravdu, a ještě navíc mě měl nejradši z celé rodiny, protože moje podmínka byla, kluci, ale budete s ním chodit vy ven. Kdo myslí, že chodil?
1: No tak no děti, já, to slíbí v tom věku. Pak přijde puberta a to veme za své tyhle jasně, sliby, a je to na rodičích klasika. Tak Marie Tomsová, náš host, vybrala si Martu Kubišovou. Vyberete ji ještě vy jednou do éteru z pořadu Tak neváhy a toč? A nebo byste rádi slyšeli něco o koupání v lázních od Miroslava Donutila? Nabízím já proti. Ukázku varianta B. Ačko Marta Kubišová, Bčko Miroslav Donutil, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo nám posíláte SMSky na SMS bránu s číslem 90 011 04. Stačí humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Je to tak, bude to velkolepá oslava. Já přidám ještě další informace, ať vás třeba taky nalákám. Kromě toho si budete muset nechat udělat třeba rychlo karikaturu. Bude tam náš karikaturista. Přijede dokonce i kouzelník, bude tam velká bubenská show. Spousta dalších věcí a představíme také velmi důkladně tu naši poslední kuchařku Sladké Česko a nabídneme ji i se slevou tu festivalovou s podpisem. Prostě hodně hodně věcí a důvodů, proč se vypravit 29., to znamená příští sobotu do Kostelce nad Orlicí. Teď ale míříte po telefonu do Humory, kde je dnešním hostem Majka Tomsová a ve hře jsou dvě ukázky. Jedna s Martou Kubišovou, ta druhá s Miroslavem Donutilem. Komu byste rádi dali přednost? Ptáme se vás, co voláte. 731 800 900 je humoriádnický telefon.
3: Dobrý den, tady Petr Bezdounek. Já vás zdravím oba dva.
4: Děkujem.
3: Že tam vždycky vybíráte takové šikovné kočky, Patriku.
4: Ano, včera tady byla Saskia Burešová. To jsou věci, dvě hlasatelky za sebou.
2: O kočkách může být i řeč, o těch čtyřnohých za chvíli, tedy pokud budete hlasovat tu Martu Kubišovou. Povídejte.
3: No, já nevím, co mě víc baví, jestli ta prča ve studiu, co máte, anebo ty ukázky.
2: Tak mezi ukázkami si můžete vybrat, jako proč uděláme ve studiu, to nevíme dopředu, abychom dali jako boj.
3: Ale to je originál zase na druhou stranu. Ukázky některé známe a to je originál.
2: Jo, že bychom vám dali takhle. No tak svým způsobem je tohle model humoriády na cestách, na kterou jste taky dojít.
3: Tak, přesně tak.
2: Tak co vyberete?
3: Já jsem si chtěl vybrat toho Donutila, ale...
2: No...
3: Protože manželka, vaše nepravidelná posluchačka, to teďko slyšela a chtěla Martu Kubišovou, poprvé se vyjádřila po tolika letech, tak ji dáme Kubišovou.
4: Dobře. Poslechl jste manželku,
2: děkujeme
4: to je
2: za
4: hezké.
2: Ten hlas, mějte se pěkně. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a zdravím vašeho hosta v rozhlase.
2: Ano.
5: Chtěla bych pana Donutila.
4: Ano, děkujeme.
2: Píšeme mu bod a děkujeme moc za zavolání. Když voláte, prosím, stište si i rádio, ať jsme dobře slyšet všichni. Dobrý den.
6: Honza, dobrý den. Já když jsem, zdravím vás teda každopádně do studia.
2: Děkujem.
6: A já jenom když jsem slyšel jméno Donutil, tak samozřejmě musím hlasovat pro něj. Zrovna teďka jedu, před chvíli jsem jel kolem Třebíče, teď už jsou za náměstí. Takže určitě Míra Donutil.
2: Dobře, píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte
4: šťastnou
2: se pěkně.
4: Šťastnou cestu.
2: Dobrý den, další volající a hlasující.
7: Dobrý den, zdravím vás z Horního Bradla i Marušku Tomsovou. Volejbalistu, ahoj Maruško.
4: Ahoj.
7: Přádu si jako vzhledem mé manželce, pohačejí oblíbenkyně Martu Kubišovou.
2: Dobře, tak děkujeme.
4: Zdravíme do Horního Bradla, máme chatu v Bojanově.
2: Rozhodnuto. Tak pozor, možná tím, že tu není tak často, že by takhle vyprávěla, tak vyhrála Marta Kubišová. To znamená, vyhrála vlastně svým způsobem i Majka Tomsová, že ji nabídla do hry. Tak ještě další povídání z pořadu Neváhy a toč.
8: No, ale taky jsem s ním zažila, třeba jsem si povídala o zvýšení nájmu se sousedkou a takhle jsem ho měla za sebou jako Jaga a zapomněla jsem, že mám sebou psa a najednou on zřejmě nevím, co ho rozptýlilo a já jsem tu větu prostě dopovídala na úplně jiný straně ulice a úplně jiný manželský dvojici se psem jsem to dořekla.
9: vaším životem prošly ovšem i jiná zvířátka, než jenom pejskové a kočičky, že jo?
8: Například v 70. roce jsem dotáčela poslední hudební film v mé první kariéře a tam jsem například měla pocit, že musím koupit všechna zvířata. Tak například za tu lvičku, která s námi točila 3 neděle, tu vlastně za ní nasvěcovala boxerka, tak tu boxerku jsem si koupila. Osel tam byl, o tom řekli potom, že půjde po filmování, že půjde sežrat lvům. No tak já jsem řekla, ne, toho mi manžel koupí k Vánocům. Takže jsem si ho taky koupila. No a měla jsem, pak jsme měli 3 kanáry, teda andulky. Dokonce jeden senzačně mluvil. Ale...
9: Ano, uměl něco i nesprostýho.
8: Strašně sprostý, jo, právě.
9: To zajímavé, kdo to ty zvířátka naučí? Tady jsme narazili na tohleto.
8: No, on právě byl roztomilý, ale to fakt nevím, kde se to naučil. On uměl říkat, a to nemůžu říct, to bych se znemožnila před národem. Říkal, do prdele práce.
9: On to takových nás je, který tohle
8: říká. Takže tohleto, no
9: a... Ačko,
8: Ačko, a pak říkal, no, ano, a já jsem mu říkala, Neričku, holubičko, tak to všechno uměl a potom říkal, to je paráda, paráda, paráda!
9: Ano, zůstaňme ovšem chviličku ještě u těch pejsků. Až do teďka byla řeč o tobě víceméně. Vy máte doma ovšem nejenom psi, ale taky velice kladný vztah ke kočičkám, že jo?
8: Ano, kočičky máme 2.
9: A teď nám o těch kočičkách řekněte něco blíž. Tam byla jedna výrazná fešanda, taková doružová.
8: No, to je růžena.
9: To je růžena. Tak to jsem uhodl správně, růža. Ano. A ten druhej, ten...
8: Tiffany.
9: O, pozor, Tiffany.
8: Ale... šlo to tak, že napřed jsme měli Tiffanyho, k té růženě jsme přišli tak za rok na to, když já jsem dekorovala vítěze kočičí výstavy a najednou přišla Kačenka a říkala, mami, tohle ten má napsáno mazlíček a je opuštěný, protože ho po roce vrátili. Byl někde u někoho rok a vrátili ho. No tak já jsem napřed si říkala, no to bude hrozný, takhle bez přípravy duševní. No všichni nám říkali, chovejte toho, co máte doma, toho hlavně chovejte, jo? Toho druhého si moc nevšímejte. No samozřejmě, že to dopadlo tak, že ten Tiffany, ten s náma vůbec nemluvil týden, tenhle ten tam vběh jako playboy.
9: No, tato.
8: Ne, on, to je on. On se jmenuje Rose jako anglicky, ale my mu říkáme růžena. To je...
9: Takže růžený chlapeček.
8: No taky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: To mě připomíná, když si tchyně pořídila zakrslou králičí samičku, v domě bude zakrslá, tak jí potom lékař veterinář řekl, no zakrsle nevypadá, a samička to není, ale je to sameček. Špatné bylo to, že oni jí dali jméno Bába, tak z toho byl pak Babák. No.
4: Tak králíky já nemusím, ale mám bezvadný recept. Česnek, rozmarín, anglická slanina, houby, podlití vínem.
2: Jo.
4: To byl takový černý humor.
2: Ano.
4: Ale víš co, já jsem netušila, že Marta má smysl pro humor a teď se prokázalo od...

0: Jeho Jihočeského divadla, anebo Miroslav Donutil a jeho povídání o koupání v lázních. Co si vyberete? 731 800 900, to je telefon, který už je zase v provozu a slouží vám pro hlasování. Pokud se nedovoláte, využijte SMS-kového čísla 90 01 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vybíráte si ve hře anekdoty a taky Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, moc pěkně zdravím, tady Mája z Dolní Lhoty, moc pěkně zdravím milovanou paní hlasatelku Marušku Tomskovou.
3: Děkuju, mě říkají Majka.
2: Paní Majko, moc vás zdravím, moc vás pěkně pozdravuju, ať se vám všechno daří.
3: Vám taky.
2: A vybírám. Děkuju pěkně, já jsem taky Marie. A přeji, teda přála bych si ty anekdoty.
1: Dobře,
3: tak
1: zapisuju,
3: jo,
1: děkuju.
3: Se.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, Breno z Martina.
1: Ano.
4: Hlasujem za Bečko a prejem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Vám taky.
1: Taky děkujeme, zdravíme na Slovensko, ale víc hlasů nazbírali anekdoty. 2/3 hlasů. Překvapující nomina jsem donutilem vyhráli anekdoty herců jeho českého divadla.
0: V posilovně, kde je právě přítomno několik mužů, zvoní

0: byl. Jeden z mužů jej zvedne a slyší.
1: Miláčku, můžu si koupit kabát za 1500?
2: Můžeš, pochopitelně.
1: A co to roztomilé auto, víš to, s pozlacenou karosérií?
2: Klidně si ho kup.
1: Ty jsi tak báječný. A co ten velký dům na předměstí?
2: Samozřejmě je tvůj.
0: Muž zavěsí a otočí se k ostatním.
2: Pánové, či je to telefon?
0: Nábožná zkouška.
2: Tak jaká byla zkouška, Marcelko?
1: Jaká velice nábožná.
2: Nábožná? Jak tomu máme rozumět?
1: No, profesor v černém, já v černém. Profesor položil otázku, já se pokřižovala. Za chvíli jsem mu odpověděla a pokřižoval se zase on. Dieta. Baví se dva kamarádi.
3: Člověče, manželka teď poslední 3 měsíce drží nějakou ukrutnou dietu. Lednička pořád prázdná, už mě to vůbec nebaví.
2: No, a má aspoň nějaký výsledky?
3: Ale to jo, schodila za tu dobu asi 20 deka.
2: No, tak aspoň něco, ne?
3: No jo, ale já už mám o 10 kilo míň a náš pes včera pošel hlady.
4: Humoriáda. Ta dnešní je na konci. Zbývá se jenom rozloučit. Moc děkujeme za to, že jste poslouchali, vybírali, pomáhali a majce za návštěvu.
5: No já ti, Patriku, moc děkuju za krásné odpoledne, vám přeji všechno nejlepší a zítra tady bude Uršula Kluková, tak jí dodatečně přeju k těm 85. Nám vypadá daleko líp než za mlada. Všechno nejlepší, mějte se krásně a veselé.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Schodek rozpočtu příští rok vzroste. Pád větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku mohl podle policie způsobit silný vítr. Nový park ochrání část Ostravy Radvanic při záplavách z přívalových dešťů. Zítra bude oblačno až polojasno, místy přehánky a teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami korun. Po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Přesněji výši schodku komentovat odmítla. Většina ministrů přišla na jednání s konkrétními návrhy na úspory. Podle Schillerové ale všem požadavkům vyhovět nemohla. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Pád jedné ze čtyř větrných elektráren u Počtátu na Přerovsku šetří policie. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Olomouckého krajského policejního ředitelství Libor Hejtman. Podle něj byl vrtulník v době havárie mimo provoz. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce při pádu nikoho nezranila.
3: Spadená elektrárna byla od začátku července mimo provoz, a to z důvodu poškození jednoho z motorových táhel v lopatkách. Ty zůstaly v otevřeném stavu, protože závada neumožnila jejich sklopení. To vytvořilo iluzi plachty zachytávající vítr. Dnes ráno zde byly hodně silné porivy větru, které mohly vést k pádu elektrárny. Případem se nadále zabýváme.
2: Majitel elektrárny podle policie odhadl škodu na 200 tisíc korun. Část Ostravy Radvanic je díky novému parku lépe chráněná před záplavami z přívalových dešťů. Nové tůně vodu zadrží, aby neodtekla do řeky všechna najednou. Zabrání tak prudkému stoupání hladiny. Podle starosty Radvanic a Bartovic Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu je to další efekt parku, který vznikl primárně proto, aby vodu ochladil okolí během horkých dnů.
4: Je tady zadržovaná předtím, než oteče do samotné řeky Lučiny, což pomáhá právě i těm srážkám, které jsou jako více vydatné, takové ty bleskové. A díky tomu jsme tady vytvořili i jiný relief, jsou tady vytvořené tůně a postupně se vlastně vsakuje a obohacuje naši spodní vodu a pomáhá okolní vegetaci.
2: Frýdek Místek mění podmínky dotací pro mládežnický sport. Maximální věk mladých sportovců se zvyšuje z 15 na 19 let. Město tak chce podpořit i starší děti, které se sportu chtějí věnovat pouze rekreačně bez účasti v soutěžích. Jak za magistrát potvrdila Bronislava Rudinská-Supíková, organizace mohou o dotace žádat od 1. do 25. září.
5: Oproti loňskému roku program nově rozlišuje registrované a neregistrované děti ve sportovních organizacích a zavádí kategorii pro děti od 2 do 6 let, které sportují v rámci předškolního vzdělávání. Díky tomu tak můžeme podpořit také pohybové aktivity nejmladších dětí, aniž by museli být členy sportovní organizace.
1: Počasí.
2: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti, na většině území s přeháňkami, místy i s bouřkami. Zítra pak bude oblačno, přechodně až polojasno a výjimečně se objeví bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Přes den vystoupají na 24 až 28 a na horách zítra naměříme okolo 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na kruhovém objezdu silnice 11 v Opavě je porouchané auto. Projíždějte místem opatrně a počítejte tam i s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Souhrn toho nejdůležitějšího, co se dnes událo v Moravskoslezském kraji, pro vás máme připravený a vy ho uslyšíte do 18. hodiny. A co témata? Alespoň dvě. Společnost Škoda dokončuje v Ostravě zakázky na výrobu tramvají a vlaků za miliardy korun. V Ostravě hledají způsoby, jak město ochladit. Důkazem toho může být nový park u Rušné silnice v Radvanicích. No ale zpravodajský souhrn toho dnešního dne s Lucí Kociánovou ten nabídneme už po písničce. Eva Farná právě teď a přání pěkného odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.
7: Mám prostě od pám.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Z přehrad v Moravskoslezském kraji vytéká v současném období sucha pětkrát více vody, než do nich přitéká z okolních řek. Nádrže tak posilují vodní toky za hrázemi zhruba 3000 litrů za sekundu. Zásoba vody v nádržích je podle něj dostatečná, vydrží v dalších měsících, pokud by se problémy s suchem dál prohlubovaly. Policisté v Moravskoslezském kraji zaměřili se na rychlost. Při několika speciálních prázdninových akcích zkontrolovali 2222 vozidel. Povolenou rychlost překročilo více než 400 řidičů. Policisté se zároveň soustředili na řízení pod vlivem návykových látek, používání bezpečnostních pásů nebo na kontroly dálničního provozu a nákladní dopravy. V Gontramovicích na Opavsku začala obnova a kompletní čištění tamního rybníka. Za více než 2,5 milionu korun bude odbahněný, opravené budou i jeho břehy a přibude nové stavidlo. Obnova byla nutná kvůli jeho špatnému technickému stavu. Voda ve většině sledovaných přírodních koupalištích v Moravskoslezském kraji je nadále vhodná ke koupání. Hygienici v tomto týdnu odebrali vzorky v 11 vodních plochách v okrese Bruntál, Opava a Nový Jičín. Mírně zhoršenou kvalitu vody zaznamenali v Čerťáku na Novojičínsku, kde se zvýšil výskyt sinic, a v Nové Pláni na Slezské Hartě, kde se rozmnožily řasy. Krnované můžou požádat o výměnu velkého městského bytu za menší zastávající sazbu nájemného. Umožňují to nová pravidla města. Požádat o změnu můžou nájemníci, kteří žijí v bytě o velikosti minimálně 54 metrů čtverečních. Podmínkou je, aby byl nový byt ve stejné kategorii, měl alespoň o jeden pokoj méně a byl o zhruba třetinu menší. Českotěšínská charita opravila azylový dům pro matky v tísni. Budova má nové zateplení, od kterého si organizace slibuje finanční úspory. Nové je i schodiště, sociální zázemí v každém patře a vybavení v 9 pokojích. Klientky byly po dobu rekonstrukce v náhradních prostorách. A důležité události z dnešního dne pro vás máme taky připraveny v reportážích, které uslyšíte v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a také zpravodajský souhrn dnešního dne s názvem Den v kraji. A v Ostravě zůstáváme. Za necelý rok se zarostlá rokle u silnice v Ostravě Radvanicích proměnila v nový park plný vody. Krajinářští architekti totiž využili dešťovku stékající z okolních svahů, vyhloubili tůň a břehy osadili vrbami. Lidé tam tak i v největším horku najdou chlad a stín.
1: Když jsem sem přišel poprvé, tak vlastně tady byly ty bagry, hromady zeminy, bahno, ale i přesto všechno. Mně ten prostor přišel kouzelný, kachny tady chodily.
2: Popisuje projektant parku Lukáš Latenberg, jak ještě před rokem vypadala prohlubeň mezi dvěma hlavními cestami.
1: Říkám, no tady chybí jenom ten rybníček s tím vodníkem, aby ty kačeny se tam mohly jako v tom rochnit. Takže ten nápad byl jako okamžitý, že to takhle musí nějak vypadat.
2: Čili vy jste prostě koukali, jak to tady funguje, koukal jste, kde ta voda je, kde
1: ano,
2: není.
1: Ano, ano. Jsou tady rostliny, které snáší krátkodobé zaplavení, je tady olše, vrba a tak dál. Potůček. Takže my jsme ten potůček trošičku zkrotili, dali jsme mu do cesty jezírko.
2: Voda se tu vždy držela přirozeně. Podle starosty Radvanic a Bartovic Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu stačilo jí jen trochu pomoct.
3: Je zřejmé už z hlediska gravitace, že tady opravdu voda protíká, stíká se tady ze širokého okolí a opravdu v deštivých obdobích se tady vlastně ta voda nahromadí.
2: Tady voda bude vždycky.
3: Je to fakt jedno z nejnižších míst tady a pokud už by tady bylo sucho, tak bychom na tom byli opravdu zle. Každý chce sadit strom. Každý by chtěl parky, ale není jednoduché najít ten příhodný terén.
2: Dagmar a Lukáš bydlí nedaleko a hotový park si přišli prohlédnout jako první.
4: Parky zmizely, tak to projdem.
2: Co to bylo předtím, jak to tu vypadalo?
4: Nic, takové v podstatě smetiště zanedbané takové. Teď je to hezké, líbí se nám to.
2: Ladův park plný vody poslouží i jako ochrana před povodněmi. Zásoby vody z přívalových dešťů totiž nepustí do řeky najednou, ale zadrží ji tady mezi vodními rostlinami a vrbami. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Haló, haló, veselice v Kobeřicích.
2: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
1: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a veselice Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: a také píseň Hraboše s Danem Bártou ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. A pojďme k dalšímu tématu dne v kraji. Společnost Škoda dokončuje v Ostravě zakázky na výrobu tramvají a vlaků za miliardy korun. Týká se to společností Škoda Ekova a Škoda Vagonka, které zaměstnávají dohromady téměř 1200 lidí. Ze zahraničí je zájem také o kompletní opravy i servis. Z Ostravy proto míří tramvaje třeba do severských zemí.
1: Výrobní hala v ostravské Ekově. Vedle sebe jsou tady v různé fázi přestavby tramvaje pro okolní země, ale i na první pohled úplně jiné typy ze severu Evropy. Právě v Ostravě se ze starých vozů dělají modernější. Martin Bednař je ředitelem Škody Ekova i Vagonky.
2: Za mnou vidíte největší zakázku Göteborg, modernizace tramvají N31. Dlouhodobá zakázka na 80 tramvají asi za 2 miliardy korun. Pokračujeme v modernizacích tramvají pro Liberec. Zajišťujeme těžkou údržbu pro dopravní podnik Ostrava a nově pro dopravní podnik Bratislava.
1: Miliardové objednávky řeší také Škoda Vagonka. Teď zrovna například pro bulharské železnice. Celkem 25 elektrických vlakových souprav.
2: Dokončujeme 23 souprav pro Regiojet. Ten bude dokončený taky v nejbližších týdnech. Zahajujeme projekt pro bateriové jednotky v Lotyšsku. Připravujeme se na projekt v Uzbekistánu. Jinak děláme hliníkové skříně pro sofijské metro a pro stockholmský Salčobán.
1: Skupina Škoda, pro kterou je Ostrava hned po Plzni nejdůležitějším výrobním uzlem, využívá také výhody místního školství. Díky tomu se firmám vyhýbají potíže s nedostatkem zaměstnanců. Ze školy jdou rovnou do výroby. Jednoduché to ale není, říká ředitel Střední školy technické a dopravní v Ostravě Stanislav Zapletal.
3: Dneska se bavíme o tom, že budou vyšší nároky na lakírníky, na elektroniku, na elektrotechniku, na bezpečnost. Takže i v tomto směru ta škola musí jít a opravdu ti nejlepší tu garanci budou mít. Kolik jich bude, jestli to bude 5 žáků každého, jestli to budou 3 žáci, to vám dneska nikdo neřekne.
1: A je zájem mezi žáky u vás o práci třeba tady?
3: Je zájem.
1: Zakázka pro Lotyšsko, 16 bateriových vlaků, začne ve Vagonce v příštím roce. Strojírenská tradice zaměřená na elektrotechniku bude podle vedení firem v Ostravě dál pokračovat. Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pokračuje také po půl šesté v podvečer. A kam míříme teď? Do Nového Jičína, tam chystají další akce pro vitální seniory. Aspoň tak se jmenuje každoroční série aktivit, které město společně se spolky pravidelně chystá pro lidi nad 65 let. Už za měsíc se tak seniori potkají na společenském odpolední pro dříve narozené. Na detaily se ptal Petr Soukup, mluvčí radnice Marie Machkové.
1: My se snažíme každý rok do projektu Vitální senior zařadit co nejvíce různorodých aktivit. Už jsme měli přednášku o vraje spotřebitelů, nebo jsme měli trénování paměti. A letos ještě seniory čeká zájezd po stopách rodu Žerotínu, kdy navštíví zámek Velké Losiny a Bludov nebo kostel svatého Michála v Maršíkově.
2: Ta první akce bude v polovině září, půjde o společenské odpoledne pro dříve narozené. Obecně musí se seniori, kteří by se chtěli zúčastnit, nějak předem hlásit?
1: Protože předpokládáme, že o toto odpoledne s hospodským kvízem, taneční zábavou a vystoupením skupiny Duo Yamaha bude velký zájem. Kapacita sál ve středisku volného času Fokus je pouze 96 míst, tak proto si musí zájemci na odboru sociálních věcí na našem úřadě vyzvednout místenku. Registrace bude spuštěna 1. září.
2: Původně byly akce města zaměřené spíše na děti nebo mládež, případně rodiny. Jak tedy vzniknul ten nápad vytvořit program i pro seniory?
1: Nám se zdálo, že na seniory trošku zapomíná a možná ten náš pocit umocnila atmosféra ve společnosti po covidu. A my jsme chtěli naše dříve narozené občany znovu dostat ven do společnosti mezi lidi, aby se po měsících, co museli být zavřeni doma, opět socializovali. Proto jsme připravili projekt Vitální senior. V jeho rámci organizujeme nízkonákladové programy, které pomáhají seniorům procvičit mozek i tělo.
2: O aktivitách určených seniorům v Novém Jičíně jsme teď hovořili s mluvčí a tamní radnice Marií Machkovou.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava ještě jedno zastavení v Česko-Těšínské charitě, která opravila azylový dům na Třanovského ulici. Je určený pro těhotné ženy, matky, ale také ženy, kterým úřady odebraly děti a oni se připravují na to, jak se o ně budou znovu starat sami. Zrekonstruované budově přišel požehnat i tamní farář.
1: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A taky tento dům a všechny, kteří zde budou sloužit a přebývat.
2: Otec Jan Svoboda pokropil svěcenou vodou zahradu i chodbu a pokoje. V jednom z nich bydlí paní Alena se třemi dětmi.
3: Byla jsem tu předtím, než to udělali pěkně, no, teďkom. Ty rolety, všechno, jako ty pokoje, protože už jsou jiné, jako kuchyňské linky a je to modernější, jo. Pěkný to mají.
2: Budova má 9 pokojů s kapacitou 28 osob. Nové je sociální zázemí na každém patře a taky některé vybavení, říká vedoucí azylového domu Kateřina Hajdušková.
4: Pro nás je bomba, že vlastně se změnilo a opravili koupelny, toalety, že klientky mají na pokojích nové vybavení, takže vlastně vznikl takový ten komfort pro ně.
2: Budovu získala charita od města v roce 1996. Dříve sloužila jako tajný azyl pro týrané ženy. Teď tady žijí matky s dětmi, které nemají kam jít. Mohou tady zůstat nejdéle. Rok.
4: Můžeme mít dvě samostatné ženy. Ty ženy jsou buď starší, anebo jsou to ženy, které mají děti v dětském domově. Jo, takže aby potom měly kde být a mohly je zpátky získat, tak potřebují kde bydlet. A ne každý azylový dům má takovou možnost, že tam můžou být samostatné ženy a připravovat se na ten návrat dětí.
2: Ženy po dobu rekonstrukce bydlely jinde, říká ředitelka Charity Monika Klimková.
5: Od února na 2 měsíce byly klientky přestěhovány do náhradních prostor a vzhledem k tomu, že ta rekonstrukce se prodloužila, tak další 2 měsíce byl azylový dům uzavřen a vlastně jsme poprosili okolní azylové domy o výpomoc a klientky se mohly přestěhovat tam.
2: Rekonstrukce vyšla na 7 milionů korun, většinu pokryla dotace. Úspory má charitě přinést také nové zateplení budovy. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, den v kraji. Okay.

0: pátek dopoledne bude v našem vysílání řeč o novojičínském Ondráškovi, který se s obrovským úspěchem vrátil z olympiády sborového zpěvu. Přivezl si hned 2 zlaté medaile. Atmosféru světových sborových her přiblíží sbormistr Ondrášku Boris Nikl. K mikrofonu ho pozvala Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nad Ostravou zataženo, jak to vypadá jinde v kraji. To vše ví Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Tomáši, dobré odpoledne přeji.
1: Také přeji hezké odpoledne.
0: A tak je jasné, že probereme počasí, jak to tedy aktuálně vypadá v kraji.
1: Ta v kraji je většinou zataženo a v té, řekněme, jižní, jihovýchodní polovině se vyskytují přehánky a bouřky. Teďka, řekněme, silnější bouřky postupují přes Počtácko, Oderskou, z Olomouckého kraje dále k východu nad Novojičínsko a dále budou postupovat i nad Ostravu. Ty mohou být doprovázeny i celkem silnějšími nárazy větru, takže v této oblasti, v oblasti těchto bouřek opatrně na komunikacích, ale poměrně rychle postoupí dále k východu, takže se počasí bude mírně stabilizovat. Nicméně přehánky, bouřky, i když slabší, ještě můžeme očekávat minimálně do půlnoci, pak po půlnoci spíš jenom přehánky místního charakteru.
0: Jak to tedy bude vypadat dále? Už jste mnohé naznačil, tak jaká je předpověď pro noc a zítřek, teď už konkrétně.
1: Takže v noci bude více oblačnosti, zpočátku i silnější bouřky, zejména na jihovýchodě Moravskoslezského kraje, od západu ale budou spíše přehánky, občasný déšť a bouřky slabší intenzity. Teploty budou klesat na 18 až 14 stupňů. Zítra očekáváme z rána ještě více oblačnosti, místy přehánky nebo občasný déšť, postupně bude oblačnosti i přeháněk ubývat. A teploty zítra do 25-26 stupňů. Vítr, ten bude v noci postupně jihozápadní do 4 metrů za sekundu. Teď večer ještě v bouřkách mohou být nárazy 15 až 20 metrů za sekundu, ale potom bude vítr slábnout. Zítra

0: severní Čechy. V noci na sobotu tedy velká oblačnost a ojedinělé přehánky. V sobotu potom během dne očekáváme vývoj kupovité oblačnosti a zejména na severu v Jeseníkách možnost přehánek. Na jihu v Beskydech budou přehánky spíš výjimečné. Teploty ráno v sobotu kolem 15, odpoledne do 25 stupňů a mírný severozápadní vítr. V neděli pak už bude počasí stabilnější, jasno, polojasno, během dne kupovitá oblačnost. Teploty ráno kolem 12 stupňů, odpoledne kolem 22, 23, takže se bude postupně zvolna ochlazovat a vítr v neděli také slabý severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Jak bude v dalších hodinách i dnech, to vše už víme za předpověď počasí pro ty další srpnové dny. Dnes děkuji Tomáši Ostrožlíkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezký podvečer.
0: Také přeji hezký podvečer, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.
3: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 20. srpna. V zítřejším vysílání Českého rozhlasu Ostrava pro změnu mimo jiné se vydáme na pustevny. Konkrétně zamíříme do tamního Libušína, který doslova a do písmene před časem opět povstal z popela. Redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová totiž navštívila v Jurkovičově sále současného chataře Jakuba Nykla a ptala se na novinky, na které se teď mohou návštěvníci těšit. Další téma, můžu slíbit, že navštívíme také sklad třineckého magistrátu. V něm mimo jiné leží asi 50 jízdních.

0: kol, ke kterým se nikdo nehlásí. V září k ním přibudou další. Magistrát totiž každé 3 roky odváží z tamní. Cyklově že nevyzvednutá kola skončí buď ve šrotu, a nebo budou pomáhat dětem v Africe dostat se do školy. A ještě jedno téma. Zítra budeme pátrat třeba také po detailech programu letošní Hradozámecké noci, která se koná už tuto sobotu. Desítky památek po celém Česku zůstanou otevření i posetmění a jejich správci chystají netradiční program. Zaměříme se také na náš kraj, kam všude můžete jít a co vás čeká. Více v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Příjemný poslech dalších minut a hodin toho dnešního vysílání vám přeji už teď.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál, ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Moravu a Slezsko v noci zasáhnou silné bouřky. Meteorologové čekají přívaly deště i kroupy. Dalších 500 domácností v Třinci dostane nádoby na tříděný odpad. Stavaři při práci na opravě azylového domu v Českém Těšíně zachovali malou populaci netopírů. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Většinu Moravy a Slezska dnes večer a v noci zasáhnou silné bouřky. Výstraha meteorologů platí od 1 hodiny v noci a týká se Jihomoravského, Zlínského a části Moravskoslezského a Olomouckého kraje, říká meteoroložka Petra Sýkorová.
4: Čekáme tam přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 70 km za hodinu a kroupy o velikosti kolem 2 cm. Při těch přívalových srážkách, pokud se to trefí do zastaveného území nebo právě nějakých nevhodně postavených podchodů, tak hrozí zatopení.
2: Silný vítr taky může lámat větve a stromy. Další výstraha před velmi silnými bouřkami je vyhlášena na zítřejší večer a noc. Platí pro většinu Čech a Vysočinu. Silné bouřky hrozí i v přilehlých oblastech Olomouckého a Jihomoravského kraje. Stavební zákon se vrátí do poslanecké sněmovny. Po zhruba 6-hodinové diskuzi totiž neprošel horní komorou parlamentu. Senátorům například vadilo, že nejde o vládní, ale o poslanecký zákon, který neprošel běžným připomínkovým řízením mezi rezorty ani mezi odborníky. Podle některých taky nahrává velkým developerům. Zákon v Senátu předložila poslankyně Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Hájila ho s tím, že systém povolování staveb urychlí a zjednoduší. Sněmovna se tak rozhodnutí Senátu bude snažit přehlasovat.
5: Občané vytřídili téměř...
2: Třinec rozšiřuje nádobový svoz tříděného odpadu od domů do dalších čtvrtí. V září nové nádoby na plasty a papír dostane 530 domácností v částech Kanada a Konská Podlesí. Podle mluvčího magistrátu Stanislava Češlara se stejným systémem svozu už osvědčili v části Nebory. Popelnice místo pytlů tam lidé používají od letošního února.
5: Občané vytřídili téměř o 4 tuny separovaného odpadu více než ve stejném období loňského roku, kdy se odpad ještě svážel v pytlích. V měsících únoru, březnu a dubnu 2025 bylo svezeno téměř 12 tun tříděného odpadu a za stejné období letošního roku svozová společnost svezla zhruba 16 tun.
2: Ve fasádě opraveného azylového domu Českotěšínské charity mají speciální hnízdo netopíři. Původní útočiště malého nočního tvora objevili při stavbě dělníci. Do nového zateplení pak instalovali speciální budku, kam se netopíři mohou opět vracet. Zvenku vypadá vchod do nového hnízda pro létající savce jako tenká, dlouhá štěrbina, říká vedoucí azylového domova Kateřina Hajdušková.
6: Takže tam v rohu, ta budově, ta škvírka je vlastně hnízdo pro netopíry. Překvapilo nás to, no. Ta firma, která vlastně to dělá, která dělá tu rekonstrukci, tak už ví, jak se to dělá, takže museli tam zasadit vlastně hnízdo pro netopíry do toho zateplení.
3: Počasí.
2: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti, na většině území s přeháňkami, místy i s bouřkami. Zítra pak bude oblačno, přechodně až polojasno a výjimečně se objeví bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Přes den vystoupají na 24 až 28 a na horách zítra naměříme okolo 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Silnice 46 mezi Bělčicemi a Slezskou Hartou je neprůjezdná. Na silnici je padlý strom, tak s tím počítejte. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Přeji vám všem krásný podvečer, 4,5 minuty po 18. hodině, to máme právě teď. Společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava a za chvíli také Ostravská rozhlasová rodinka. V druhé půlce hodiny si dáme ale hudební klub nazvaný Harenda, do kterého vás pozve Igor Vašut. Já k tomu všemu přeji příjemný poslech a krásný podvečer.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Kdo dnes slaví svátek má Bernard, tak Bernardu vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 20. srpna a slavíte dnes narozeniny. Dnešní ostravská rozhlasová rodinka bude na telefonická přání linka 59 611 22 66. Je vám k dispozici.
0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A teď už také s ostravskou rozhlasovou rodinkou, ve které vítám paní Marušku. Hezký podvečer přeji.
2: Hezký podvečer. Tady Maruška z Rožnova z Koryčanských Pase.
1: Paní Maruško, omlouvám se, musíte stlumit trošku rádio nebo odejít s telefonem, ať je vás dobře slyšet.
2: Dobře.
1: Děkuji.
2: Dobrý podvečer. Tady Maruška z Rožnova z Koryčanských Pasek. Já bych chtěla opožděně popřát Hance z Myšku k narozeninám. Já jsem se nemohla dovolat. Haničko, já vám přeji hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a co vám splní vaše přání, co si přejete. A ještě bych chtěla nechat zahrát Elišce s pejskem Argoškem, Věrce z Místku a všem opuštěným, kdo nemá komu zahrát. Dobře. Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání.
1: Tak vám k tomu krásný podvečer, paní Maruško, a Jošku Černého, když jsem šel z Hradiště, už posílám.
2: Jo, já vám děkuju moc.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ostravské rozhlasové rodince už můžu přivítat paní Elišku. Krásný podvečer přeji.
2: Ano, krásný podvečer, paní Vetko. Zdravíme vás vypršeného, propršeného Fulneku.
1: Děkuji.
2: Zdravím celý ostravský rozhlas. Úplně všechny vás tam zdravíme. A písničku posílám Jarmilce a Kazimirovi do Třince, paní Emilce do Nitku, Broňce s rodinou do Leskovce, tam děkuji za krásné přijetí. V úterý jsme tam byli s Argoškem, Broňku potěšit, dále po Švecovým Pelikanovým do Fulneku, Trudce, Aničce, Zdeničce, Květušce na Kamenec, paní Danieli do Nového Jičina, paní Marušce do Rožnova, děkujeme moc za písničku, paní Jarmilce do Havířova, Aleně do Poruby, Naděnce do Slatiny a jejímu pejskovi Argonkovi, paní Aničce, panu Petrovi na Slezskou, Věrce a Petrovi do Frýdku Místku a panu Jaroslavovi do Staré Vsi, protože je to jeho srdeční záležitost. Všechny vás zdravím, všem přeji hodně zdraví a hodně božího požehnání a obzvlášť ještě těm, kteří jsou úplně opuštění a nikdo jim nezahraje, tak těm taky přeju hodně božího požehnání. A písnička je paní Ivetko i pro vás za odměnu. A děkuji.
1: Návrat z Francie už posílám, také děkuji a přeji vám krásný podvečer. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A než si dáme bílou orchidej v podobě další písničky, přivítám paní Jarmilu. Pěkný podvečer.
2: Dobrý večer, zdravím Ostravský rozhlas.
1: Děkujeme.
2: A přeji si písničku pro radost pro sebe, pro moji sestru Jiřku a dále bych chtěla pro moji jmenovkyni Jarmilu Střince, paní Elišku s Argoškem, Hanku z Havířova a paní Zdenku taky z Havířova. To bude všechno. Děkuji, paní Ivetko, a i ta písnička bude pro vás. Naschledanou.
1: Také moc děkuji.
2: Šťastnou cestu domů.
1: Děkuji a vám krásný podvečer. Naslyšenou.
2: Díky.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohalovického a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Harenda. Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
2: Zdravím všechny harenďáky a harenďačky. Je tady další porce vaší klubové muziky, kterou pro vás pravidelně připravuje autor pořadu Igor Vašut. Kdo nás poslouchal minulý týden, tak si určitě pamatuje, že jsme nakousli dvoudílnou rekapitulaci ze série kapel Harenda Live, kterou celý rok natáčíme včetně obrazového záznamu ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava. Dnes budeme pokračovat kapelou Redstone. Název kapely je odvozen podle kopce Červený kámen, který je v Lichnově, odkud kapela pochází. A dnes si dáme od Redstone písničku Půlnoční malíř.

Dohrál je lichnovští Redstone a před námi je kapela z Olomouce, jejíž členové ovšem pocházejí z různých konců republiky, dokonce i ze Slovenska. My Own Star, tak se jmenují, bylo původně seskupení tří hvězd. Petr Švarc kytara, Petr Turčány baskytara a Pavel Dacko bicí nástroje. Až ze souhvězdí Býka se v roce 2020 připojila hvězda čtvrtá, zpěvák Štěpán Lang. Tolik z webu kapely. My Own Star v květnu roku 2024 vydali debutové album The Deal with the Snake. Dnes si ovšem poslechneme jejich nahrávku ze studia 1 Cyber Hero.

Posloucháte Harendu, ve které dnes vyzobáváme hudební lahůdky z rautu nazvaného Harenda Live. A že o lahůdky jde skutečně, vás zcela jistě přesvědčili předchozí My Own Star a věřím tomu, že i následující Few Flowers vás dostanou, protože mě teda rozhodně ano. Je to totiž opravdu jedna z těch top 5 kapel, které jsme za 6 let trvání Harendy Live ve studiu 1 natočili. Přijeli z Valašské Polanky a je neuvěřitelné, jaký poklad tato valašská výzka ukrývá. Kapelu z větší části tvoří sourozenci Kozubíkovi, ale hlavně za mikrofonem stojí sestra Natálie Kozubíková. Few Flowers, New Mind.

Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava vysíláme klubový pořad Harenda. Dohráli úžasní Few Flowers a na nás už čeká nahrávka mladíků z Nového Jičína Midnight. Kluci zvítězili v soutěži Red Stage, zahráli si v loňském roce na Colors of Ostrava a získali prestižní kontrakt s vydavatelstvím Universal Music. Navíc předskakovali legendě kapele Lucie na jejich ostravském koncertě v Ostravar aréně. A to jsou teda bomby. Dnes tedy Midnight s písničkou Offline, natočenou ve studiu 1.

0: to jako ty, zítra už něco mám.
1: Dohráli Novojičínské naděje mladíčci z kapely Midnight a ty pro změnu vystřídají už zkušení pardálové z kapely Gentleman's Club. Kapela vznikla v roce 2003, tedy má za sebou dvě dekády na pódiích nejen u nás, ale i v zahraničí a stovky odehraných koncertů. Milujeme ska a přesahy do stylů jako reggae, soul a taky punk. Naší domovskou základnou je studio Motoshine v Hranicích. Tolik z webu kapely. Gentlemany už budete zcela jistě znát, minimálně i z Harendy, kde již byli několikrát hosty vždy u příležitosti vydání nového alba. Teď si dáme jejich track Až. Prosím, neplést si s katapultem, ten je až o 4 dekády starší.

To byli Gentleman's Club z Hranic na Moravě, kteří předají pomyslnou štafetu opět velmi mladé kapele, tentokrát z Ostravy. Fools jsem poprvé slyšel v ostravském klubu Hudební bazar a jejich energie a náboj upoutali mou pozornost natolik, že jsem neváhal pozvat je do studia 1 natočit jejich live session. A kluci odevzdali beze zbytku, co v nich bylo. Fools jsou jednak tečkou za dnešní harendou, ale i za celou sérii Harendy Live za uplynulý rok. V současné době pořizujeme nové nahrávky, některé už jsou ve stádiu postprodukce a některé se chystáme realizovat koncem srpna a doufáme, že vydržíme i v příštím roce. Držte palce nejen nám, ale všem veřejnoprávním médiím. Příští týden se máte na co těšit, protože na rozhovor zavítá šéf klubu Barák Marcel Palovčík, který vás bude zvát na hustý metalový festival konaný na Slezsko-Ostravském hradu. Loučí se s vámi Igor Vašut, přeji vám ničím nerušený poslech a krásné letní dny, ve kterých je třeba se někdy i ochladit. Fools, cold water.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Příjemný večer. Právě 8:15 před osmou a jsem moc rád, že jste s námi. Lačorad, tešukár Šuniben. Dnes si budeme povídat s Miroslavem Zimou z brněnské organizace DROM a Miroslavem Brožem, interkulturním pracovníkem, který působí na Praze 1. Manga vlači rateš ukár šuniben.

0: Posloucháte Oroma Vakeren, pěkný večer. Od letošního června působí přímo na úřadu městské části Prahy 1 interkulturní pracovník Miroslav Brož. Právě Praha 1 je specifická vysokým počtem cizinců, kteří zde žijí a pracují, ale také velkým množstvím turistů. Miroslav Brož jim pomáhá s komunikací s úřady a orientací v českém systému. Připravili Iveta Demeterová a Dušan Vagaj.
1: Ti cizinci často potom přijdou k nám na úřad městské části a něco, cokoliv chtějí řešit. A naráží často na jazykovou bariéru a nemusí to být jenom jazyková, ale může to být třeba bariéra, která spočívá v tom, že oni se neorientují v té struktuře toho úřadu a neví, kam přesně na který odbor se s tím svým problémem obrátit. Takže já funguji něco jako takový navigátor, který je navede, pomůže jim třeba přeložit tu komunikaci s kolegy a v případě, že ten člověk vlastně hledá pomoc na úřadu Prahy 1, ale ve skutečnosti vlastně ta jeho zakázka patří někam jinam, tak já ho doprovodím tam, kam patří, třeba na ten úřad práce nebo na jinou městskou část nebo do nějaké neziskové organizace, která pomáhá v té oblasti, ve které on hledá pomoc.
2: Kdo se na vás nejčastěji obrací a s čím lidé potřebují pomoc?
1: To spektrum je velmi široké. Já bych chtěl zdůraznit, že ti cizinci, kteří se na mě obrací, zdaleka ne všichni a vždy jsou nějací chudí cizinci, uprchlíci třeba v nějaké nouzi. Ale mohou to být třeba expati, kteří jsou tady dobře integrovaní, ale prostě naráží třeba na tu jazykovou nebo znalostní bariéru. Oni třeba můžou přijít s tím, že by chtěli zapsat dítě do školy a že si zjistili na internetu, že my jsme zřizovatelem školy základní, která má vzdělávací program v italštině. Oni jsou z Itálie, chtěli by tam zapsat své dítě. V takovém případě já jim vysvětlím, že my jsme sice zřizovatelem, ale tohleto jednání o tom zapsání a o tom přijímacím řízení musí proběhnout mezi nimi a školou. Jsou to třeba

0: neziskových organizací, které mají několik jazykových verzí a kde se o té pozici a o možnostech, co s čím já jim mohu pomoct, také dozvědí. A potom část těch lidí přijde a o tom, že ten interkulturní pracovník tam funguje, vůbec neví, ale ví to ty moji kolegové, kteří se potom s nimi potkají nad nějakým tím problémem a zavolají mě ty kolegové. V případě, že ten problém, který oni potřebují řešit, nemohou řešit na Praze 1, ale jeho řešení najdou třeba na úřadu práce nebo v nějaké konkrétní třeba škole a podobně, tak já je doprovodím a předám na tohleto místo.
1: Vysvětluje Miroslav Brož, interkulturní pracovník z městské části Praha 1.

Dospívali Rudolf Sivák, Milan Demeter, Kristýna Gunárová a Simona Šenkyová. Pěkný večer. O víkendu se v Brně konaly oslavy romské hrdosti Romipen, které pořádal spolek Romani Hub. Součástí programu byla pěvecká a taneční vystoupení a představily se také významné romské osobnosti z veřejného a společenského života. Jednou z nich byl Miroslav Zima, dlouholetý ředitel brněnské romské organizace DROM a bývalý člen Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Vyučil se zámečníkem, ale

0: Protože ho lákala armáda, nastoupil na střední vojenskou školu. V 19 letech vstoupil do armády, kde působil až do 90. let. Na jeho vzpomínky na srpen 1968, kdy vojska pěti států Varšavské smlouvy napadla tehdejší Československo, se ho na festivalu Romipen zeptala Iveta Durdoňová.
1: V 78. jsem nastoupil do armády a pak už jsem tam zůstal, protože jsem pak absolvoval střední vojenskou školu a po letech služby jsem sloužil v Hodonině, v táboře, ve Znojmě, na různých místech v České republice, na štábních a velitelských funkcích. Pak jsem absolvoval vojenskou akademii. Jako přiznám se, že zpočátku jsem chtěl utéct, jakože to bylo těžké zpočátku, ale pak jsem si zvykl, do příjemně strávené léta.
2: Kolik vám bylo let v roce 68?
1: Asi 12.
2: Pamatujete si něco z té doby?
1: Něco málo. Já se přiznám, že pro nás jako děcka bylo zajímavé, že jsme mohli házet rajčatama na tanky a na takové, jako to bylo takové jako klukovské, no, tak jsme se bavili jako. A pak si ještě vybavuju jednu věc, že pak bylo někdy 69, 70, jsem byl s tátou na 1. máji a trošku jsem mu udělal ostudu, protože jako kluk malej, jo, tak jsem viděl ty sovětské vlajky a říkám, a to se nestydí, že nesí ty sovětské vlajky. No, tak jako to byla taková klukovská hra, než prostě něco vážného. Tenkrát jsem vůbec tomu nerozuměl, nechápal.
2: A jak to vnímali vaše rodiče?
1: Tak to bylo komplikovaný docela, no, jakože byli z toho vyděšení, nevěděli, co se bude dít. Já když jsem pak nastoupil do armády, tak jsem se potkal s řadou těch vojáků z povolání. Často to byli vojáci, kteří byli postiženi něčím, že vlastně souhlasili s těma protestama, takže museli opustit svoje funkce. Na druhé straně jsem si pořád uvědomoval, že ta armáda je, jako by měla být nepolitická a že by se nemělo na to brát ohled. Jako je pravda, že to jsou velmi složité situace, jak se zachovat, když máte zasahovat proti někomu, použít zbraň proti někomu, to už je extrém, ale jako já jsem v podstatě měl vždycky strach, že by se dostal do takové situace, kdybych měl použít proti někomu zbraň.
2: Co vás nejvíce bavilo na vojně?
1: Technika. Že jsme se učili jezdit s veškerou technikou, že jsme minovali z vrtulníku, že to bylo pro mě zajímavé. S BVPčkama jsme jezdili, s tankama jsme jezdili. Na všechno jsme museli mít, jakože jsme to museli umět řídit. Jako naučil se tam spoustu věcí člověk, minování, trhaviny, jo. Takový zajímavý věci.
2: Vy už jste v důchodu?
1: Mě už by nepovolali, protože já už mám 69. A to je do 65, myslím, že já už jsem starý pro vojáky. Možná do nějaké fabriky nebo něco, ale myslím si, že ten povolávací rozkaz, že ztratil platnost, myslím, v 65. roce mého života.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga v bud bach zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Senát odmítl novelu stavebního zákona. Na Přerovsku se v noci zřítila větrná elektrárna. Podle odborníka byla zastaralá. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky. Postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali například kvůli podle nich nedostatečnému projednání odborníky a dalším vadám.
2: Podle senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
3: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
2: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
4: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
2: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování Senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Kvůli silnému větru se v noci na Přerovsku zřítila větrná elektrárna. Pád vyšetřuje policie. Větrník byl od letošního července mimo provoz kvůli poškození, které neumožnilo sklopit lopatky tak, aby měly co nejmenší odpor. K silnému větru se pak podle předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka mohla přidat i únava materiálu. Elektrárna totiž podle něj v roce 2005 do Česka přijala už jako použitá.
5: Tato firma skončila s výrobou v roce 2005, tuším. Od té doby už se tyto elektrárny nevyrábí a na naše území byly přivezeny už jako použité. 10 let byly v provozu v Dánsku a dalších 21 let u nás.
0: Městská skalní četa zabezpečila skalní blok, ze kterého se v úterý uvolnila v Děčíně část kamene. Balvan spadnul na frekventovanou ulici Teplická, kde zastavil na 6 hodin provoz. Skalní masivy nad Teplickou ulicí prohlédne geolog.
6: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila provedli členové skalní čety sanační práce, aby nedocházelo k dalším sesuvům. Město se taky domluvilo s geotechnikem, který oblast v následujících dnech projde a zmapuje. Na základě jeho zprávy pak bude magistrát postupovat dál. Město má vlastní skalní četu od léta loňského roku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 71. kilometru směrem do Brna dejte pozor na rozlitý olej na vozovce. Je v odstavném pruhu, ale zasahuje i do pravého jízdního pruhu. A na dálnici D10 na 26. kilometru směrem do Turnova je hlášený požár návěsu nákladního auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak Hledáci špenát, či V babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obrmajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zaspomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě, tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, když jsme takovou vanu, že jo, to ještě nebyla sprcháčko, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelin práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. Ale to je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku, nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslí raketu, nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: my jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás.
1: No,
0: a to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste už jsem vyjmenovala některé vaše počiny seriály, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat. U vašeho dětství vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině tak nějak z toho nemám moc věmu a s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou a vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy jsme, tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že jo, kolotoč nějaké tohle. A mě vám se zdal strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou strach. A ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina, a protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje, tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci stříleli, já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo, jo, já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo nebo tak, ale bylo to takový docela prýma, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, tak 2 stanice tramvají na Žižkově, od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, které měly bílý trička, černou sukínku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a daberkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, Nešťastným baletem.
1: No proč? Protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř. A já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. Jo. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gympl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku. Doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc. Ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině. Jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na toho učitele. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: No, už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jo. Jako malá, když vás pustí, že jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Pať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková úžasná byla, Julie potom, jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu, takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedný emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatujete.
1: To si pamatuju, na to bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, já to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což takhle dáci špenát, Marečku podejte mi pero, Babička, role Kristly a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný pavlačovej barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, tak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásné natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase, jo. A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: Když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkal jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: To, na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějaký pár televizí a byl úžasně úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já jsem zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli, ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej a no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten teda uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve táhají kabely a to, tak jsem opřela k hlavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně jela autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takové hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý.

a Bůh ví ani moje tvář. A těch pár slov, pár krátkých vět já vůbec nevyslovil.

0: námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od kterého vy jste třeba přijímala, řekne, rady, učila no, se, ráda jste ho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze. A ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně, a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně. Takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to po každý jiný. Je to po každý trochu jinak. Ne?
0: Vy herci samozřejmě si i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? Ano, no, třeba ježdění na koni nebo jazyk
1: nějaký?
0: To vám
1: řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. Prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to, jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře jet na koni, jednak strašně bolej ty nohy, a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom. A zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměla ani řidičák, potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru. To bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola jsou čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo, a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, seskok.
0: Dublera
1: tak, jo, že to, že budu s někým instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak jsem skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěrkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvěřka. Helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty obličeje rozklebený, jak v tom vzduchu a odvážně, já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem, takovou ránu, jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána, říká, stačí ze 2 metrů, dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka a dabérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažmá po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci, teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný a pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobný a ten nějak nás vzal, tak jako musíte si to vyzkoušet trochu, že jo, tak tu slovo, tu malý role, no ale pak už se to tak nějak přirozeně rozvinulo. A hlavně výkvět dabinku, nebo teda, ne výkvět, to jsem špatný slovo, rozkvět, nebo strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit, takže to jsme furt mluvili a hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažmá, jo, protože nám zavřeli v tom 90. divadlo prostě skončilo, šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě a teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
0: telenovely,
1: takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný, já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný. Ale jak se to, Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se to
0: jmenovalo. Já to mám před očima.
1: Krásná holka, ano, to byla. Ano. A my jsme tam dělali všechny takový okolo ní, a oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta, hrozně, ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
0: Jakou herečku jste ráda dabovala?
1: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve 3 filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
0: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
1: Myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
0: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o René Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže...
1: To je blbost.
0: Takže vám je to jedno prostě, přijdu a dabuju.
1: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jakože teda tohle já krásně zahraju. Musím mít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze vším.
0: Jaroslava Obermajerová.
2: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak

0: pakliže tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuly i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý později. No, oni se dělají, co chtějí totiž. Jo.
1: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
0: No, musel by se mnou asi někdo jít, jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda, tam bys, to jsou strašně veliký lesy, Třebíč a to se táhne až Buchvíka a tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, jasný, ale asi kousek asi letos popojedu, tam fakt se to stalo takovým nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, ale sousedi říkali, přesto jsou domorodci, tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž ty nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
1: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem? Tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte ulici, ale v soukromém životě?
0: No, v soukromém...
1: A domácí práce?
0: Já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnal trochu s růžema, protože jsem říkal, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, a to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřů. Já se říká, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce. Ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve, rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, ne, to bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
1: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
0: No, já bych nejradši někam ujel. A když ty známí vymluvili a že musím, no chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
1: Tak neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
0: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
1: Ano, a vy skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
0: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
1: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obrmajerová.
0: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností. Další dva obvinění z březnového útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding zůstávají ve vazbě, rozhodl dnes soud. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jižní Moravou se během odpoledne přehnaly silné bouřky. Bez elektřiny je kvůli nim 4,5 tisíce domácností, informoval o tom dodavatel energií E.ON. Nejvíce zasažená je oblast Hodonínska, Břeclavska a Kyjovska. Výpadky způsobily popadané stromy a větve. Ty poškodily vodiče a další části energetické infrastruktury. Celkem jde o 14 poruch na vedení vysokého napětí. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalším dvěma obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo opět prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Důvody vazby vysvětlil soudce Karel Gobernac.
4: Vazba byla u obou obviněných prodloužena o další 3 měsíce z obou vazebních důvodů, to znamená z obavy z útěku a z obavy z pokračování v trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby cizí příslušnosti s kontakty na zahraničí, tak nelze vyloučit, že by opustili bezprostředně po propuštění z vazby území České republiky.
3: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Požár výrobní haly v Pardubicích letos v březnu způsobil škodu za stovky milionů korun. V Pasekách nad Jezerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje například těžké kovy, jako je rtuť, olovo nebo kadmium. Odpad se nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let minulého století. Firma ho musí odsát a náhon zasanovat a vzepřít, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok, dodává generální ředitel společnosti Marek Michálko.
5: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy. Sport.
3: Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý skluz na Adama Karabce.
1: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na nehodu dejte pozor na dálnici D1 na kilometru 318 směrem do Ostravy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor před sjezdem na Lány. Na 26. kilometru popadalo dopravní značení a zasahuje do pravého pruhu. A na dálnici D5 na 13. kilometru směrem do Plzně stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Budeme vám jako vždy vyprávět tklivý příběh dvou lidí, kteří život prožili ve vzájemné úctě, s porozuměním a zamilovaní.
0: Osud je spojil na Vánoce už před 67 lety.
6: Jeden druhého našli při tanci pod vánočním stromečkem.
0: 21letý mladík se zakoukal do 17leté slečny a bojoval o její srdce.
6: Honoré de Balzac napsal: za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí. Za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat. Za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příběh zlaté lásky pro vás dnes vybrali Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Dnešek bude patřit Marii a Bedřichu Gloserovým z Poličky na Vysočině. Ona už oslavila 84. narozeniny, on je ještě o 4 roky starší.
1: Manželský slib si dali před 65 lety. Od té doby si užívají každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a s písničkou na rtech.
0: Jsou šťastní. A proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Já vás vítám. Pojďte dál.
3: Rádi půjdem. Přijmem pozvání. Na povídání.
4: No, na povídání, no. Běžte nahoru, manžel na vás tam čeká.
3: Dobře. Tak já mám pro vás kytičku a dám ji až nahoře, ať to zvládnete po těch schodech.
4: No to budu moc ráda, protože já se musím chytat ještě za bradlí.
3: Tak já jdu za manželem zatím, jo?
4: Tak jo.
3: Tak Marušku jsme poznali a tady máme Bedřicha asi. Manželka mě poslala za váma, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás.
3: My si budeme povídat o tom, jak dlouho jste spolu a co všechno jste prožili.
5: Doufám také.
3: Tak už jsme konečně nahoře.
4: Konečně vás vítáme u nás doma.
3: Tak můžu konečně předat tu kytici pro vás.
4: Děkuju vám moc. Děkuju vám srdečně.
3: Když začínáme to povídání, jenom na úvod řekněte, jak dlouho už jste spolu, manželé?
4: Manželé jsme od 22.10.1960.
3: To je 65 let?
4: To znamená 65 roku.
3: Jste si tak oddychla.
4: Ne, jakože jsem se zadechala na těch schodech trošku, to víte, no.
3: Tak si odpočinem. Kde vám se bude lépe sedět při tom povídání? Asi
4: no,
3: na gauči.
4: My jsme zvyklí, tady máme každý své křeslo, takže prostě jsme zvyklí na křeslo, tak jestli vám to nebude vadit, tak bych vás pozvala tady do toho křesla, teda na ten gauč, nebo tam.
3: To už mě dlouho žádná ženská nezvá do křesla.
0: Své vzájemné štěstí a lásku začali na Vánoce roku 1958. Byl boží hod a mladý Bedřich se na svátky vrátil z vojny. Se svým bratrancem vyrazili na tancovačku.
1: Gymnázium v Poličce pořádalo 25. prosince tradiční setkání s tancem pod vánočním stromečkem. Mladinká Maruška ten večer pomáhala v šatně.
0: Bedřichovi se natolik zalíbila, že neváhal a přišel si pro ní ze sálu s pozváním k tanci.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Osud to tak chtěl, no, že jsme šel pro mě do té šatny. Já jsem se bránila, protože jsem nevěděla, jestli můžu opustit tu šatnu, když to bylo přes 50 metrů. Byl černovlasej, pěkný kluk, tak jsem šla s ním tancovat. No a stalo se mě to osudným. No
3: dobře.
4: A takový jako krásný osud, protože kousíček mě doprovodil a když jsme šli, to bylo v Tylově domě tancování pod stromečkem, tak mě doprovodil teda až sem domů ke dveřím. A pamatuju si, že byl takovej celkem tolerantní k tomu, že se mu nechtěla dát pusu. Ten první den.
3: Proč?
4: Protože já jsem se styděla tenkrát. To bylo prostě jako, no bála jsem se, že co kdyby jsme se jako rozešli. Nejenom, že by se něco daleko většího stalo, ale jen ten políbek byl. No a tak nakonec jsem mu ho ale dala. Protože manžel mě řekl, to přece se, když se dva setkají, tak se má dát pusa. Tak já jsem už tenkrát ho poslechla a tu pusu dostal. To byla opravdu pusínka, jenom tak pusínka dvou lidí na rtu.
3: Jak vypadala Maruška tehdy na ty Vánoce?
5: No, Tak to bych vám chtěl říct, protože to bylo tintítko tenkrát. To byla taková holčička outlonka, že jo? Líbila se, no.
3: Kdy jste poznal, že tak jako o tu Marušku máte zájem, že byste ji i rád už ten první večer doprovodil? Kdy to tak člověk jako pozná? Při prvním, při druhém tanci? Nebo jste se zapovídali? Čím vás okouzlila? No,
5: okouzlila mě svým vzhledem a s tím, jak se chovala dobře. No a jednou bylo takové špatné počasí a stáli jsme tady mezi vrty.
4: To byla první zima a to byly opravdové zimy ještě v té době. Ne jak teď, že... A právě byl velký mráz, chumelilo a bylo tak nafoukaný, že když jsem otevřela dveře, tak mě spadla závěj jako na nohy. A manžel přijel v té vánici z toho Bystrého. No a moje maminka tenkrát říkala, přece ho nenecháš stát venku, řekni mu, ať jde dál. Po těch dvou měsících zhruba.
3: Šel jste?
5: Šel jsem, babička mě měla velmi ráda. Ta mě viděla už jako, že bych se hodil, mohl jsem pomáhat tady a ona viděla, že jako se žádné práce nebojím.
4: A maminka si ho hned velmi oblíbila. A po čase, když jsem měla nějaké připomínky k tomu, že pořád je někde venku, pořád jezdí, já musím na něj čekat. Psal mě dopisy, ale ten dopis přišel třeba jednou za 14 dní. To prostě se mně zdálo, že je moc daleko. A tak jsem brečela, kolikrát jsem měla různé připomínky a maminka mě tenkrát říká, nebreč, budeš jednou ráda, že ho budeš mít.
0: Maminka Marušky milovala oba dva. Pro mladého Bedřicha to bylo velké štěstí.
1: Vlastní maminka mu zemřela za války v roce 1945. Když mu bylo pouhých 8 let.
5: Čili to je taková dost někdy tragická, protože v 8 letech, když vám zemře maminka a teď pro otce to bylo tak, jak to řešit, pak bylo hospodářství, někdo musel, no tak tenkrát to bylo tak, že ty vdovci prostě tam byly takový ty opravdu, jak to je v těch operách, jak to ty dohazovači takový, jak to Smetana zhudebnil. A on teda jeden takový mu prostě tu maminku našel.
3: Druhou.
5: Ale je fakt, že prostě ona byla už starší a přišli okamžitě děti další, protože ona chtěla mít svoje děti, pochopitelně. Takže to jako pro nás, jako pro děti prvního manželství, znamenalo uhnout. To je vždycky tak. Ale rozuměli jsme si celý život, jako jsme si rozuměli. Žádný problémy mezi náma nebyly, že by byly. Maminka druhá se snažila, vyprala všechno, ale jinak prostě té lásky bylo dost málo. A to je někdy problém.
3: Byl tohle, myslíte si, důvod, proč jste přilnul k mamince tady Marušky a ona k vám? Že jste si tak jako našli spíš tu cestu k sobě?
5: To určitě.
3: Jaká ta vaše láska byla? Jak vy jste to prožívali? Jak byste popsali tu zamilovanost, kterou jste tehdy procházeli? Tu lásku, kterou jste si budovali? Co tak člověk v tom srdci cítí v tom mladickém věku před tou svatbou, když toho druhého miluje?
5: No, to se dost těžko na tu dnešní dobu odpovídá, protože dnes prostě, jak se říká, jde se hned na věc. Což u nás nepřipadalo v úvahu.
4: Až potom asi pár týdnů před svatbou jsme to už jsme spolu i spali tajně, ale ten začátek skutečně to bylo tak. Manžel musel si lehnout v té ložnici na gauč. To byl takový ten otoman, jak byl jenom otoman. A v kuchyni byl teda gauč, tak já teda jsem šla na ten gauč a no ale to víte, že když potom ke konci před tou svatbou, tak to už jsme nevydrželi úplně, to jsme, aspoň jsme museli se držet za ruce.
5: Když ale to... byli jsme poctiví do svatby.
4: To je pravda.
3: A jste dodnes, jste rádi, že jste se našli, že jste se na Vánoce nadělili?
5: No. Zcela jistě. Víte co, my jsme měli hodně společných zájmů. My jsme skoro 50 let zpívali v chrámovém sboru tady.
4: A já 65.
5: No tak já 50.
3: Zpíváte si ještě někdy dneska?
4: Tak jsem tam někdy a teď jsem tam manžel, no máme oba no, to špatný zuby, no. Ale manžel si někdy zpívá.
5: Za rohem někde, pořád takže dokola. Ona mě slyší, Maruška, že ještě zpívám někdy. No. Ale to musí být taková nálada a prostě pocit.
3: Máte nějakou svoji písničku?
4: Máme. A manžel mě ji taky občas zpívá. A kusom si frejáčku.
5: No jo, to ještě.

0: Ale já jsem, ale oči černé nemám.
1: Malovala,
0: malerečka, no, víte, už nám to ani nejde.
2: Je to hezký, je to od srdce.
0: To je pravda, no. To je pravda, ale už prostě, už asi navíc už nemáme, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatou lásku si užívají celý svůj společný život Marie a Bedřich Glosserovi z Poličky.
2: Rok 1959 prožili jako zamilovaný pár. Ke konci tohoto roku už věděli, že jejich láska není jen mladistvé poblouznění.
1: A tak začali uvažovat o svatbě. Kdo jejich touhu vyslovil jako první?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, přišel s tím návrhem manžel.
4: No, už jsem cítil, že doba pokročila tak, a že je potřeba něco řešit. Že nemůžem spolu věčně chodit jenom a prostě tu rodinu nezaložit.
3: On měl sestru v Praze, žila v Praze a my jsme mezi tím byli několikrát za tou sestrou v Praze a to byla velmi moudrá žena. A měli se taky velice rádi s tou Stáňou, jmenovala se Stáňa, že se poradil taky s tou svojí sestrou. To byla taková trošku náhrada té maminky jeho.
5: Co vám poradila sestra tedy?
4: No, ať prostě do toho jdu.
5: Šel jste žádat o ruku i rodiče Marušky?
4: Ano, žádal jsem vlastně po roce známostí, takže o vánočních svácích prostě jsem požádal, že bychom se zasnoubili, jsem říkal, jestli je můžu poprosit, že bych chtěl, aby ta svatba byla 22. října. To byla promyšlenost už.
5: Jak si ten den žádání o ruku pamatujete vy, Maruško?
3: No, poměrně dost živě si to pamatuju. Já jsem byla spíš taková jako rozpačitá. Byla jsem prostě hloupá holka, jak bych to řekla. No. A pozvali jsme teda oboje rodiče, přijeli o svácích k nám. Udělali jsme takové slavnostní odpoledne, protože to bylo odpoledne, přijeli, že? A při té příležitosti požádal teda o moji ruku Beďa. A že to řekl tak, jak prvé bylo řečeno, že řekl, že 22. bychom se rádi vzali, protože mám 23. narozeniny. Takže jsme všichni koukali jako hloupí a náš dědeček, můj otec teda, řekl, no vy jste to měl opravdu promyšlený. Vy jste si to opravdu dobře vymyslel.
1: Bedřichovi se vlastně Maruška zjevila o Vánocích roku 1958. A o dalších vánočních svátcích si jako dárek nadělil budoucí svatbu.
2: Jejich velký den bylo třeba nachystat, jak se sluší.
3: Od rána jsme pobíhali, bylo to tak, že to se vyklidila celá jedna místnost, aby byla ta jedna, jak byla ta ložnice, tak se to vystěhovali postele, aby bylo úplně prázdno, aby se tam mohly dát vypůjčené stoly. A v kuchyni se zase vařilo, protože to nejen, že se 14 dní předtím peklo doma, všecko doma, ale ten den se vařilo. A on vám, manžel, prozradí, jak to dopadlo potom. My jsme tam měli několik kuchařek a bylo domluvené, jak to všecko bude. A nakonec se potom zapomnělo na jeden chod, protože se nám ty kuchařky opily.
1: A pak přišel velký den 22. října 1960. Ženich s nevěstou nejdříve zašli na městský národní výbor v Poličce, kde je sezdali před zákonem.
3: To bylo normálně, to bylo tenkrát běžná jako záležitost a až jsme měli to potvrzení, tak nás mohli oddat v kostele.
5: Tady v Poličce?
3: Tady v Poličce, ano.
5: Jak si to pamatujete, příchod toho kostela, ten dojem, vaše pocity v té lodi kostelní?
4: No tak my jsme zpívali v chrámovém sboru, takže pro nás to nebylo novou.
5: Ale byla to vaše chvíle?
4: Ano, to ano, jistě.
3: Měla jsem krásné bílé šaty vyšívané zlatým tady nahoře zlaté. Já je mám skovaný.
5: Máte ještě do dneška?
3: Do dneška, no. Já vám je můžu ukázat, ale to už je dneska takový hadýrek na vyhození.
5: A byla jste co nervózní, rozechvělá?
3: Byla jsem velmi rozechvělá. Ano. Já jsem prostě se jím nechala vést.
5: Vy jste se mu doslova oddala. Tak byli to, sezdali jste se vlastně.
3: Ano. Já jsem se mu pak úplně oddala, protože on ty názory měl dobrý, pěkný. Jako mohli jsme na těch vzájemných vztazích budovat společný život.
5: Na co jste tak myslela, když se pronášel ten svatební projev, ta řeč a mělo dojít k tomu okamžiku, kdy si dáte první polibek, vyměníte si prstínky, co tak člověku běží hlavou?
3: Já jsem slzela. Měla jsem slzičky na kraji. No.
4: Tenkrát, no tak ono bylo spoustu lidí, protože samozřejmě zpíval chrámový sbor Marušce. Já jsem šel potom.
3: My jsme byli poměrně známá rodina, protože otec můj zpíval a tenkrát to bylo jako velká událost, jo, pro všechny. Oni nám pak tleskali, že bylo to, když jsme vycházeli a prostě bylo to krásný, no.
4: A druhý den jsme měli další činnost, protože kuchařky samozřejmě neuměly nádoby žádný. A my jsme měli to nádoby půjčený tady z restaurace a ti ho chtěli mít 10 hodin zpátky, aby měli na oběd nádoby. Takže jsme s Maruškou vstoupili.
3: A ráno jsme...
4: Přesně to nemůžeme, aby to mohla babička dělat, že jo, tenkrát už to by prostě bylo pro ní namáhavý. Tak jsme druhý den jsme začali úklidový den, umývali jsme nádoby.
5: A už jste to dělali spolu?
3: Už jsme to dělali všechno, pak už to bylo všechno spolu.
5: Pro vás jako věřící ta svatba kor musí být důležitým momentem v tom životě, ano, krokem.
4: Ano. Vidíte, že jsme vydrželi tak dlouho spolu, že nám to teda ten Pán Bůh to zdravíčko dal takový, jaký máme, že jsme schopni se obstarat. A to je, myslím, to nejpodstatnější, co z toho života člověk může žádat.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
2: O své zlaté lásce nám dnes vyprávějí Marie a Bedřich Goloserovi, kteří nás zaujali už v zaslané přihlášce svým postojem k životu, tím, jak jsou jeden druhému oddaní, umí sobě naslouchat, být vděční a život berou z vesela.
3: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velké digitální rádio a také dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
2: O ničem nevědí a Patrik jim tajně vše nachystal u nich doma v obývacím pokoji.
4: No to my děkujeme moc krát.
5: Ale to budeme čím chlubit.
4: To se budeme mít teda čím chlubit, opravdu. To nemá jen tak někdo.
6: To máte vy za ta léta společného manželského života na kávu, na čaj, já nevím, i na slivovici, i to se z toho dá pít, Beďo.
5: děkuji, ale jinak nápad skvělej, no.
4: To je hezký.
6: To je poděkování za ten váš život, za ten příběh, co jste poslali, tak takhle dopředu.
4: To si ani nezasloužíme.
6: A není to všechno. To je drobnost na, řekněme, každodenní použití. Teď už můžete pít ve zlatě, rozumíte? Ale vy si taky můžete třeba tu zlatou lásku pak poslechnout i na vašem novém digitálním rádiu, které jsme přivezli a máme sebou.
4: Jo, no teda, no.
5: To nemyslíte no, vážně teda?
4: To snad ne.
6: Jo.
4: To my si opravdu nezasloužíme a budeme to umět to vládat.
5: Nepláč.
4: To je dokonce jako ve dřevě, no to je úžasný.
5: Fotičku. Děkujeme moc.
6: My za to, že jsme si vás mohli poslechnout a vy jste vyprávěli.
4: No jestli jsme vás nenudili.
6: Má někdo pocit u vysílání? Nemá.
4: Ne.
6: Chcete vzkázat něco manželům Kostkovým, Petrovi a Carmen?
4: No, že jim moc děkujeme a ať vydržej tak dlouho jako my, oni jsou delší dobu spolu, ne?
5: Že ho máme rád, že jsme ho tady jednou viděli, Carmen, tak jednou jenom myslím.
6: Tak třeba se s nimi někdy potkáte, s Carmen a s Petrem.
4: Já, moc by mě to teda těšilo, no.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Posloucháte další dojemný a optimistický příběh zlaté lásky dvou krásných lidí, manželů Gloserových. Tak jako v každém životě i je, postihli těžké okamžiky.
3: Bedřich je 20 let po první operaci kolene, kterou tehdy dvakrát předělávali.
2: Před 8 lety prodělal reoperaci, kdy mu nejdříve dali do kolene léčivou sádrovou vložku a po 3 měsících se měl vrátit do nemocnice na doléčení.
4: Jenomže to se nestalo, protože právě přišel ten covid. Poslali ho domů, ale nesměl si na to koleno stoupnout, takže byl okamžitě ležící pacient. A protože ten covid se nechtěl ustoupit a trvalo to tak dlouho, takže nakonec měl rok tu náhradu v koleně. Rok nesměl stoupnout na nohu, když už to bylo půl roku a tak aby mohl aspoň na WC, tak jsme ho vodili. Nejdřív jsme ho vozili na vozejku, potom vodili a tak dále. A no bylo to hrozný, můžu vám říct.
6: Jaké to je pro ty dva, pro vás? Je to samozřejmost, že máte vedle sebe manžela, kterého milujete, tak se o něj postaráte, i kdyby no prostě jste musela padnout?
4: Ano, to je úplná samozřejmost. To neexistuje, že bych uvažovala nějak jinak.
6: Co vy, Bedřichu, byl jste rád, že máte vedle sebe Marošku, že se o vás i takhle doma postará?
5: No samozřejmě, bez toho by to nešlo ani, protože já jsem tu nohu měl v takové ortéze a ten rok vlastně jsem nebyl vůbec schopen. A to se podepsalo potom na tom, jak ta noha se operovala, protože vlastně, vidíte, mám jenom 80 stupňů, čili je to po operování dá se chodit, ale skoro se nedá stávat. Když vám potom řekne, buďte rád, že máte nohu, tak jako vám trošku zatrne a už radši nechcete doktora ani vidět.
6: Byly chvíle, kdy jste se třeba o manžela bál, že by právě třeba díky tomu odkladu, dlouhému léčení, to taky nemuselo třeba dobře dopadnout?
4: To víte, že jo. Bála jsem se a nejen já. Celé naše okolí. Je to prostě tak, že musí vás podpořit právě i ty děti, který musíš, maminko, musíš věřit, že to dobře dopadne a že no ale je teda taky pravda, že jsme se za to modlili, aby to dobře dopadlo všecko.
6: Pobrečela jste si třeba i?
4: Taky.

0: Americká novinářka Anne Quindlen kdysi napsala: slzy dají hlas vaší bolesti.
1: Nejvíc to poznáte u svých dětí. Marii a Bedřichovi se narodily dvě holčičky, Lenka a Marie. A moře slz proplakali, když přišel 9. říjen 1997.
2: Nám ohrožila dcera, měla 35. Měla obrovskou kliku v tom, že jsme, Maruška byla půl roku na důchodě a já jsem byl týden na důchodě. Takže jsme se, ona měla 3 děti malinký, takže jsme se o ně mohli postarat úplně. Já jsem nějaký čas dělal maminku dětem, protože ona byla, dcera byla tady s Maruškou, aby teda zpamatovala ze všeho. A já jsem teda staral se o děti.
3: Zůstala sama, že tak nejen potom do půl roku se jí právě, jak byla v tom velkém stresu asi, tak se to projevilo tím víc. Ona si naříkala pořád, že má takový zažívací potíže. Ano, projevilo se to tím, že se jí vytvořila, udělala se jí rakovina, měla rakovinu tlustého střeva, tak velkou jako slepičí vejce. Dopadlo to teda tak, že ji odoperovali, že ji zachránili a ona opravdu to přežila a byla tak špatně na tom, že mě ten doktor řekl, že musí mít jako trvalou péči. A díky tomu, že jsme byli už oba dva teda na důchodě, tak já jsem se starala o ní a manžel se v tu dobu už staral sám o ty 3 holky, oni měli 3 holky. O ty 3 holky a byli v Bystrém, jak tam bydleli. Bylo to těžké. Můžu vám říct, že do dneška, když se na to vzpomenu, když mě ty děti prosili, babičko, prosím tě, zachraň nám maminku, ať máme aspoň maminku, když nemáme tatínka. Jo. Tak to je prostě strašný, no. Dneska se mě ženou slzy do očí.
2: No, je to velmi, velmi obtížné nějak se z toho dostat psychicky, ale tady právě v tomhle případě nás podrželi ty děti, že jsme se museli o ty děti starat. To asi bylo to nejpodstatnější, že pro nás bylo automaticky, že jsme se starali, že jo. Nejen v životě jsou dobré věci, jsou i špatnější věci. A zaplať pánbu, zatím prostě my dva jakž tak jsme schopní, ale pokud takhle můžeme spolu, tak to jde.
4: Když přijdou tyhle ty chvíle, že si člověk vlastně uvědomí, jak je fajn, že je na tom světě s někým ve dvou, že není člověk
3: to,
4: sám.
3: No to víte, že jo, to je velká posila pro nás, protože jeden druhýmu, když se něco přihodilo, tak to jsme se opravdu mohli opřít jeden od druhýho.
4: Když se ohlédnete za tím svým životem společně, manželským, jste rádi, že jste ho prožili, nebo byste něco měnili?
3: No, já, když se zamyslím nad tím vším, tak samozřejmě, že jsme rádi, že jsem já, zamluvím za sebe. Přesto přeze všecko jsem ráda, že jsme ho prožili tak ve vzájemné lásce a úctě jeden k druhému.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která vám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Bedřicha Glosserovi, kteří jsou spolu už 65 let.
2: Chceme zjistit, jak dobře znají svůj společný život a jeden druhého.
1: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale zvlášť, aby se neslyšeli.
2: A my teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Pamatujete si, čeho jste si na sobě poprvé všimli? Co bylo to první, co vás na tom druhém zaujalo?
4: Měl krásné tmavé vlasy.
3: Pamatujete si, čeho jste si vůbec poprvé všiml na Marušce? Co vás zaujalo?
5: No, výraz v obličeji. Takový zajímavý výraz.
3: Psali jste si milostné dopisy?
4: No, později potom ano, ale za začátku moc ne, protože právě manžel mě jako se omlouval, že já to neumím, já jsem tohle to všechno nezažila.
5: No, já na to milostný dopisy moc nejsem, já jsem spíš psal o situaci, v jaké se nacházím.
3: Jak jste v dopisech svou ženu oslovoval?
5: Marie, Mariško ne, to až teď.
4: Milá Marie, mě napsal, milá Marie. A mě tohle trochu na něm jako štvalo.
3: A už je říká Maruško.
4: Tak laskavé. Jo, ano, to už jo.
5: Až jsem zjemněl trošku.
3: V čem jste nosil peněženku?
5: No v kapse, vepředu.
4: Normálně v kapse zepředu, ne, nenosil ji vzadu, jak se nosívá.
3: Jaká je její nejoblíbenější barva?
5: Růžová.
4: Teď, co můžu, tak si pořizuju spoustu modrého.
3: Jaký jeho zlozvyk jste se naučila mít ráda?
4: Yeah. To můžu jít i do takových těch intimních částí našeho vztahu.
3: I takové otázky na ně dojde, takže můžete i teď a rovnou.
4: Tak já to řeknu trošku tak, trochu jako kulantnějc. Jak to mám říct kulantnějc? Že ho vždycky po nějakým obědě trápí nadýmání.
5: No, tak po jídle, ano.
3: Kam dáváte v lednici máslo?
5: No, v krabičce.
4: Mám na to takovou dozu. Beru si to z té dozy.
3: Kdo je hlava rodiny?
5: No, Maruška tvrdí, že já, no.
3: A vy?
5: No, já si to myslím trošku taky, no.
4: On, ale já s ní točím s tou hlavou.
3: Kam se u vás odkládá špinavé prádlo?
4: Máme na chodbičce takový koš proutěnej a do toho koše dáváme špinavé prádlo.
5: No máme tady koš na špinavé prádlo.
3: Kterou vůni má ráda?
5: Tak to vám budu těžko odpovídat. Já myslím, že levanduly má to ráda.
3: Kterou vůni máte ráda?
4: Takovou jemnou květinovou.
3: Jak se na vás váš muž nejraději dívá?
4: Snad se na mě dívá hezky.
5: No tak já si myslím, že jako s úsměvem.
3: Jaký jste byl nebo jste milenec?
5: No já si myslím podle Marušky, že asi nic moc, ale je to otázka, no.
3: Jaký byl váš muž nebo jaký je milenec?
4: Dobrý. Dobrý, i když je pravda, že jsem mu celý léta vyčítala, že byl málo mazlivej takovej.
3: Kdy jste ho naposledy pohladila?
4: Dneska.
5: Tento týden určitě aspoň jednou nebo dvakrát.
3: Jaké jsou pro vás ty její ruce? Co v nich vidíte?
5: No tak rozhodně, když hladí, tak jsou velmi jemný.
4: Já se o něj vždycky ohřívám, protože on měl vždycky teplejší ruce než já. My jsme se dlouhý léta drželi za ruce i třeba v divadle.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie i Bedřich jsou příkladem toho, že ani po 65 letech manželství láska neslábne a vyžaduje teplý lidský dotek.
1: Jaký je jejich návod na šťastné manželství? Čeho si jeden na druhém váží? A o čem ještě sní? Co by chtěli ještě společně stihnout?
4: No, tak to já určitě mám, ale je to i nad moje síly. Já jsem si vždycky říkala, že bych ještě chtěla strašně ráda vidět moře. A to už bych dneska, i když děti by mě určitě vyhověly, ale bojí se, že abych se prej vrátila.

0: To je největší touha.
1: Víte co, hlavně já nějaký ty tužby mám, ale na druhou stranu zase si říkám, buď ráda, že seš tady, že jsme dva, že mám Beďu a že máme kde bydlet, kde prostě všecko mám. Máme zázemí a kdyby to někdo měl, byl by třeba šťastný taky, ale my, takže jsme spokojení a jsme šťastní.
0: Ona už to není tak ta fyzická láska, jako ta duševní taková. A my jsme tady pro lidi se vyznačovali tím, že jsme všude byli spolu. Celý život. Jako prostě bez vědomí jednoho nebo druhého jsme vlastně neudělali, ať to byla kultura, nebo sport, nebo cokoliv, tak jsme dělali vždycky společně.
2: Co hezkého bylo na tom životě takhle ve dvou s Bedřichem?
1: No, co hezkého, to poznáte právě v těch okamžicích, kdy se vyskytne velký problém a vy víte, že se tomu člověku druhému můžete svěřit, že nebo on mě objal a to bylo právě, to jsou takové ty nejkrásnější chvilky, které můžete spolu prožít. Že se prostě k němu useberete jako a můžeme hladit jeden druhého. Protože to je takovej jak bych to řekla, taková ta skála, o kterou se můžete opřít.
0: Já hlavně na ní si cením jedno, že teda převzal na sebe úkol takovej toho styku s dětma a jako ti vnoučata a pravnoučata něco plně mít, to na to já prostě nemám. Já si myslím, že nejdůležitější je ta schoda taková. V určitém věku skončí sex. Tím se spoustu problémů urovnávalo v každém manželství. A teď už stačí pohlazení nebo takový pěkný pohled, nebo já nevím, slušný takový zacházení a to nahradí všechno tohleto, to láska prostě těch dvou.
2: Dá se říct, že od těch slov a velkých činů přejde jenom třeba ke gestům, k pohledu a i to
0: určitě,
2: stačí?
0: Určitě.
2: Ale pořád je to hezké mít toho druhého vedle sebe.
0: Já si myslím a myslím si, že jsme k sobě dost tolerantní oba dva.
2: Milujete svoji ženu?
0: Určitě, to bych tady nebyl. To je jasný. Dělá mě to klidnějším.
2: Milujete ho?
1: Miluju. Miluju ho celý život. Pěkně spolu a vytrvat.
2: To je to přání, které máte?
1: Ano, vydržat co nejdýl. Vydržet.
0: Samozřejmě.

0: Marie a Bedřich Grosserovi si uvědomují, jak se čas krátí. Když se ohlíží za svým životem, vidí lásku, pochopení, toleranci a touhu být stále spolu.
1: Jejich život je jako ty jejich písničky.
0: Plný energie, která je spojuje, naplněný radostí a stále je jim do zpěvu.
1: Jak řekl Oscar Wilde, nemiluješ nikoho kvůli jeho vzhledu, jeho oblečení nebo jeho parádnímu autu, ale protože zpívá píseň, kterou můžeš slyšet jen ty.
0: Važme si jeden druhého, očima nahlédněme do duše a nechme srdce ovládnout city. To je láska.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Bobkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Ministryně financí dokončila kolo jednání ohledně rezortních rozpočtů. Na střední Moravě začala sklizeň chmele. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO má za sebou jednání s vládními kolegy nad rozpočty jejich rezortů. Po jednáních nechtěla upřesnit, jaký schodek státního rozpočtu na příští rok plánuje. Zopakovala, že bude pod 400 miliard korun. S některými ministry dnes podruhé mluvila o nedořešených položkách.
2: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník, například u rezortu školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
3: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
2: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
4: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě. Si ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
2: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Na Hané dnes začala sklizeň chmele. Jako první česačky rozjeli zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Zítra je budou následovat v Želatovicích, Velké Bystřici a Velkém Týnci. Začátkem příštího týdne se přidá taky největší pěstitel této komodity na Moravě, zemědělci v Kokorách. Kvůli suchu a horkým teplotám tamní předseda a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský očekává podprůměrnou úrodu.
5: Byly tady tropické dny, vysoko nad hodnotu těch tropických teplot, rekordy, a každý rekord zemědělství je špatný. Potřeba byl normální průběh počasí, normální průběh srážek, a to tady v letošním roce nebylo, proto to bude podprůměrné.
1: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností na jihu Moravy. Další velmi silné bouřky dorazí do Česka zítra. Zasáhnou většinu území Čech a západ Moravy. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Po dnešních bouřkách se počasí zítra dopoledne uklidní. Výstraha pak znovu začne platit v 16 hodin odpoledne, popisuje meteorolog Filip Smola.
6: Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky s úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm.
1: Bouřky zítra může doprovodit taky vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroup je okolo 2 cm. Meteorologové proto varují před pády stromů nebo zatopením sklepů a podchodů.
0: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 je na 26. kilometru směrem na Turnov po požáru auta neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D1 na kilometru 222 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto a Vida. Vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha a zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also, Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na, Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout. No,
2: nic, napíš se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Kreiz, Himmel, Kruci, Fagot, Element, já bych do toho...
2: Dej to pambu, Anton.
3: A co já si teď počnu s tím mým klukem? Aby jsme šli domů a žebrem.
2: Vencel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: Aha, s tím musíš promluvit vždycky, Čech, ne? Počkej, Anton.
4: Karše!
5: Co je?
4: Co?
2: Máš tu Krajana.
5: A? Ty jsi Čech?
3: No jo, od Budějc.
2: Haršen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
5: A je, ty se rochně, viď? Hmm. A teď jsi v rejži, co?
3: To teda jsem.
5: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně by byla.
5: On, jak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlík Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín. Zedník z Horní Sněžné a to je můj kluk.
5: Jo. Zkrátka Tonda Karasů. Rochně.
3: Jo.
5: A kluka máš s sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat? Nějak to zařídíme. Sem k Hajnovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke štětím. Jo, no tak koukej. Dopij to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
5: Stavba, bouračka, pořád dokola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, děláš akordák.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přislouvat.
5: Riktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
5: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
5: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda Flieghornu. To já rád.
5: Primisima, no to se ví, vždyť si Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
6: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: Tak jdem, ne?
6: Přijdete to přece zapít.
5: No, přijdem.
6: A toho kluka mi tu zatím nech.
5: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Jo, co se to tu děje?
5: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: No, můj bože, co je za tohle, co je to?
5: Sultán si objednává něco pořadného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh pravou nohou.
4: jdeme k direktorovi.
7: Herein. Herein.
8: Dobrý den, herr direktor.
7: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
8: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
7: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
8: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
7: Je z oboru?
8: Ne, ale je to krajan.
7: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
8: Přímá.
7: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
9: Karas Antonín, pane direktore.
7: Anton, no dobrá, vyřízeno.
8: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
7: Sapresti, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
8: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže a spát bude s námi v osmičce, pane řediteli.
7: No, když myslíš, tak tady je poukaz na 7 marek, Anton. A ostatní ti poví Kerholec. Adieu.
8: Naschledanou, paři, děkuji.
9: Děkuju. Jezu Kriste, Karlíku, kam si mě to zaved?
8: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
9: Kam?
8: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
10: Servus.
8: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
10: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bídlo.
8: A to se ví, to je ono, hoď to na no, seba, Anton. No. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
9: Kruci, vždyť je to samý kroflík.
8: A dobrý, Toníku, jako ulitý, no. Kamaráde, teď vypadáš nejmíň jako turecký generál. Až tě starej uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
9: Jášku, Karlíku.
8: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek. No to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská vídeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic víc. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak. Ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Kriskot, Anton, a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej. Tuhle jsou dveře do pokladny.
9: Jášku, Karlíku, člověče, pust mě taky ke slovu. Co pa já můžu jít k cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče. Vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
8: Ale umíš, Tondo, umíš. Jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
9: Měj rozum, copak já jsem nějakej cirkus.
8: Nejsi, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se to trochu rozhlídli.

0: chlapci, nástroje si nechte tady na galerii a hurá do manéže a do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerhole. Ještě na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen příznávky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já na nosní vodu Binkovi a ty dej koníkům.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal seno, brože příku.
3: Však už honesu, kamaráde.
6: Co to meleš, ty Kubo? Je to direktorka.
3: Čerta by to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
7: Dobrý večer. Vy jste ten nový, že?
3: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
7: Čech?
3: Aha.
7: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
3: Ano, Anton.
7: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozejtří po obědě nastupujeme do Maringotek. Karas Anton bude spát osmičce.
8: Dobrý den, neviděl jste tady tátu?
7: A je, ztratil ses po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
8: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
7: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
8: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
7: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají? Nebo pokoušou?
8: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
7: Ale tak ty budeš cvičitelem.
8: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
7: To budeme jako kolegové.
8: Vy jste taky u cirkusu?
7: Ano.
8: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
7: A tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
3: Vašku, co se tu pleteš?
8: Nosil jsem koničkům seno.
7: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
8: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
7: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme. Tak nashledanou.
8: Nashledanou, pane.
3: To je paní ředitelka, ty Kubo.
8: Ředitelka v mužských kalhotech.
3: A říká se jí madam.
8: Nashledanou, madam.
0: Tak pojďte, Karasové, pojďte. Tohle je Maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
9: Tak tady budeme spát.
8: Dějte, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
0: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
8: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
0: Táta dole, já uprostřed. A ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
8: Jako nic. Podívejte se. Jo, hrnojs. To jsem se bacil do hlavy.
9: No vidíš ty.
0: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
9: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
8: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
0: Jako kdo?
8: No Donter, ten pán, co krotil lvy a tygry.
0: Jo, tak, jako kapitán Gambie, domtér. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím domtérem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
8: To už umím. Teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
3: Co ty, že jsi jezdil?
8: No.
0: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
8: Skočil jsem Hanzovi pro tabak a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
0: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné.
4: Báječný námět.
2: To mám rád.
4: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
4: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy prosím Karel Čapek.
5: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
6: Boj zdrav, mladíku.
2: Anatol France.
7: Ano, ano, děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
8: Zde.
2: George Bernard Shaw.
9: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Ano, pan Standal.
10: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
11: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, abych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
5: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
2: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
5: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
11: Asi to bude pravda.
5: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
4: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
5: Všem.
2: Vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
6: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
5: No, ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
6: Ale já... ne, vyjádřil se přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přiváděj tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
2: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
11: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
4: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí, nebo se směje.
3: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
2: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
3: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
2: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
3: Proč pak ne?
2: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
4: To myslíte vážně?
11: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
2: Ne, ne, ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no, mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
4: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali. Dojetím.
5: Co pak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
4: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, že tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny. Poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
5: Ale milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyhňání. To byste došel k nesprávným závěrům.
2: A proč myslíte, pane Šepku?
5: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyhňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýbaje brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
3: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své. Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na 2 druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšlení, to si přiznejme, pánové.
5: To si přiznáváme, to ano.
11: Nestrácejme naději, přátelé.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficiér vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit, i kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat.
3: A vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
7: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, vidíte, že ne.
5: Neuvěřitelně trefné.
3: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý. Promiňte.
8: Výborně, pane Hašku. Nic z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
10: Ano, ano. A čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebenevnější vtipkování o jeho osobě.
7: Tak co? Dáme se do toho radomoudrých a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali nahoře Sinaj?
3: Ale dejte pokoj.
8: Nebylo by to trochu předčasné, pane.
5: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
7: Dobrá, podvolují se přesile, ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
10: O jakém?
7: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
10: Zadržte, zadržte ho.
8: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne?
7: No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Nepříliš častý a nepříliš rozmanitý smích. Zkrátka, přiměřený jejich inteligenci.
5: Ale především psi se přece smějí.
8: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
10: Neříkejte.
7: Vyprávějte, pane Fransi.
8: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou Bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned po tměšinách chňapl kost do zubů a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost, a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
5: No ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
7: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
5: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samou horlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
3: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
7: My víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
3: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukrad psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel.
4: jednou ukrad pěknýho černýho špice. A poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že je to jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marné ho hledat. Že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctivci, což ho náramně těší. Je prý zásadně proti tomu odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dejlem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dejlem starším. Ten se dožil, považte, 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dejl a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerek, Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polortem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval nespoměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Haschlera poznával, tím mi by byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, když jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem. Jen jednomu kalilo spokojenost. Zdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Na čas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti zavděk ocovskou střechu. Když se Haschler zase jednou zdržel, nabídl se mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěžské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Haschlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počíná můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle jsem měl s Haschlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu i hned na místě vyložil zákony verše. Vyložil se mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Haschler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kde koho.
3: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Haschler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomě cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Hašlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo šantánu na Pořičí, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. A Hašler to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

0: já se na všechny nerozhněvám.
1: Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. Sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Začala poslední hodina 20. srpnového dne roku 2026. Začíná noční linka a její dnešní vysílání můžou posluchači a posluchačky využít ke chvále všech těch šikulů a šikulek, kutilů a zdatných organizátorů, kteří se vyskytují ve vašem blízkém okolí a kteří si zaslouží pomyslný diplom za to, že pro ně není nic nemožné a že i ty pověstné zázraky vykonávají s přehledem a bez mrknutí oka. Ať už jsou to fortelní instalatéři, automechanici, elektrikáři, anebo lidé, pro které je otázkou cti odvést práci kvalitně a rychle, dejte v příbězích, které sdělíte do vysílání, vědět naslouchajícím, že to zlidovělé zázraky na počkání nemožné do 3 dnů má mnohdy pořád ještě své opodstatnění. U mikrofonu noční linky v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitančik. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900. Psát můžete už teď na náš web rozhlas.cz/linka. A na každého z vás a na každou z vás budu mít vlastně jenom jednu otázku. Máte příběh? Jehož titulkem by mohlo být Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linku začínající něco málo po 23. hodině 20. srpna 26 otevřela kapela Lucie se svojí verzí písničky Jaroslava Ježka Klobouk vekřový. A otevírá ji také, aspoň doufám, příběh paní Dany na téma Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Paní Dano, hezký večer.
1: Jasný dobrý večer všem vám i do studia a děkuji posluchačům všem, odkudkoliv. A já k tomu mám co říct, protože tak jako lovím v těch příbězích, já jsem teda si přečetla to téma a zaujalo mě a já mám a skláním velkou poklonu před všemi řemeslníky, to teda především takovými těmi, kteří jsou šikovní a opravdu ty zázraky udělají na počkání a nebo teda jak je to možné v krátké době. Ale já mám jednoho svého zručního, technicky nadaného partnera z těch, co teda byli instalatéři a tak dále, tak ty už prostě většinou už nežijí. A ty zdravím do nebička. Ale já mám jednoho zručného instalatéra. A to je elektroinstalatér, což je vám asi trošku podobné, blízké.
0: No, já bych se tím nerad probíral, protože já už, jak už několikrát zaznělo, si pamatuju pouze, kde je fáze v zásuvce. Raději pokračujte.
1: No, tak dobře, já budu pokračovat. No prostě já mám syna, který se vyloženě vyzná v elektrotechnice. On je sice dvakrát promovaný fyzik, teoretik, ale ta elektroprůmka tam mu dala prostě mnohé a on je schopný v Praze, když si koupil byt se svojí ženou, tak vlastně tam přebudoval vlastně všechno od podla, počínaje, koupelnu dělal, měl tam skladiště v dětském pokojku, ještě neměli dítě. No a to je takový technik prostě, takový šmátek, že kdykoliv, teda i když bohužel jezdí jenom 1 za 2 týdny, tak tady zrovna čekám, kdy mi vymění žaluzie. Takže on nejen od té elektrotechniky všechno opraví, vypínače, rozvody a tak dále, ale on prostě, my jsme takový hlavičky přemýšlivý, že vždycky to děláme nějak dohromady a prostě teď mě čeká zrovna výměna žaluzí, protože mě teď oprázdní, prostě jedna spadla, mě zemřávilo slunce, já jsem myslela, že se to pominu. Takže tak. Takže chválím svého syna Tomáše, který ač je studovaný a z té elektrotechniky už toho tolik neví, tak je prakticky, na co sáhne, to se mu daří. A takový byl můj tatínek a prostě já vidím v Tomášovi prostě mého tatínka. Který opravdu my jsme tady spolu vymalovali byt, prostě my jsme tady spolu uklidili byt, když jsme převzali jako nový. Prostě všechno nám šlo od ruky.
0: Já využiju toho, že jako každé léto reprízuje televize seriál Chalupáři a řeknu, že váš syn Tomáš je vlastně něco takového jako Bohouš Císař, takový zasloužilý všeumělec.
1: Víte, ale že přesně takový. Já v něm vidím i toho Bohouška Císaře. Takže jo. On fakticky, já když jsem viděla jejich byt jako po měsíci, ještě se tam dělala dlažba, tak jsem tomu nevěřila. Na Praze 6 bydlí teda a bohužel jezdí sem kvůli zahradě, teda snaží se teda třeba jednou za týden, ale prostě jezdí sem maximálně těch pravidelně teda 1 za 2 týdny, pokud není někde ve světě na přednáškách, ale je to šikulka. Takže chválím tě, Tomé, a děkuji ti za to, že jsi takový šikovný. Moje dcera zase převzala po mně cukraření, jo? Takže to je taky docela řemeslo výhodný. To já už nemusím dělat dorty pro svý vnučky a tak dále, pro rodinu.
0: Já tady pozdravím oba dva, jak vaši dceru, tak vašeho pana syna.
1: Karolínka tak je šikulka, ano, přesně tak.
0: A děkuji i vám, paní Dano.
1: A děkuji a všechny zdravím a mějte se báječně a deště tak akorát, ať vám bouřky nezlomí všechno, co je možný zlomit a polámat a tak dále, ale předvděčna za ten déšť. Borku, zdravím vás moc.
0: Já vás taky a přeju vám dobrou noc. Jestli pak máte také ve svém okolí někoho, kdo by si zasloužil ten už zmíněný titul Zasloužilý všeumělec, tématem noční linky jsou zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A pokud budete mít konkrétní příběh, který by se vešel, který byste, řekněme, vměstnali pod tento titulek, není proč váhat. Pište rozhlas.cz/linka nebo volejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. A Davida, který čeká na telefonu 731 800 900, se ptám, jaký je ten jeho příběh, který by se vešel pod zmíněný titulek. Dobrý večer, Davide.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Já jsem si vzpomněl na svého tatínka, který se jmenoval Karel a byl restaurátor, jako soch. A on, my jsme z Prahy teda, a on vlastně, jako ty zázraky, on přímo vlastně dělal do toho kamene, že jo, protože každá ta socha, kterou, on byl nejen restaurátor, ale i sochař, takže dělal vlastně, jakoby, vlastní práce a on byl z té oblasti, jak pan Preclík a jeho profesor byl Josef Wagner z Uměleckoprůmyslové školy a bohužel tatínek zemřel na rakovinu a už je to pár let teda, no. Ale já tady mám pořád jako jeho nářadí, že jo, a občas teď jsem zrovna tady něco dělal z jeho špachtlýho a prostě on dokázal třeba využít jakoby technicky prostě úplně jiný obory, jo. Třeba on měl ty, to nářadí, prostě vymýšlel si vlastní třeba tečkovací stroj, to je vlastně, když přenášíte jakoby, to je taková věc, když přenášíte prostě jakoby jednotlivý sochu na kopii, když se dělá kopie, tak vlastně ty, to se dělá tak, že se přenese vlastně ty jednotlivý místa na ten kámen a pak se to vyseká podle toho, no. A zkrátka, on se postavil v Krkonoších dům, jakoby se zedníkama, ale prostě spoustu takových věcí a jako hlavně ty maličkosti. Mě prostě, když jsem četl třeba, jsem se listoval v jeho pracích, on třeba dělal taky ve Strži, Karel Čapek, kde byl, tak tam dělal vlastně památník Čapku. A zkrátka, jakoby, on třeba taky vynalezal třeba vodní turbinu, která váží 8 kilo, a dokáže dát 15 W, jakoby to celý dům vlastně vyhrát na potok teda. Taková podlouhla prostě to. A spoustu věcí, které jako jsou úžasné, no. Tak jsem se na něho vzpomněl a chtěl bych mu poděkovat i za ten život a za to, že tady byl, no.
0: Zeptám se, Davide, váš tatínek, vy jste říkal, že dělal ve Strži, ve Staré Huti, ano? U Dobříše.
1: No, on je to tam, no, on, já
0: tu matku s dítětem, ano?
1: Myslím, že jo, no.
0: Aha. No, já se chtěl zeptat, kde bychom na díla vašeho tatínka narazili, vy jste odpověděl, aniž bych se zeptal, a já vám za to děkuju. Vím, kam se půjdu podívat, až budu mít cestu tímhle směrem.
1: No, a to je úžasný, a právě víte co, mě to hrozně líto, že vlastně všichni ty jako starý mistři, nebo prostě ty lidi z toho okruhu, kdy to se týká herců třeba, že jo, nebo prostě jakoby ta vlastně ta pevnost taková v tom umění, v tom všem jakoby, tak to je prostě mi líto vlastně, že ty věci se třeba neobnovují nějak, no, nebo ta, nevím, no.
0: Já vám ale moc krát děkuju za to, že jste připomněl třeba i tohle téma. Obnovování soch. Děkuju. Davide.
1: Dobrý, naschle.
0: Přeji vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: Díky moc, naschle.
0: Nejen na telefonu 731 800 900 můžete zanechat svůj příběh, respektive příběh někoho, kdo by si zasloužil ten už dvakrát zmíněný titul Zasloužilý všeumělec. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Kdo byl takový ve vašem okolí? Někdo z vaší rodiny? Někdo, kdo si dokázal poradit úplně se vším? Od, dejme tomu, výroby kvasu přes recepty dávno zapomenuté anebo řemeslné práce u vás doma? 731 800 900, to je ta první možnost, anebo pište na rozhlas.cz/linka.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Znovu se vám hlásím z brněnského rozhlasového studia, vážení přátelé, omlouvám se za drobné technické nedopatření. To víte, někdy technika zlobí, někdy to nejsou jenom jedničky a nuly, někdy ještě existuje další možnost mezi jedničkou a nulou, ale v tomhle případě je dobře, že už se zase slyšíme. Já tímto zdravím naše techniky v Karlíně, kteří rychle zaskočili. No a dávám šanci dalšímu z vás, který možná má příběh na téma zázraky na počkání. Nemožné do 3 dnů. Nevím ještě, kdo je na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
2: Dobrý večer, tady Miluška z Místku.
1: Já vás zdravím, paní Miluško.
2: Já jsem právě asi před hodinou takový zázrak na počkání zažila, takže bych se s ním ráda, tedy o něm ráda podělila potom.
1: Posloucháme na pětě, úplně všichni, jste totiž ve vysílání.
2: Tak dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: No, dneska mě tak trošičku odešel střevíc. Z boku se mi vytrhnul a tak jsem se večer zmínila svému partnerovi, který má hodně přes 80 roku. A zatímco jsem se dívala na televizi, na film, tak střevíc byl spravený. A to není jenom tohleto. To u nás občas každou chvíli je něco takového. Můj partner je tedy vyučený kovář, ale spraví snad všechno na světě. Není to tak dávno, co mi odešla televize v kuchyni taková, kde mám takovou menší televizi. Jenom jsem se zmínila, no už jsem hledala na internetu, že si koupím novou. A když jsem se zmínila, přines šroubovák, řekl přidrž mi, sundal ji, přidrž mi, zezadu vyšrouboval zadní stěnu. Podíval se tam, něco tam udělal a stěnu zadní zpátky přišrouboval a televize šla. Opraví auto, opraví věci ze dřeva, vyrobí stůl, no prostě zlaté ruce. A říkám, to má hodně, hodně, přes 80 roku a stále je takhle fit a nesmírně šikovný.
1: Když jste začala s tímhle příběhem, že s tím, že vám odešel střevíc takzvaně, tak jsem se původně chtěl zeptat, čím je váš partner vyučen. Vy jste sama řekla, že je vlastně vyučeným kovářem. Ptala jste se ho někdy, kde všechny tyhle dovednosti, tenhle fortel získal?
2: No, nevím. Nevím, kde získal, no. Asi něco v rodině bylo, protože jeho otec i jeho děda vlastně jezdili po světě a pracovali v nějakých takových těch větších podnicích, já nevím, někde v Africe v nějakém státě a v arabském státě a prostě byli to šikovní lidi zruční, tak. No a má tedy 2 syny a ti jsou taky takový šikovní. Tak asi něco v tom bude, no. Ale taky, jak mi tak vyprávěl, tak taky je k tomu měl, aby ty ruce byly šikovné, aby dělal, no.
1: Takže zřejmě v tom hraje hlavní roli genetika, ale i ta se musí podpořit cvikem, řekl bych.
2: No, určitě.
1: Paní Miluško, já vám děkuji za váš příběh.
2: Já jsem se musela pochlubit, protože si ho za to nesmírně vážím a cením, protože já sama moc šikovná nejsem. A takže je to takhle. Mějte se moc hezky, přeju všem dobrou noc.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Posloucháte Noční linku dnes na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Pan Franz je tím, kdo napsal na rozhlas.cz/Linka a já se pokusím jeho pár řádků reprodukovat. Cirka před 30 lety jsem našel koženou pracovní tašku, kterou vlastnil můj pan otec. Bylo mi jí líto, že leží ve staré skříni v podkroví. Když jsem ji vzal do ruky, jakoby promluvila hlasem toho, kterému sloužila. No v té době bylo složité nalézt mistra, který by mi ji opravil. Jak se říká, kdo hledá, najde. Mistr Sedlářský, v řemesle již letitý, ač měl v té době zakázek Neurekom, hlavně ze strany Rakouska, vzal tašku do ruky a řekl, tato zakázka mi přinese vzpomínku na mládí, když jsem se učil řemeslu. Dojdi za 2 dny. Já jsem myslel, že neslyším. Za 2 dny jsem zaklepal na vrata tohoto člověka. Taška byla jako nová. Pro mě to byl zázrak. No a sloužila mi ještě 20 let. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku pan Franz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, musím vám říct, že během toho krátkého výpadku dnešní noční linky jsem si říkal, teď bych tady potřeboval někoho, kdo by zvládl zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. No, naštěstí pomohl restart a jak říkám, snad se tahle technická závada nebude opakovat. Dobrý večer přeju vám, kteří nasloucháte, dobrý večer přeju i paní Staňce a vítám ji na telefonu.
1: Já vám děkuji, pane Vorku, já vás taky srdečně zdravím a zdravím posluchače.
0: Tak mi řekněte, jste to vy, kdo je schopná udělat zázrak na počkání a nemožné do 3 dnů, nebo někdo jiný?
1: Já spíš zorganizovat, víte, ale jako něco takhle udělat nejsem až tak šikovná. Já jsem měla tady šikovného muže, ale ten v 51 letech z tohle světa odešel. Ale o tom bych nechtěla hovořit. Dneska pro mě bylo velikým, velikým překvapením, poněvadž my tady v Bohumíně máme takovou dlouhou ulici, je to hlavní taková jedna ulice, jmenuje se Studentská. Na rohu je zdravá výživa a já koukám, jak to, že tam jsou stoly vedle toho krámu, mají krásné křesílka, krásnou výlohu, vlezu dovnitř. Můžu vám říct, pane Borku, že jsem byla opravdu v několika zahraničních cukrárnách, v několika našich cukrárnách, ale to, co mají tady a co dokážou tady v téhle cukrárně, přála bych vám to vidět.
0: Myslíte, já abych v tom měl trošku jasněji. Myslíte interiér, který se tam třeba nějak změnil, anebo...
1: Ne, to zboží.
0: To zboží.
1: Sortiment toho zboží. Mm-hmm. To skutečně ten člověk, který jako je majitelem téhle cukrárny, který to peče. Já jsem diabetik, tedy nesáhla jsem po zákuskách, ale sáhla jsem po štrudlu. Můžu vám říct, že ani vídeňský štrudl se tomu nevyrovná. Úžasné věci. Úžasné věci a klobouk dolů. Získal skutečně velké ocenění. Vážím si toho člověka, aniž bych ho znala. Ale co jsem chtěla říct, jdu o kus dál a vlezu do krámku, kde paní maluje vajíčka a má nádherný krám, tak jí to vyprávím, jakože jsem navštívila tuhletu cukrárnu. Já jsem nevěděla, že tady něco takového noblesního máme. A ona říká, a kde ta cukrárna je? A já říkám, no hned vedle zdravé výživy. A ona se pousmála, jak jsem se rozplývala tou úžasnou práci, která tam opravdu se nabízí. A ona říká, to je mého syna s takovou skromností. No tak jsem si říkala, jak se říká, jaka mať, taka nať, jo? Tak tentokrát jablíčko nepadlo daleko od stromu. Ale stejně máme tady šikovné lidi. V kasárnách máme úžasnou švadlenu, nějakou paní Bémovou, jo? Máme tady prodejnu obuvi a ten pán je ochoten vám opravit tu obuv. Ale tak krásně, s takovou pozorností, poněvadž a koupíte nové boty, třeba já mám problémy s těma nohama, tak zháním koženou obuv. No, prozatím mi nejvíc vyhovuje Tamaris. A on se nebojí, i když jsou to drahé boty, fungl nové boty, udělá všechno. S takovou důsledností, s takovou ochotou, že klobouk dolů skutečně, jak máme krásné město, já tomu říkám vždycky, že máme bohumilé město, jelikož naši radní se skutečně starají. Jo, jak pán zmiňoval ty práce sochařské, tak my tady máme taky takové nádherné, jsou soši, ale máme štukaterské práce krásné, domy nádherně opravené. jsem hrdá na to naše město, opravdu, jo. A zaslouží si skutečně naše radnice velké, velké poděkování.
0: Paní Staňko, jo? Vy jste je tak vychválila, že mám skoro až strach, jestli to není předvolební kampaň. Pardon, já se omlouvám za tuhle nadsázku.
1: Ale... Já ani nevím, kdo kandiduje, to opravdu ne, já tomu,
0: to nechme být stranou raději.
1: Pozornost, ale skutečnost je taková, že opravdu zasloužit tu pochvalu, víte? Takže
0: je to vždycky krásné to... sledovat někoho, kdo umí svou práci s tím fortelem. Komu to jde od ruky, ano. Na koho sedí to zázraky na počkání nemožné do třídnu. Já vím, že se dnes třeba i hodně nadává na sociální sítě, já jsem na ní taky, ale já se tam dívám třeba na ta kutilská videa, co všechno jde udělat ze dřevem, s obyčejnou překližkou. S jakou šikovností se ti, kteří to opravdu umí, dělí o svoje umění. A shodou okolností jsem tam párkrát viděl třeba i mistry cukrářské, když tedy jste o tom začala. Já jsem vůbec nevěděl, jak se dělají všechny takové ty čokoládové ozdůbky, které vypadají, že snad to vyrostlo samo.
1: Skutečně tak opravdu, jak jsem stará, mám už přes 70, zježděnej, slítanej svět, něco tak nádherného. Skutečně jsem neviděla noblesní cukr.
0: No ale dávejte si pozor na cukr, pokud jste diabetik.
1: No tak, ale pokochat se můžu.
0: No tak to jo, to jo.
1: Mám 4x za den inzulin, to já vím. To si dávám pozor, ale jak člověk musí ocenit práci tedy druhého člověka a vážit si ji. Stejně tak jako ta jeho maminka, která má tak krásnou a útulnou prodejničku, maluje vajíčka jako kraslice, myslím. A
0: No tak zřejmě tady půjde taky o genetický ano. Klíč. Děkuji vám moc krát, paní Staňko. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Já vám taky, že opatrujte se, taky dobrou noc a také posluchačům. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky vám přeju, vážení přátelé. A zdravím paní Marii, která se svým příběhem na téma zázraky na počkání nemožné do tří dnů právě teď čeká na telefonu 731 800 900. Maruško, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já musím podotknout, že mě také inspiroval ten pán, který hovořil o vstrži Karla Čapka, jako ve Staré Huti u Dobříše, protože já jsem v této obci tak byla ve škole zaměstnaná a z toho 14 posledních let jako ředitelka školy. Protože to byla malá vesnice, takže ředitel vlastně tam zajišťoval všechno. Třeba přestal odtékat vodovod. Mohla jsem dojít k pánovi, který sice pracoval jinde, ale uměl spravit. Rozbilo se kování u okna. Došla jsem k pánovi, který to uměl spravit. Utrhlo se lino. Šla jsem k pánovi, který to uměl zalepit. Takže bych chtěla říct, že někdo nemusí umět úplně všechno, ale tady je důležitá ta ochota. To byly skutečně zázraky na počkání, že tam přišli třeba se mnou hned a hned to opravili. A když už to neopravili oni, tak to zase vypadá to jako také předvolební nahánění, ale to není. Tak tam je takový šikovný pan starosta, že jeho manželka pracovala jako školnice a když už teda opravdu to bylo neopravitelné, tak to opravil pan starosta. Ten také uměl všechno. Takže já bych všem chtěla poděkovat. Oni už nejsou mezi živými, někteří pan Fist, pan Moc, pan Smetana, ale já na ně s láskou a úctou vzpomínám, protože škola pro ně byla na prvním místě a nikdy jsme nemuseli čekat. Dneska by to asi bylo horší, ale tehdy opravdu jsem si však neskutečně vážila. Tak a udělali to samozřejmě zadarmo. Mě teda ani nenapadlo jim něco nabízet, že jo. Tak. Ale prostě udělali a udělali to rychle. Takže vzpomínám na ně opravdu s úctou a na vesnici je to úplně jiné než asi ve městě. Protože tam dělal každý všechno, postavili, opravili kulturní dům a spoustu věcí své pomocí. Takže nevím, jak to vypadá dneska. No vypadá, já tam samozřejmě chodím, teď otvírali novou školu, ale to už teda dělal architekt všechno. No. Ale s láskou na celou tu vesnici vzpomínám, je to moje srdeční záležitost a spíš si připadám, já bydlím v Dobříši, takže to je kousek pěšky, že spíš jsem Huťanda. Takhle jsem to chtěla říct.
0: Paní Marie,
1: skutečně šikovní lidi. Ano.
0: A co vy? Zkusila jste
1: jako
0: někdy...
1: Jestli
0: jste někdy zkusila něco, co třeba není nebo nebylo ve vaší pracovní náplni a pochválili vás právě tímhle stylem. No, paní Marie, vy jste, to je úplně zázračné a na počkání, anebo jste udělala nemožné do tří dnů? Bylo něco takového? No,
1: tak to asi ne. Já jsem měla strašně šikovného manžela, který bohužel také už... Ale zase víte, jak je to pro člověka milé, když někam přijde a teď mi řeknou, hele, tenhle zámek ještě spravoval tvůj manžel. Takže opravdu to je takový, no já měla štěstí, že jsem, ne, že bych měla na všechno lidi, ale koho jsem poprosila, tak vždycky to udělalo. No.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, za to, že posloucháte Noční linku a přeji vám hezké léto.
1: A počkejte, a do té Staré Huti se opravdu přijďte podívat. Byl jste tam už u toho domu Karla Čapka?
0: Ještě ne, vím o tom, že tam je, ale neměl jsem bohužel ještě to štěstí. Nepoštěl jsem.
1: To je místo, které člověka nabije energií. Je to lepší teda na jaře potom, protože je tam krásný park, krásné stromy a tam, když přijdete, tak na vás spadne taková až posvátnost. Tak to jsem vám chtěla říct. Takže určitě ještě, než budete úplně starý, tak se tam prosím vás zastavte.
0: No to už bude za chvilku. Takže je mně jasné, že až budu mít aspoň trošku času, tak naberu po D1 směr Praha a odbočím na Starou Huť.
1: Ano, tak.
0: Mějte
1: a tam,
0: hezky.
1: Kde budete odbočovat, je taky vynikající restaurace, tak.
0: Tak, ale to už by možná byla reklama, to raději nechme.
1: Jo, to ne, já taky neříkám, jaká tam půlky restaurace 3. Hele, mějte se a naschledanou, dobrou noc.
0: Naschledanou, dobrou noc. Zázraky na počkání, nemožné do tří dnů. Je to takové, řekněme, okřídlené lidové rčení, ale kdy naposledy vás napadlo, že by si někdo konkrétní zasloužil diplom za to, že spravil něco, co ostatní spravovat nechtěli s tím, že už to ani nejde, že vám pomohl, že udělal nemožné do 3 dnů? Volejte, číslo znáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a vypadá to, že před námi je další příběh a možná, že to bude i příběh dvojitý, protože jsou to podle toho, jak se představili, vlastně dva pánové. Karel by měl být u telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Karel a kamarád.
2: Dobrý večer, Pavel.
0: Zdravím vás, Pavel. Pánové.
1: Musíme strašně pozdravit vás a všechny posluchače. Rádi vás posloucháme a jsme takový jako vybíravý, že jsme si vybrali na poslouchání, protože toho času taky moc není kolikrát nikdy. Vaše rádio a rádio Proglas. A teď jsme slyšeli zajímavá témata, chtěli bychom třeba něco taky sdělili.
0: Ano.
1: To, že prostě na to počkání.
0: Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Rád to řeknu za vás, ale teď už vás poslouchám.
1: Přesně tak. No já bych jen krátký, aby se nehovořil zabíhavě a moc dlouho, aby se prosil druhým posluchačům, tak bych jako řekl, že prostě jako jsem věřící člověk, jako jo, a prostě dlouho jsem jako to, ale jako chodil jsem i k přijímání takhle a pořád vlastně to srdce nebylo tak otevřené pro Boha a jako bylo takové tvrdé kamene a takové, že člověk byl takový sebestřední a jako nebyl takový jako vydaný druhým lidem, jestli mě trochu chápete.
0: Já vás chápu, ale dovolíte-li, já vás teď o něco poprosím. Nejde o náplň toho, co říkáte, ale o technickou stránku, že vy mě máte na hlasitý poslech.
1: Trochu předeště, abych tomu udělal trochu reklamu, ale...
0: Ne, počkejte, máte mě na hlasitý poslech, prosím.
1: Jo, ano, prosím, ano.
0: Zkuste si mě dát na normální poslech, protože ona i ta krátká ozvěna je potom příčinou nesrozumitelnost. Teď už je to lepší. Takže vy zřejmě chcete pokračovat v tom smyslu směrem k zázraku, jestli se nepletu.
1: Ano, jestli se opravdu zázrak, jestli můžu

0: splněné a můžeme to i ztratit, protože nic nemáme v životě jistého, že jo. Nikdo řekl, že jsou v životě jisté jenom dvě věci, smrt a daně, jako jo, a prostě, ale jako, že prostě, jako když jsem prosil, tak se mi najednou uzdravily oči, které dřív mě viděli, tak jsem viděl, viděl jsem, jako, stále vidím, práci už nenosím brýle vlastně to a vlastně i měl jsem uši tinnitus, jsem se mě uzdravil, ale ani jsem o to neprosil, to jsem dostal jako darem od Pána Boha navíc, za to, že jsem ho prosil o něco, co bylo v souladu s Boží vůlí. Asi bych ho chtěl taky oslavit a potom bych chtěl vzpomenout, mohu ještě mluvit?
1: Samozřejmě, já vás poslouchám.
0: Ještě bych chtěl vzpomenout pana našeho děkana tady Havličké Brdě, Oldřicha Kučeru, který vždycky říkal, abych byl mužem modlitby. A já jsem kolikrát byl líný se modlit, a když jsem prostě bral ten zřetel na to, že prostě ten vztah se musí nějak budovat, když já udělám třeba jeden kruček bude biblického, tak Bůh ke mně udělá dalších 100, tak musí pro to člověk něco udělat. Tak jsem se začal intenzivně jako o Boha zajímat, jako o to, abych mu hledal vztah, a on dělá prostě zázraky na počkání. Já si myslím, ty zázraky v tomto světě se dějí, jenom je lidé kolikrát nechtějí vidět, nebo je přehlížejí prostě pro ty bůžky různé, které jsou kolem nás, ať už to jsou třeba peníze, požitky, nebo cokoliv jiného, prostě nějaké automobily předražené, že jo, že prostě, jak se říká, někdo honí třeba vodu, někomu stačí obyčejný automobil, a to jsou také ty bůžky tohle světa, ale opravdu ten, kdo nás stvořil, ten, kdo život za nás položil, vlastně by se zasloužil tu nejvyšší úctu a byl v našem srdci a to se mi jako teďka daří vlastně a chtěl bych jako v tom vztahu dále pokračovat a vlastně mám takovou jako sílu jako od Boha, jo. Já, jestli se můžu prozradit, já jsem od mládí invalidním důchodu, ale teďka se cítím jako lépe a chtěl bych jako prostě, kdyby Bůh mě mohl uzdravit, pokud by to byla jeho vůle, já jsem prostě i přes ty těžké obtíže třeba i něco mohl vystudovat, nebo zatím říkat co, a potřeba být, nebo prostě být společnosti víc prospěšný, a taky jsem si uvědomil, že Bůh, vlastně Pán Ježíš, že jsme od Boha darem pro druhé lidi, že to nemáme žít sami za sebe, pro sebe, ale že máme svým životem obdarávat ty druhé lidi, pomáhat jim a vlastně to a mrzí mě, že kolikrát třeba, když zavučím do jiného soudku, politici nemyslí na obecné blaho, ale i na, kolikrát se může zdát na svůj vlastní prospěch a to taky kolikrát není hezké, jako to a
1: Já vám rozumím, Karle, ale tady bychom mohli klidně skončit, protože politiku v noční lince neprobíráme. Já vás samozřejmě nechci nějak okřikovat nebo tak, ale Karle, já vám rozumím. Ano, rozumím. Karle, prosím, poslechněte mě.
0: Zemřík zůstane sám. Může mu to někdo vzít.
1: Nebudu vás překřikovat, ne, opravdu ne. Karle, já vám mockrát děkuju za váš příspěvek. Nezastírám, že to je sice trošku jiným směrem, než jsem původně zamýšlel, ale konec konců vešel jste se do toho titulku Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Byť jste to pojal po svém, ale i za to já vám děkuju. V tomhle ohledu já nedávám žádná omezení a děkuju a zdravím jak vás, tak vašeho kamaráda Pavla a jsem rád, že jste obohatil noční linku. Takže prozatím naslyšenou a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, anebo vlastně i dobré ráno, či dobrý nový den. Protože teď už platí datum 21. srpna 2026 a je tady druhá část Noční linky. Dnes a vlastně i včera, tedy v té poslední hodině včerejška, na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Ať už si vyberete to, jak se s tématem vyrovnali naši posluchači Dana, David, Miluška, Staňka anebo Marie, anebo to, jak se na zázraky zejména zaměřil pan Karel s panem Pavlem před malou chvílí. Budu rád, když zavoláte na číslo 731 800 900. Ale znovu opakuju, spíše jde o to, jestli je ve vašem okolí, blízkém okolí, třeba i v rodině, někdo, kdo je takovým tím všeumělem, který si se vším dokáže poradit a že ty zázraky vykonává, no, obratem přinejmenším. A nemožné dodává do 3 dnů. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát na rozhlas.cz/linka. Veronika takto napsala: musím se pochlubit, měla jsem dědu, který byl neuvěřitelně šikovný kameník, ale vyznal se v každé stavařské práci. Byl tak neuvěřitelně šikovný, že nestíhal. A byl po operaci žaludku, takže jsme se mu starali o jídlo. Zákazník tedy nemusel. Jeho strava při jeho síle byla hlavně mléko, krupice a vývary. No, prostě neuvěřitelné, co všechno dokázal. Veroniko, děkuju a váš vzkaz, stejně jako všechny ostatní glosy a poznámky, které jste zaslali na web rozhlas.cz/linka, týkající se tématu, bude po 1 hodině viditelný na zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček, teď dávám slovo dvojici Karel Gott, Lucie Bílá a za chvíli i vám a vašim příběhům na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Měli pravdu Karel Gott a Lucka Bílá. Mělo by to zůstat věčnou hádankou. To jenom v pohádkách se dozvídáme, co sudičky nad kolébkou novorozence dávají do vínku tomu mrněti. Možná, že to byla šikovnost, kvůli které teď telefonuje do noční linky paní Iva. Možná, že to bude příběh nějakého kutila či nějaké šikovné dámy, která vykonává zázraky na počkání a nemožné do 3 dnů. Paní Ivo, zdravím vás.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače.
0: Tak, co by se vešlo pod titulek zázraky na počkání nemožné do 3 dnů ve vašem případě?
1: No, v mém případě by se určitě vešlo mnoho věcí, ale tím nebudu zdržovat, protože budou následovat další telefonáty. Mám takovou čerstvou zkušenost. Před 6 hodinami jsem telefonovala na jeden magistrát jednoho města a žádala jsem SOS pomoc. No ani se neptejte, jak to dopadlo. Ono to dopadlo tak, jak jsem čekala. Nijak.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to není zrovna zázrak.
1: Ne, ale já jsem taková kouzelná babička možná ve svých příbězích, ve svých knihách a ráda dělám zázraky, ráda pomáhám lidem celý život, ale 19 let, co bydlím na sídlišti, jsem tady za tu divnou bláznivou paní. Ale jdu dál.
0: Mhm. Já vás poslouchám na pětě.
1: Ano, já to všecko beru takovým nadhledem, snažím se, ale ten jeden magistrát před těmi 6 hodinami, no ono to bylo před více hodinami, jejich pracovní doba končila ve 3 hodiny, tak mě prostě dokázal to, co jsem čekala, že 6 let žádám o multikáru zeminy, protože tady dělám krásno před panelákem. No, včerejší už telefonát mě dokázal to, co jsem očekávala, že nemám šanci tu zeminu získat. Mhm. Mhm. Ano.
0: Tak co s tím uděláme?
1: Uděláme s tím to, že s přítelem pojedeme ráno do Baumaxu autobusem, protože nemáme auto, a koupíme 2 pytle zeminy a dodělám tu krásu, kterou se snažím dělat. A teď sedím u počítače a mám rozepsaný příběh do své knihy, který zároveň posílám na ten onen magistrát. To je všechno.
0: Takže ve vašem případě to bude spíše to nemožné do 3 dnů, než přijedete zpátky s tím substrátem. Uh-huh. Mimochodem, co to vlastně vytváříte? Bude to nějaká skalka, bude to nějaký ozdobný záhon?
1: Ano, já ve svých knihách, když se mi lidé ptají, jaké téma píšu, tak říkám, že píšu všeho chuť života. A je to záhon, byl to velký záhon, ale protože mi ho v loni vykradli v noci a nechali tam pouze prázdné díry, asi si to odvezli na své chatky, tak jsem velký záhon zrušil a dělám pouze malý, asi takhle. Hmm.
0: A pokud možno přikrýt mříží, jo? Ne, to byla hloupá nadsázka, omlouvám se.
1: Ne, nebyla, to bylo, víte co, já bydlím v paneláku naproti pivnici.
0: A tím se něco vysvětluje.
1: Ano, není potřeba nic dodávat, ale jenom to zakončím tím, aby se možná posluchači hořce usmáli nad tím, co se děje na sídlištích. Já jsem teď upravovala cestičku, po které zakopávali lidé, ano, nejenom z domu, ale i z okolí. A dneska jsem se dozvěděla, asi 8. občan mého domu mě řekl, jako ať už jdu, ano.
0: Tam, kam chodí vítr spát, ano.
1: Ano, a protože já to slovo nepoužívám, říkám do zadele, tak jsem samozřejmě mu přitakala a jenom jsem se ho zeptala, proč teda 3 měsíce se na mě dívá a nic neřekl. Hmm. A on mě poslal do zadele a šel domů, zabouchl dveře a šel si pustit fotbal.
0: Nepřipadáte si někdy jako Sisyfos?
1: Ano, já se tak připadám celý život. 35 let ve školství mě taky naučilo mnohé a moje nemoc mě naučila mnohé a setkávání s lidmi v okolí mě taky naučilo mnohé. A na závěr, to snad můžu použít, citaci pana Wericha, kterou jsem teď někdy přečetla v nějaké moudré knize. A třeba mě zastavíte a řeknete, že to nepustíte do vysílání, ale pan Werich řekl, blb se čte stejně pozadu i popředu. A mě to, není to na nikoho mířeno, ale připadá mi, že si prostě, a my to víme, že si nevážíme sami sebe a natož okolí.
0: Vy jste řekla hodně moudrých věcí a tohle byla jedna z nich. Mějte se hezky, paní.
1: Děkuju, Iva. Děkuju moc a všechny zdravím. Děkuju.
0: Naslyšenou. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. To je téma noční linky, kterou posloucháte a doufám, že ji poslouchat budete ještě 45 minut. Bude to doba s písničkami, ale hlavně s vašimi příběhy, které vytvářejí noční linku. A píšete je a telefonujete je. Telefon 731 800 900, za chvilku ještě zopakujeme. A web, ten má adresu rozhlas.cz/linka. František tam už napsal, možná jste byli celý nesví, jestli se dnes ozve. Ozval. Já zkusím jenom drobný výtah z jeho řádku, které zanechal na zmíněném webu. My jsme malá firma a bereme si jenom menší zakázky, které se dají dřív udělat. Kromě zednických děláme lidem různé jiné práce, jako třeba dneska. Včera přišla paní, zda bychom jí nepřestěhovali klavír z domu na věžák do 4. patra v Židlochovicích. A víte dobře, jak je klavír těžký. Bez mrknutí oka jsme to udělali. Některé práce děláme expres. No, v pátek jedu s manželkou na 2 dny do Luhačovic, tak zítra ráno poručím klukům, co mají udělat. Musí to být udělaný dobře. Františku, já o tom nepochybuji. Zase napište.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

plzeň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes v ní mluvíme o příbězích těch, kteří by si zasloužili, no tak minimálně čestné uznání za svoji šikovnost, ale jak už tady vlastně taky zaznělo, na ty zázraky na počkání a nemožné do 3 dnů se můžeme podívat z mnoha úhlů. Tak jsem zvědavý, který teď zvolí posluchačka Marcela, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer nebo dobré ráno, paní Marcelo.
1: Dobré ráno, zdravím všichni posluchače Noční linky a samozřejmě i vás.
0: Děkuji.
1: Takový kutil nebo práce všeho druhu byl i můj dědeček. Uměl pracovat ze dřevem, dokázal si ho sám navozit domů, nařezal si z toho desky, z toho vyráběl jak pro nás hračky, nábytek, žebříky, dokázal sproutí plést košíky, vyrábět metle, kromě toho ještě uměl velice dobře šít na šicím stroji, jako muž nebyl vyučený žádným krejčím, z toho dokázal ušít potahy, záklony, povlečení na peřiny, sám sobě si šil košile, dokázal taky cokoliv pro nás navařit z těch starých jídel, jako třeba například kláty, rohlíky s makem, stačila mu kostra z kola, z té dokázal vyrobit úplně nové kolo, centroval klukům kola, nebo vycentrovat na to kolo, rozumíte mě, kolo.
0: Rozumím, rozumím. Ptala jste se ho někdy, kde se to všechno naučil?
1: Chodili všichni.
0: Paní Marcelo, ptala jste se ho někdy, kde se to všechno naučil?
1: Já nevím, to on tak to měl v sobě. Jeho to nikdo neučil.
0: A neptala jste se jej na to?
1: Dokázal to vlastně, asi to v ním bylo a zvěděl to po ním můj brácha. Ten je taky takový, který si dovedl na to vyrobit sám.
0: No a mě to nedá. Já se musím zeptat, jak jste na tom vy s tím děděním těchto všeuměleckých schopností?
1: Když zase maminka moje vyprávěla o její mamince, tak ta byla vynikající kuchařka, taky uměla pest krásné věci. A já jsem, pro mě je jehla hranatá, prostě nemám proto vlohy, nevím po kom jsou, ale prostě nemám proto vlohy. Já se snažím se si sama vždycky něco vyrobit, ale jako jenom tak pro sebe, pro svoji radost, ale není to nikdy nic extra.
0: Takže
1: tak,
0: ono to nějak to dopadne, prostě, ale není to prostě podle vašich původních představ, jo? Řekněme
1: ano,
0: to takhle.
1: Ano, přesně tak.
0: Jo.
1: Chystám se do toho, ale ten děda, to byl děda fakt nezaplacený. Našel kostru z kola a my jsme měli tak kola, které on opravil, vyrobil, nebo dřív ještě třeba lampiony, on to jsme byli jedni z prvních, co tam měli vlastně, že tam dal elektriku, že si na tyčku namontoval drát. Tak to bylo precizně vyrobené světýlko už v té době, že jsme nechodili na lampionový průvod se svíčkama, ale s lampionama. Děda byl prostě děda. Děda uměl všechno, na co sáhl. I řednický práce, chodil hledat co opravat. Všechno možné. Kdo ho zavolal, tak to on dokázal hledat co spravit a to by, no prostě, nevím, děda byl děda a nedokážu to popsat. Třeba hračky, bráchovi vyráběl garáže dřevěný, vrkač, jestli vám to něco říká, na Velikonoce. Řehtačku, jak ty malý, tak ty velký. Žebříky to on si, nebo sudy si opravoval, protože jsme měli vinohrad, tak sudy na víno, to si všechno on dělal vlastně sám a opravoval.
0: A Marcelo, máte ještě nějakou hračku, kterou pro vás vyrobil dědeček?
1: Ten vrkač je. A on jich vyrobil strašně moc, protože to, ale to nebyly jenom takové ty malinké, to byly ty velké.
0: Ano, ty, které mají dokonce i kolečko, aby se s tím dobře chodilo po dědině.
1: No, přesně tak. To prostě to je, to už to se nedá. On fakt na co sáhl, to i ty zednické práce, on všechno si doma dělal sám, opravil si, to se dalo sám. I kam na třeba, to taky dovedl všechno si spravit sám.
0: No být to dnes, tak je z něj hodinový manžel SRO.
1: A opravdu třeba ti, jako kluci, co byli stejně staří, nebo jak to bylo na vesnici ve Zvyku, ne, tak tam to tak kluci, co udělali si osmicu na kole, jak jezdili, tak ne, ten děda spraví, děda malý nám to spraví, on nám to vycentruje.
0: Marcelo, děkuji za váš příběh a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Vám taky a všem posluchačům.
0: Díky.
1: Hezký večer.
0: Naslyšenou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak to někdy ohodnotíme. Velmi šikovný výkon někoho, kdo prostě má ten fortel, ať už je to žena, ať už je to muž, ten nebo ta, který nabere během svého života takových zkušeností a takových dovedností, že si potom třeba v 80 poradí jak s rozbitým střevícem, tak s opravou elektroinstalace a kdo ví čím vším ještě dalším. Takže zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A na tohle téma se ozval i náš posluchač Jaroslav. Jaroslave, přeji vám dobrý večer a ptám se, jaký je ten váš příběh, který bychom mohli takto nadepsat.
1: Pane redaktore, to ani nevíte, jak já mám v sobě úsměv a jak já by vypuknu smíchy. Páč, já vám to si musím řeknout. Já mám sourozence, kteří nemají čas. Mají toho nabito. A představte si, já jsem Stranovic. Já bydím ve Skotnici sice jako u Příbora, ale já ty děcka vzal a já bracha ani švagrova neměli jaksi času na ty dovolené. Práce je práce, to je jasné. No a představte si, já s nima chodil po podolánkách, po horách, po Nořiču a všude možně okolo. A představte si s týma dětskama, oni mě vycucli, země vycucli veškerou sílu, ale tu sílu, že takovou tu lidskou sílu, takovou tu dobrotu. A oni ráno stanuli v 7 hodin a v 8 večer zavřeli ty klapajdy. A věřte mi, že já jsem sám a já jsem tak šťastný, že jsem ty děcka, já jsem s nima byl tak rád. Já jsem podnikal s nima takové pořád někde něco, pořád na kopec, nahoru někde vylezla. Já vám řeknu, že to bylo něco nádherného, že já... A pořád jsem slyšel jenom, já už jsem alergický na slovo strejdo, protože od rána do večera jsem to slyšel, ale víte co, když jsem se vrátil domů, do Spejskem domů, do Skotnic, tak taková ta samota, to opoždění, takové to, říkáte si, mě to chybí. Oni ty děcka, že pořád vám tam, pořád do vás důli od rána do večera a můžu vám říct, že jenom chci říct, že je to nádherné a jenom jsem chtěl říct, že lidé by se měli mít rádi, že lidé by měli být k sobě úctiví a já rád jsem se naučil jsem se cestovat vlakem a je mi líto, je mi strašně líto, když vidím, já vím, že tématu se to netýká, ale
0: právě o tom přemýšlím, kde najít ten příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů, ale beru to jako, že jste chtěl, že jste chtěl udělat poklonu vašim synovcům.
1: Ano, víte, co je zázrak na počkání? Že ti malí pokémoni, jak se jim říká tým dětem, na třeba starý Hamer, jak jsem byl u Maričky Magdonové, jaksik a takhle my jsme byli na tom památníku a Ostravici a tak dále a byl tam peleton, co jsme ani nevěděli a jeli jsme a viděli jsme to, co úžasné, byla úžasná věc. Já vám chci jenom říct, že děcka jsou neuvěřitelná smršť laskavosti. Já jsem gay, já vím, že jsem ze 4 sourozenců jsem se jaksi nepovedl, ale vím, že děcka mě mají rady, oni jsou na mě jak lepidlo a já s nima a pořád já slyším od rána, když jdeme do Trojanovi v naším mamce strejdo a já jsem od rána do večera jenom strejdo. Víte, co vám řeknu? Je to úžasné, je to nádherné a je nejkrásnější byt. Lepší je byt hodný a dobrý strejda než špatný otec. Tak já jsem si říkal, že tak pán Bůh mi to tak zařídil v tom životě, že já jsem asi ten hodný strejda a já s těma dětskama, já s nima užiju tolik srandy.
0: Já tomu naprosto věřím a jak jsem říkal, můžeme tohle téma pojmout z různých stran. Vy jste se znovu dostal na řekněme, palebný perimetr, ale i tak vám děkuji za to, že jste obohatil noční linku. Jaroslave, mějte se hezky a přeju vám krásnou dobrou noc. Ano, bylo to antre, ale asi se nedostaneme k samotnému příběhu. Mějte se a naslyšenou.
1: Ano, to ne, no jasné.
0: Dobrou noc. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Já sám něčeho takového moc schopný nejsem, ale věřím, že vy ten příběh na tohle téma ještě zatelefonujete. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, či snad dobré ráno, ale každopádně hezký nový den. Pokud jste třeba na malou chvilku zdřímli a už teď se probouzíte tím, že na vás mluvím, tak už máme 21. tedy 21. srpna 26. Ale paměť někdy bývá ošidná, takže já teď nevím přesně, jestli paní Magdalena, já si to tak matně pamatuju, volá z Pardubic, z Hradce Králové, tam odtud, od někud.
1: Ano.
0: Zdravím vás, Magdaleno. Ano.
1: Já vás taky zdravím, posílám všem pozdrav Pománku z Hradce Králové.
0: Z Hradce Králové, tak jsem si to aspoň trošku pamatoval. Zázraky na počkání nemožné do tří dnů? Zažila jste někdy někoho, kdo by se pod tenhle, řekněme, zlidovělý bonmot mohl podepsat? Platí to ano, na někoho?
1: Protože už se to vzpamatují, takže těch lidí znám několik, ale na začátek bych chtěla říct, jak hrozně důležité je, abychom my všichni se věnovali dětem. Ne, abychom je nechali sedět u tabletu, u telefonu, ale abychom jim ukázali, děvčatům třeba, jak se plete, jak se šije, jak se přišije knoflí, klukům zase, jak se drží šroubovák, pilka a podobně, protože dnešní generace tohle vůbec neznají. Já mám sousedku, která má kluky kolem 40 a oni nejsou schopni ji přišroubovat kliku nebo cokoliv, teď si nespomenu, co jim měli udělat. A tak mě to docela mrzí, že to ty děti neumějí. Ale já co pamatuji, tak můj dědeček, a to teda vím z vypravování, když bylo po válce, tak prostě k němu chodili děti a on je učil ze školy a on je učil včelaření, chování králíku, zajíců a podobně. To vím o otce. A náš otec pak naučil mě spoustu věcí, které jsem si dokázala opravit, naučil mě pracovat se šroubovákem, pilkou, naučil mě třeba natírat plot, teď si na všechno nespomenu, ale naučil to i moji dceru a ta dneška říká, že je vděčná dědovi, že ji naučil prostě těmhle těm pracem. Pro ní není problém si vymalovat byt, natřít topení nebo cokoliv udělat, opravit i jednoduchých věcí za autě, což já si nesmírně vážím, protože když se mi něco stane, tak volám v tu ránu SOS a vím, že mě to udělá a ona je navíc maximalista a musí mít všechno prostě pinklich.
0: Pinklich, ano, teď jsem hledal to správné slovo, řekla jste to za mě. No ono to jde do určité míry, jo, takové zateplení domu, to už asi těžko zvládnete jenom tak sama od sebe, že byste to někde odkoukala, anebo dejme tomu instalaci hromosvodu, že jo?
1: Ne, ale prostě když jim dělali renovaci, zaprvé, když jim dělali renovaci bytu i domu, tak prostě když pozorovala ty dělníky u práce, tak jim říkala, co a jak se dělá.
0: Museli mít radost.
1: Tak je upozornila, že to musí i hned upravit.
0: No tak stavební dozor se tomu říká. Ano.
1: Ano.
0: Ano.
1: A další mám sousedku, sice taky už pokročilý věku, ta si umí, i mě to dělá, výměnu baterie, protože dneska sehnat instalatéra a dobrýho a vyučenýho je problém. A protože kde jaký řemeslník, já bych to řekla slušně, lemplík se leckdes najde, tak opravdovej takový poctivej málo kde. A myslím si, že je to právě tím, že zaprvé ubyly učilský obory, snad se to zase zpamatuje trochu. A budeme mít zase kvalitní udržbáře a podobně.
0: No chtělo by to, chtělo by to, ano.
1: A ještě bych chtěla pochválit předsedu naší organizace, nebudu jmenovat jaký, je, já nevím, jestli má školu, nebo je vyučený elektrikář, hned po škole bo potom vyučení si založil firmu, kterou má maximálně 3 roky, ale má takový úspěchy za to, že dělá poctivou práci, že ho jako pokládají jako příklad na školách, kde jim chodí na besedy a vypráví jim, jak je možný se stát úspěšným poctivým podnikatelem.
0: No to ještě chvilku potrvá, než se opravdu vrátíme k tomu, že řemeslo má zlaté dno. Zatím máme hodně manažerů, to je pravda, ale možná, že nás čeká ještě nějaká změna v tomhle ohledu. Paní Magdaleno, já vám moc krát děkuji za váš telefonát, za to, že jste v úvodu zmínila to nejpodstatnější, že důležité je věnovat se dětem a nenechat se dět jenom u tabletu. No ale k tomu, jak jste říkala, jak se člověk může naučit třeba jenom odkoukáváním, tak mám jednu drobnou poznámku. Ona i technologie se vyvíjejí, jo, takže když jsem naposled potřeboval vyměnit ten zahradní ventil, a nevěděl jsem, jestli se ještě prodává koudel na utěsnění toho závitu, vím, že teď jsou ty silikonové nebo kdo ví, jaké teflonové nitě, to nevím přesně, tak jsem to radši nechal odborníkovi, než bych to já udělal špatně, raději ať to udělá odborník. A zvládl to. Děkuju, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký zbytek léta.
0: Děkuju, naslyšenou. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a na to, abyste svůj příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů zavolali nebo napsali, číslo 731 800 900, web rozhlas.cz/linka, máte už jen necelých 20 minut.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a zázraky na počkání, nemožné do tří dnů, jak už jsem jednou, možná víckrát říkal, obecně známý bonmot, který na mnohé sedí, teď přichází ještě navíc ilustrovat paní Marie. Zdravím do Krušných hor.
1: Dobrý večer, nebo lépe řečeno dobré ráno.
0: Hezké ráno.
1: Já bych se chtěla podělit o takovou osobní zkušenost. Přede mnou několik posluchačů mluvilo o tom, že jablko nespadne daleko od stromu a že všichni to není dědeček, pak dědeček a tatínek a syn a tak dále. Já mám opačnou zkušenost. Já měla velmi šikovného manžela. Prožili jsme spolu 67 roků. Odešel je to 2 roky. Na té chaloupce udělal tolik práce. Nebyl vůbec vyučený v oboru, ale pustil se do všeho. Dřevo, práce se dřevem, zednické práce, dokonce i elektriku, to si nastudoval všechno z těch prospektů a tak dále. Ale on se to neměl vůbec od koho naučit. Nebyl, to už jsem asi řekla, že nebyl vyučen v oboru, ale jeho otec byl sice vyučen v krejčí, ale pak už to nedělal, protože byla konfekce, tak dělal víceméně dělnické práce. Ten neuměl, já dej mu pamu lehký odpočinek, já ho měla hrozně ráda. Pomalu zatlou třebík do... Takže můj muž se to neměl kde naučit. Opravdu to neměl ani kde odkoukat, protože šel brzy z domova a tak jsem mluvila o tom, že byl velice šikovný a že se do všeho pustil. Takže jablko padlo docela daleko od stromu a teďka my máme jedno jablko syna, které je teda už taky přes 60 roků a ten teda je celý dědeček. Kultura, divadlo, koncerty, četba samozřejmě, to jsme četli celá rodina, čtu i já, i manžel čet hodně. Ale co se týká ruční práce nebo manuální práce, na to není, ale on je si toho vědomý, on ho to i mrzí, ale on se mohl od toho svýho otce odkoukat, ale on se neodkoukal. A ten otec mu to nenutil, tu práci. Takže vlastně viděl, že tatínek dělá to a to a to, ale mě to nebaví, já mám jiný zájmy. No a teďka má tu chalupu, já jsem tady teda, ne s ním, já jsem tu sama, protože si ještě pracuje samozřejmě. No a teď už se pomalu dává tak do takových menších činností, ale já jsem ráda, já jsem vám jenom chtěla říct, 3 generace, každá jiná, a, ale takhle víte co, jsou, byly to chlapy, který mám ráda, ty 2 už jsou nahoře, na ty s úctou vzpomínám na oba, no a to kluka, to nejmladšího, toho mám taky ráda, když není to úplně nemehlo, pane redaktore, ale jako, že by byl šikovný, to taky není. Takže to se nám jenom chtěla říct svoji osobní zkušenost.
0: No, ono je pravda, že každý, jak se říká, máme to svoje. No, někdo je zběhlý v jaderné fyzice, někdo umí zatlouct skobu, no, ale já si myslím, že když člověk dělá to, co ho baví a to, co umí, tak nejlíp, jak to umí, že je vlastně potřebný každý. Ať už jsou to ti, řekněme, intelektuálně spíše zaměření, anebo ti manuálně zaměření. Bez toho by to prostě nešlo. Takže zejména jsme zmínili to, že jablko někdy může padnout daleko od stromu, což by mohlo být zase někdy hezké téma noční linky. No a já vám i za tenhle váš příběh děkuju, paní Marie. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju a naschledanou.
0: No a protože už se opravdu nezadržitelně blíží 1 hodina, tedy oficiální závěr noční linky pro tentokrát, jako vždycky v jednu, tak vám dávám právě teď šanci dovolat se ještě jednou na 731 800 900 a uzavřít tak noční linku na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak kdo bude na telefonu? Tady je Borek, Brněnské rozhlasové studio.
2: Z Brna, dobrý večer.
0: Dobrý večer, paní Jindro.
2: Já vás srdečně zdravím.
0: Prosím, vypněte si, omlouvám se, že vám skáču do řeči. Vypněte si rádio.
2: Jenom jsem se točila.
0: Ano, já chápu, že voláte a máte puštěné rádio, abyste slyšela, jestli ještě vysíláme. Dneska už se mi to taky povedlo. Tak, dobrý. Ale vždycky je dobré to vyprávět. Tak, poslouchám.
2: Ale já mám jiný příběh. Dneska ráno jsem dřímala a poslouchala jsem samozřejmě rádio. A bylo 9 hodin. Já jsem tak podřimovala a najednou slyším pana redaktora, jak se zdraví se svým kolegou, tak vřele, Karlíku, a teď prostě takový závan čerstvého vzduchu. Já jsem úplně cítila, to jsem nezažila, aby s takovou chutí někdo se zdravil hned po ránu a vzpomněl ještě včera, co se dělo, nebo nějakou zmínku, já nevím, kytičky na balkóně, nebo počasí. A najednou prostě jsem si uvědomila, že je to každý ráno, nebo tento pozdrav takový tak krásný, že jsem prostě měla zavřený oči a slyšela jsem ho ještě chvíli potom, kdy sám už se věnoval v redakci, tak jsem vstala a s takovou chutí jsem šla posnírat. A můžu vám říct, že tyto rána, když slyším, jak ten pan redaktor se zdraví, tak ho vždycky obdivuju, kde má takovou prostě srdečnost v sobě. Jak je to možný, že někdo to dokáže? Za to

0: a hrajeme si písničky.
1: Ne, to byl takový pohlazení, to si neumíte vůbec vy představit.
0: Myslím,
1: jak to
0: že umím.
1: Působí na člověka, jako když už člověk je starý, tak těch vlídných slov neslyší okolo spousty a v té rodině je takový spěch, že prostě nemáme ani časy pořádně říct mám tě rád. Jako bych řekla skoro. No děkuju, že jste mě vyslechl.
0: Já jsem vás vyslechl velmi rád a jenom si dovolím ještě jednou zopakovat, umím si to představit, jak to může působit. Třeba na ty, kteří potřebují blízkost někoho každé ráno. Mějte se hezky.
1: Ale dneska ráno to bylo jako když sluníčko se mě tady objeví, víte, a ten rozhovor tak vřelý, to snad není ani možný, že to lidi v sobě mají. Máte to, no, děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Noční linka na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A paní Jindra vlastně o takovém drobném zázraku mluvila, i když trošku oklikou, tak noční linka na tohle téma už je na svém konci. Já už se s vámi musím rozloučit, ale nebude to trvat dlouho a znovu se ozvu. I zítřejší, tedy vlastně ne zítřejší, dnešní, tedy příští noční linku budu trávit společně s vámi. Ovšem, vzhledem k datu je, myslím si, jasné, že téma bude trošku jiné povahy. Jak se po srpnu 1968 změnil život naší rodiny. Budu čekat na příběhy našich posluchačů a posluchaček a budu se těšit, že zavoláte nebo napíšete. Telefon znáte důvěrně 731 800 900 no a webová adresa rozhlas.cz/linka, ta je vám doufám taktéž známá. Takže dobrou noc a hezké sny. U mikrofonu byl Burek Kapitančík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte pravdu, dnes tedy za pomoci několika úsměvných a veselých povídek. Pěkný poslech.

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten s malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Před více než 4 měsíci slíbili malému Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbiv nebohým rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zas v pořádku naspátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
1: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
1: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
2: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
1: A proč nejsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
2: No, vidíš, tamhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strýčku, tamhle ta?
2: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
2: No víš, Miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebréč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně: proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak, taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
2: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
2: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
2: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strýčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párniček chuchle a vyplivoval bych oheň.
2: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
2: No, poněvadž víc z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
2: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
2: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
2: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
2: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
2: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strýčku, říká maminka. Strýčku, a proč si prase?
2: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
2: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
2: A to není od nich hezký.
0: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč strýčku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč, když je ti horko, strýčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes asi slon? Proč máš rypak, strýčku?
2: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale: nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
2: Poněvadž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal:
1: Já budu funět.
2: No tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
2: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem 2 lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strýčku?
2: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes 2. dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
0: Proč mám čekat, strýčku? Poněvadž jsi takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to: proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
3: Divadlo pro vaše uši s s Robertem Tamchynou.
4: Jan Eskimo Welzl, polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z Dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welzlovy povídky vycházely v prvorepublikových lidovkách. 30 let na Zlatém severu se jmenuje jedna z Welzlových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v Pražské Viole i Karel Heger.
5: My jsme jedenkrát lovili na Alasce, já už nevím, který roku to bylo, to myslím, že 1900. A tehdy jsme lovili zvíře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby z nenadánou nepřišel Karabuje Bill. No páni, to byl velká potvora. To byl člověk pohledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu. A i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přes zkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo o všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí on spravit dovedl, nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, znenadáno, jak jsem povdal, někdo k nám jde s psama, se saněma plnýma a napokovenýma až povrch. Psi od toho člověka měli pěkný postroj se zvonečkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty Zlatého severu já tu padnu. No on tak špásoval jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brát. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. To nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všeckému dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jistou mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dal prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takové věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý Zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co? No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tým pádem je už tak bohatý, že by mohli aj týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá, roky by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje Bill pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na Zlatém severu víc do pasti lezla a víc se chytala do něch. Já mu povrám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíní Zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A ona to povdá, dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil a on to taky udělal. No tož jako co, tak jsou to nějaký náhradní pasti, alebo co? Ještě Karabuje Bill se zase smál, jako kdyby jsme ty největší blázni byli na té země kouli. Ale kde pak? Jenom myslíte pastě a pastě. Od jeho hlené velký vynálezec, že on myslí na jiné věci než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevleze dovnitř? Lepší mě v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo žvalo na zvěře, že tady je. Ale pokud to maso samo žvat nebude chtět, tož my tam dáme přístroj, který bude na tu zvěře sám žvat po celých těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, který místo toho masa na zvěře žve. A tu je ten pád, že ta zvěře, aj když to maso necítí, tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náhradně zajímavý. No tak teda my jsme poslouchali a poslouchali a zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje byl zašel k saňám a donesl zvotu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naráz šel fajnový hlas náramního viti vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se zmáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zase bylo jako když liška štěká. No takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no a pak to ten Edison udělal, že ta liška dělá takový kravál. No, on se Karabuje zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali už špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady jeden váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. To nám se to nálemně líbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení je co k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje byl postavil velikou klec drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různé pastě. Napřed pět kroků dal první pást, potom do polovičního kruhu ostatní pastě pěkně vedle sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak valeček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nové, a tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tož napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si troufala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikdo neviděla, tož ji to přestalo zajímat. A tady bylo maso a to šla za tím masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo, to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje byla koupili pět takových Edisonových vynalezení na zvěře chytání na dalekém severu. Jenomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaké lidské vynalezení na chytání a lákání do pastě. No tož, jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje byl, jezdil s těma gramofon dlouho a dlouho, po dalekém severu prodali hromadu a hromadu. No, ale nakonec to nešlo už, ten obchod, tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdal, že z těch gramofon na tu zvěřechytání udělá gramofon na zábavu pro lidi a že místo toho, aby se na ty gramofon chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofon ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karabuje byl začal potom vozit k těm gramofon všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tém a s všelijakou různou hudbou. No tak se potom už gramofon nedělal ten rámus té zvěře, ale zase rámus jiné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofonem. Teda tak, a ne jináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kužovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy poprvé k tobě přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně na ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna. No, to tam není napsaný u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesore?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna, Antonín Kohout violončelo.
2: Jo. Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sodinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno.
2: Proč jí tlumit?
5: No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No, to já musím procvičit, to já musím, protože tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle, víte? No vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, protože to je... No vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Máte to cis? Který to je?
4: Pardon, gis, tajle, gis, to ne, cis,
3: jo,
4: gis,
3: to je, jo, to je tam ten křížek.
4: No, tak. To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda, ani nezná číznoty.
3: Já znám jenom některý.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v Letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do Letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních prodloužená, a já se měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpoledni se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Frédéric Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta páně, a jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je, proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt, já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nechty, co si Knechtlovi a paní Vaničková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke dlubny a při mítí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nechty se nedostalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči Knechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 6 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle. Sáhl do kapci a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozzářily se tentokrát mě oči tím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

pak pan Kumpoš dohrál, já, jediný posluchač a divák, se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Ružičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě.

Pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jakoby nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová. Ta zněla asi takto: Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáhl. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil, ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, jo, dodal, 3. příští měsíc to už bude na den 16 let, co jsem ho vytáhl. Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli odtrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáče se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme. A vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale, tak toho jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bejvalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pánbů ví ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlasce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové, dobrou noc. Za 5 minut přišel 3. chlapík a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstoupilo individuum středního věku s takovým slavnostním přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: promiňte prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit, ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí, ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha.
2: No ne,
1: Kdo vám řekl, že jsem toho pstruha chytil já? Zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický, dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula, protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil, ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal půl hodiny a jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Maunders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? Haha, to se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni. Ti určitě, haha. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl, nebo byl, kdo ví, jak šikovný. Měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se za slunného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácený násobení dohromady. Tu Hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George, opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbil jí. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl Sábrový.